0: půl na půl schnilý hlavy, která je u stropu. A je to pachuť hostie. A to není o tom, že urážím církev, urážím kohokoliv, je to o tom, že je to o zneužití moci. A to je jedno, jestli je to církev, jestli je to politika, ať je to cokoliv. Je to prostě zneužití čehosi. A za těmi lidmi, kteří tam prostě s tou chutí lížou tu krev, takový ty přežraný, jo, v tom bohatě oblečený, no za nima jsou ty chudáci, co na ně čumějí.
1: Znal se obrazovky takový, no ten je nebudu.
0: A za nima potom je už jenom zástup těch zklamaných duší, který jsou tam jakoby udělaný ve smyslu lebek namalovaný, a úplně vzadu je prostě ten Ježíš, který má místo srdce má díru, že je skrz toho Ježíše jakoby vidět, a to je vlastně jeho zklamání. A to je pachuť hostie.
1: Mm-hmm. No, jo. No a právě to mi připomíná toho, jak jsme nepřišli na to, který to je Hieronymus Bosch, může to být on?
0: Je to možný,
1: že jo,
0: jo. Něco to... víš co, jako tady kdybychom...
1: Jo? Nebo, no, Bruegel nebo Bruegel, jak se mu taky říká, protože maloval takový ty obrazy, kde byl opravdu bordel, jakoby v tom zobrazení nějakého prostě momentu, nebo to. Prostě tohle mě to připomíná. Hmm. Jako, já říkám tomu, teď se mě pan, tví kamarádi, výtvarníci budou strašně smát, jako je to taková, pro mě taková ta olejová klasika, takových těch klasických obrazů, jako kdyby smaloval. Hmm. Jo? Hmm. Přičemž zase Nautilus, tady čekání na Nautilus, to je zase úplně... jako kdyby to maloval někdo jiný, jo. I když tam samozřejmě ty rysy asi budou stejný, ty tvý techniky a tvýho stylu, tak se tomu říká.
0: Chápu. Mm-hmm.
1: Ale tam to je úplně něco jiného. Jako kdybych koukal, prostě jako kdybych byl, já ti to řeknu takhle. Jako kdybych byl někde na nějakém zámku, třeba ve Francii, někde na nějakém zámku na Loáře, a tam jsou ty krásný takový ty obrazy, kde jsou ty kontrasty.
0: Rozumím.
1: Víš, jo, teď to řeknu blbě, bílej krajzlíček a temný pozadí, takový výrazný vlastně, tak to mě připomíná ten jeden druh tvých těch. No a vrátím se k tomu těm přebalům, nebo těm obalům, a to ty muzikanti, ty metaloví, ty tvoje obrazy museli vidět, protože si myslím, že právě je to styl, který vyhovuje k tomu tématu a obsahu té metalové muziky.
0: Ano.
1: Když se máš severský metalový kapely, že?
0: Ano, ano.
1: Jaký je téma těch textů? Že? Jsou to legendy?
0: Jasně, ano. Ano.
1: Jo? Jsou to kontrasty života a smrti?
0: Jistě.
1: Když to řeknu takhle. A to se právě ty tvoje obrazy k tomu perfektně hodí a inspirují možná.
0: Je to
1: a ty jsi zase inspirovaný podle mě tou metalovou muzikou. Že si pouštíš, když maluješ prostě... tady ty metalové pecky tam v ateliéru, nebo ne?
0: Vivaldiho...
1: Posloucháš mě, viď?
0: Vivaldiho, Bacha, Mozarta.
1: Až tak, jo?
0: Ano, ano. To je prostě... Jedeš u toho Amadea, čmáráš. Pak tě napadne můj absolutní guru, jak už jsem o tom několikrát hovořil, Vlasta Třešňák, no tak si tam pustím Vlastu Třešňáka.
1: Pak, no víš, si tam pustím, nečekal.
0: Pak si tam pustím severský bátory.
1: Jo, no už jsme doma.
0: Jo,
1: no.
0: Ale, jo, že prostě to je to, že člověk by neměl být nějakým způsobem jenom hozený do nějaký škatule, jo, že prostě já jsem metalista na všechno ostatní seru, jo, a podobně.
1: To ti chválím.
0: Ježiš, děkuji.
1: To je hezký.
0: Přátelé, já jsem pochválen od Daniela Kohouta.
1: No, to je, vidíte. Mm-hmm. No,
0: proto jsem si říkal, buď pochválen. Splnilo se to.
1: Vidíte, jak jsem říkal, jak já říkám Peťovi, potěšil se Matlala. Tak, to je hezké. Jako.
0: Ty vole, tak...
1: Říkal
0: ty...
1: se, ať mě říkám, že kreslíš. Tak jsem ti řekl, že ti budu říkat Matlala.
0: Já jsem ti nechtěl vyhrožovat, ale teďka, kdyby tady byl Tomáš Hála,
1: prosím vás, Tomáš Hála, vysvětli, kdo je Tomáš Hála.
0: Tomáš Hála je naprostá legenda a Vladimír Klásek je druhá legenda, že jsou to prostě legendy a já nevím...
1: Legendy
0: to,
1: čeho?
0: Legendy čeho. Prostě dva úplně super kluci, s kterýma jsme si navzájem dělali na Facebooku ze sebe srandu.
1: A ono děláte to, dodnes, ano?
0: Děláme dodnes, samozřejmě. A ono to přerostlo v to, že jsem na jedné XY akci, kde se předával panu XY ministrovi obraz, který jsem maloval, tak jiný pan XY ministr ke mně přišel, poklepal mi na rameno a říká mi, já se jenom se tam, pánové, Hála a Klásek jsou zde také? Jo, že prostě s dvouma klukama, s kterýma si děláš prdel, jo, 2-3 roky, jo, jenom se prostě šťoucháme na tom Facebooku a tak dál. Tak ono to, dneska se tomu říká virál, nebo tak nějak se tomu nazývá, nevím přesně teďka. Takže vlastně ono to přerostlo v to, že ty lidi, ale to se mi stalo mnohokrát, jo, že někde jsem na nějakým festiáku, je ty vole, čau Petře, já jsem rád, že tě poznám osobně, je tady Hála a Klásek? Ty vole, prostě fakt, Dane, nekecám, jo, jako to, mám na to svědky, že x lidí se ptalo, jo, na tyhle ty dva kluky.
1: A oni se nějak jako, oni se nějak šťourají v aktuálním dění, celospolečenským, politickým tady.
0: Vůbec ne, vůbec ne. My si jenom prostě se sebe děláme srandičky, s oběma klukama si občas zavoláme, že jo, za Tomášem, který bydlí kousek od Chlumce nad Cidlinou, tak tam občas jako zajedeme, jo, na kafíčko pokecat a tak dál. A prostě kamarádství, jo, který
1: a sdělujete to, si, na Facebooku si sdělujete, děláte si srandu prostě.
0: Jasně, samozřejmě.
1: Z čehokoliv.
0: Ano.
1: A ono to tak zaujalo i politiky, že se tě i politici, ministři ptají na Kláska.
0: Ne, to byla největší prdel mýho života, jako tohle to slyšet, to fakt byl mazec jako prase. A říkám, k těm klukům jako mám vztah jako kamarádský, dobrý, že třeba, a oba dva jsem teda obdaroval mými obrazy. Teda.
1: No. Mě ho prodal. Jo. No,
0: to by jsem prodal přetisk, jo? Tak to je něco jiného. Jo.
1: Mě prodal přetisk a jim dal originál zadarmo. Ty vole, kde to jsme? Hele, prosím tě, jak se znáte dlouho tady s těma dvěma kumpánama?
0: Hele, upřímně řečeno...
1: A ještě dodatečná otázka, promiň.
0: Ano.
1: A jsou to taky výtvarníci, nebo jsou úplně jiný profese?
0: Ne, Tomáš Hála se živí jako řidič, vlastně on jezdí někde u nějakých stavebnin, jestli se nepletu. A Vláďa Klásek, upřímně řečeno, teď si nespomenu, nějak jsme se o tom bavili. Nevím, teď bych kecal, nevím, ale...
1: Prostě nejsou z uměleckého prostředí.
0: Vůbec ne, ale vlastně já jsem si, že když jsem zveřejňoval ty své práce, tak xkrát, jako, obzvlášť teda jako Vláďa mi psal k tomu krásné věci, takový jakoby zhodnocení té tvorby a Tomáš, jo, a teď já jsem si říkal, ty vole, to jako nejsou blbí lidi.
1: Já.
0: Jo, a pak jednoho dne právě jsme s mojí milovanou Božskou jsme jeli na nějaký výlet a já jsem namaloval Quarthona, to je, že jo, šéf, lídr, zakladatel a dneska už bohužel mrtvý člověk, který měl Bátory. Mm-hmm. No a já jsem načmáral portrét Quarthona, protože jeden jsem dělal do Švédska, jeden byl tady a obraz v ceně X a tak dál, tisíc, blablabla.
1: To je, přátelé, bronchitída, prostě, jo, to občas.
0: Tak jsme ho prostě...
1: Když jsou v něčem velký prachy, tak se z toho až zakuckáte. No,
0: dobře. Ne, ten mikrofon blbne.
1: Jo, jasně.
0: No, tak jsme prostě jeli...
1: Myslím si koupit nový,
0: Skočili jsme do auta, jeli jsme za Tomášem, zazvonili jsme na branku, Tomáš vyšel, ty vole, je, ahoj. A říkám, no, tady něco máš, podal jsem mu obraz přes plot, skočili jsme do auta a odjeli jsme. A to bylo v tom takový to... Jak jsi viděl toho Tomáš, jak tam stojí s tím obrazem nevěřícně.
1: tak prosím tě.
0: Ano.
1: Moje teď nová adresa, se já ti pak dá na papírek, já ji tady nebudu říkat veřejně, je to a ta obec, číslo 323, stačí tam jenom zastavit,
0: ano.
1: Nikdo ti tam neotrvat, vyskočíš z auta.
0: Ano.
1: Jenom na mě houkneš,
0: ano.
1: Takhle zaplot dáš ten obraz, ten druhý díl té Underwater série Nautila.
0: Ano, a ty mi pošleš prachy na účet.
1: A ty odjedeš pryč.
0: Jasný, a ty mi pošleš prachy na účet.
1: Ne, počkej, já chci ten model, co jsi měl tady s tím. Jo?
0: S Tomášem.
1: No,
0: rozumím. Tak,
1: hele, pojďme zase hrát,
0: jasný.
1: Co jsi vybral teď.
0: Prosím tě... Stala se mi jako hezká příjemná věc, že všichni teďka zase, že jo, jak jsme se bavili o tom metalu, všichni známe kapelu Root, jako není potřeba k tomu cokoliv říkat, nějaký žvásty. Root je prostě Root je legenda, Big Boss je Big Boss. A já jsem jim dělal obál na desku Madness of the Graves. A ta spolupráce byla rychlá, vyšlo to prostě všechno, co jsme potřebovali, jsme se rychle domluvili. Ten obal za moji osobu, jako já ten obraz mám rád, ten už je bohužel teda taky pryč. Jako občas se mi stane, že lituju, jako, jo, že prodám obraz, protože po některých se mi opravdu stýská. A vlastně Root je, co si budem povídat, jak jsem říkal, totální legenda a úplně stejná legenda je samozřejmě Thor. Pro Thor jsem teda zatím nedělal, v Thor samozřejmě ty původní dvě největší, nebo ne původní, ale dvě nejznámější tváře, že jo, tak ty to mají, jak to mají, o tom se nehodlám bavit, to je v celku jedno, ale poznal jsem člověka, který se jmenuje Radek Havlín, zvaný Círa, a to je... Člověče, to je neuvěřitelně jako jednak schopný člověk, chytrý člověk a super kluk. A tenhle ten chlap vlastně, jeho popadla úplná šílenost a dal dohromady, dá se říct, jakoby návrat nebo zprovoznil kapelu Hennig 666, jako vlastně Hennicha, že jo, kde vlastně přehrává vlastně jeho skladby, které byly s Thorem, když to řeknu takhle zjednodušeně. A teďka prostě stojí za to upozornit, že Radek Havlín uspořádává teďka na podzim 3 koncerty a já si myslím, že fanatici, kteří zbožňují Thor nebo Vlastu Hennicha, tak ten Radek Havlín udělal úplně úžasný počin, že bude koncert Hennig 666, veleslavných SDI, pak tam bude Pípa Scriptoru, že bude Pípa Play Scriptor, Monroe a kapela Destroy. A bude to 14.11. ve Futuru v Praze, 15.11. v Uherském Hradišti v tom veleslavném klubu Mír a 16.11. v Melodce v Brně. Takže jako tímhletím těžký klobouk dolů před Círou, před Radkem Havlínem, že tohle to dal dohromady a tím bych skončil ty moje žvásty a pojďme na ty.
1: Dá se na ta data,
0: ano,
1: podívat někam na nějaký web, protože mnoho lidí si to nebude pamatovat. Jako...
0: Tuhle informaci opravdu nevím. Ať se lidi mrknou, podle mě Círa, jak je pečlivý, tak existují stránky Hennig 666.
1: Hennig 666.
0: Já si myslím, že tam
1: tak,
0: určitě
1: to je důležitý. Jo, přátelé, Hennig 666, jestli máte rádi tady tu, dá se říct, já to řeknu dvěma slovy, legendární partu, a chcete si připomenout legendární kapely, kde to tam bude tak jakoby v nějakém klubku, že se tam sejde, tak na tohle tu trojici těch koncertů, tak to bude velice zajímavý. Hennig 666 tam najdete. Tady produkce mi hlásí, že skutečně na Hennig 666 se dovíte veškeré podrobnosti o těch koncertech, co teď řekl Peťa. Tak, a Peťa vybral co? No. Madness of the
0: Graves. Ty, my jsme Angličani, víš.
1: My jsme výborní a mám výbornou výslovnost.
0: Úžasnou. Já prostě nemám slov. Jako.
1: No,
0: tvoje výslovnost prostě mě posílá na záchod.
1: Já, ty vole, se výborně domluvím svojí skvělou angličtinou třeba v Albánii. Tam mají podobnou ti.
0: Fakt?
1: Místní, no. Výslovnost skvělou. Jako
0: já jsem se takhle domluvil na Zanzibaru a bylo to dobrý. Jako.
1: Jo?
0: Jo.
1: To bylo Zanzibar možná lepší než Albánie. Tak já to zkusím.
0: Dobře.
1: Takže Madness of the Graves a kapela?
0: Root.
1: A já zase musím zmáčknout správný čudlík.
0: Dobře.

0: Povídejte, povídejte, my posloucháme. Roková zpovědnice na Rádiu Beat.
1: A Petr Godotor, malíř, mým hostem dnešním, tak se docela tady bavíme, naše produkční schodila nástěnku letitou Rádia Beat, která zdobí naše studio od začátku rádia a vidíte, během vteřiny je zrušena. Co se dá tedy dělat? Jo, spadl nám Michal Prokop. Michalovi se omlouváme.
2: Chudák Michal.
1: Tak, pokud se chcete teď něco zeptat, pište SMSky nebo maily. Tady jeden z kterých, aniž by jsem vyzval, přišel. Mně se líbí, jak se kluci bavíte a tím bavíte i nás, Mirka napsala. To máme radost, že bavíme i vás, když se tady bavíme. Koukám na...
2: No, ale ono je to fakt super, ty, jako, víš co, jako teď beze vší srandy, protože tady srandu samozřejmě neděláme, ale...
1: My se bavíme vlastně úplně vážně.
2: Přesně tak, ale je to prdel a jsem rád, že...
1: Já jsem takhle vážný, že vlastně nikdy nebyl.
2: Já taky ne, do té doby nejsem tě poznal, tak prostě ne, no, ale teď...
1: A já co jsem tě poznal, tak nemůžu ani spát, hrůzo.
2: No, já taky ne. Já to jsem měl tvoji fotku, tyjo, na stropě přilepenou a ten
1: fakt,
2: no, jasně, no, ale to už je pryč, ty časy, no.
1: Já jsem tvoji fotku měl vždycky jenom ve sprchové koutě.
2: Ne, dobře, tak pojďme dál.
1: V těch zatavených deskách, aby jsi mi nezmok.
2: Ježiš.
1: Hele, hej, prosím vás, nejsme teplí. My máme normálně babi, to je v pohodě. Jako babi, tady na mě někdo zase hrozí. Každý svou, jako oficiálně. Tak, já jsem se chtěl zeptat, a jestli se chytneš schválně.
2: Ano, ano.
1: Tak, Karel Jaromír Erben, Kytice, věčné to téma pro hudebníky.
2: To je pravda.
1: Dejme tomu textaře tedy, jo, který to téma přepracovává a aplikují ho zase do nějakých písní. Mm-hmm. Pro muzikanty jako takový, jako i klasický muzikant.
2: A filmaře.
1: A filmaře. A rozhodně výtvarníky. Mm-hmm. A tebe tohle téma taky chytlo. Tak nám řekni, jak.
2: To téma mě chytlo, jako já jsem byl odjakživa divný dítě.
1: No to je jasný. Jo.
2: To mi zůstalo až doteď.
1: Ano. A horší se to, přátelé.
2: Ano, je to čím dál horší, to je pravda. A je pravda, že jako mě odjakživa...
1: Máme rum. Ne, dobrý, pojď.
2: Rum ne.
1: Peťo, divný dítě, promiň, že ti do toho
2: skáču. Ne, pojď.
1: Takže ti to zůstalo dodnes, ale... No.
2: Mě odjakživa, dneska už asi si to málo kdo umí představit, že by 7, 8, 9, 10 letý dítě prostě strávilo 4-5 hodin nad knihou a četlo. Jo, a tam
1: to byl tvůj případ.
2: Ano. A tam je i ten oslý můstek, že já jsem četl i ty Verneovky, že jo, samozřejmě. Pochopitelně rychlý šípy, že jo, Foglarovky a tyhle ty
1: věci. Máme stejný.
2: Na tom jsme všichni vyrostli.
1: Ferdum Ravence jsem ještě četl.
2: Ferdum Ravence, ty jsi ho fakt přečet?
1: No přečet, já vím, že to bylo komunistický, ale přečet.
2: Ne, mě jde o to, že si to fakt dal jako intelektuálně. Jako fakt si přečet Ferdu Mravence?
1: No, něco mě musela vysvětlit maminka,
2: aha,
1: jak to bylo s tou Beruškou, ale jinak jsem, myslím, takových 8% obsahu pochopil.
2: Tak to je slušný výkon. Že jo? Jo. A tak jsem prostě četl a zajímala mě vždycky odjakživa tato témata, že jo, ať to byl Mácha, ať to byl Erben. A já jsem nějakým způsobem chtěl ty balady... Pak samozřejmě, teď si bohužel nespomenu, jak se jmenoval ten úžasný pan režisér, který vlastně tu Kytici natočil, že jo?
1: Brabec.
2: F.A. Brabec, děkuju.
1: Prosím.
2: A úžasný film.
1: Říkám,
2: a hlavně,
1: že 8% občas si někde přečtu, pochopím.
2: Už ti zbývá už jenom 6. A k tomu samozřejmě vyšel i soundtrack. Já ho mám ještě na jako normální kazetě. Tehdy to vyšlo na kazetách a já disponuju Faťasu samozřejmě i kazeťákem, protože jo, co si budeme povídat.
1: Ty máš kazeťák?
2: No samozřejmě, dvojče dokonce, pozor.
1: Ty vole, já mám nějaký starý kazety, jsem našel A už nemám přehrávat, že jo, kazeta?
2: No, tak mi to přinese, to... No, až mi přineseš ty prachy za ten druhý obraz, tak mám rovnou i ty kazety, jo?
1: Vyděrač je to. Tak přátelé, mým dnešním hostem je Petr Grotor, malíř, dříve i vynikající řezbář, to musím zmínit. A vyděrač, tak dál, pokračuj tedy, to, že si to...
2: A vyděrač, to zní dobře.
1: To zní umělecky.
2: Ne, jasně. No ne, abych to teďka jako zvážnil, takže prostě tahle témata mě bavila a jak jsme se bavili předtím o tom Vivaldim a Amadeovi a Bátory a Krylovi.
1: Pozor, muzika... já to dám jenom do souvislosti, přátelé, my jsme se bavili s Peťou o tomhle, jsem se optal, co poslouchá, když maluje nějaký obraz, co ho inspiruje. To bylo mimo mikrofon, mám takový dojem, tak jsem byl překvapený, že poslouchá právě Vivaldiho Mozarta a tyhle ty klasiky pokračuje.
2: Jo, jo, jo. A já jsem tu kazetu, jak jsem si zakoupil, a já jsem ji prostě po letech objevil a pustil jsem si to a říkám, ty vole, jo. A to byl v podstatě takový, jak člověk občas potřebuje impulzy, že jo, ať je to rozvod, nebo koupě baráku, nebo prostě cokoliv. A já říkám, ty kráso, to je nápad, já udělám kytici. A teď jsem si, že jo, naskicoval, jo, jenom tak prostě uhlem, nějaký kraviny, a říkám, no a to je 13 balat, nic, já to udělám větší. Ne, já to udělám ještě větší. A prdla, já to udělám takhle, no a pak z toho vznikly právě ty 4 metry, že jo, aby se tam vešlo všech těch 13 balat. A...
1: Počkej, v jednom obraze je všech 13 balat zobrazeno, jo?
2: Ano.
1: Na jedné ploše, tak ano, je to myšleno.
2: Ano, ano, jo. Ano, ano. To je, a já dělám, pořádám dny otevřeného ateliéru a tam si připadám vždycky jak pedagog na základní škole, kdy lidi na to koukají, dělám to teda i na vernisážích, jestli někdo z hlavy vyjmenuje všech 13 balat Erbenovy kytice.
1: To bych nedal asi?
2: No, to nedal zatím nikdo, ale byla tam paní a ta jich dala, mám pocit, 9 nebo 10. Jo, a to teda jako ta jela jako dráha, jo, to bylo super, jako fakt perfektní, fakt jsem jako klobouk dolů před tou ženskou, opravdu bezvadný, no. A největší, teď posluchači prominou, ale největší prdel je, že já jsem do toho vážného témata, do toho, že to je fakt vážný, je to prostě, co si budeme povídat, všichni známe kytici, všichni známe ty balady.
1: No, je to horor prostě, je to horor. Co mě napadá, že kytice je horor.
2: Tak já jsem tam udělal úplně strašnou prasárnu, že v určité části toho obrazu je Homer Simpson. A já jsem řekl, kdo najde toho Homera Simpsona, že dostane prostě ten triptych, který stojí nějakých x prostě desítek, stovek tisíc, takže ho dostane zadarmo.
1: To si děláš srandu?
2: Ne. Kdo najde toho Homera Simpsona?
1: Našel ho někdo?
2: Ne.
1: Tak já jdu hledat.
2: Tak jo, vážně, přátelé.
1: Kde budeš v ateliéru?
2: Loučíme se s Danem Kohoutem, Dan jde hledat Homera Simpsona. Ne, tohleto na každý výstavě...
1: Počkej, a triptych to je jakýsi výřez z toho samého tématu, tedy Erben kytice?
2: Triptych to jsou 3 obrazy vedle sebe, který na sebe navazujou. Jo, proto to má ty 4 metry, to není 4-metrový plátno, jo, to jsou 3 obrazy vedle sebe.
1: Jo, takhle to jsem nepochopil.
2: Jo, pardon, jo, jo, jo. Pardon.
1: Takže jsou to 3 obrazy, které dohromady dávají
2: 4 metry.
1: 4 metry, ano, jasně, ano, jasně. Ano. Samostatný obrazy ty 3.
2: Ano, ale prostě...
1: Jeden může viset u okna, druhý může viset
2: ne,
1: u okna.
2: Ne. Oni právě musí být vedle sebe, proto já je na výstavách vždycky prostě jsou, já mám na to takovou speciální rampu, že tam jsou prostě k sobě daný. Jo, že to plynule navazuje, že ty přechody tam jsou, je to od jara do zimy, od rána do noci, jo, to všechno prostě v těch mracích, v tom světle, je tam to světlo prostě, jo, je, no, mazec, no.
1: No, tady u toho romantického obsahu tvých obrazů ještě zůstaneme, teď si ale všem pustíme pecku. A je to, já se, přátelé, přiznávám, že o téhle kapele nevím vůbec nic a poprvé jsem o ní slyšel dneska od Petra, ale říkám, já nejsem, a to vy víte, milí posluchači, že já nejsem zrovna odborník na metalovou muziku, ani nejsem, ne, to by bylo blbě řečeno, ani, takhle, řeknu to jinak, radši mám rád spíš tu art rockovou scénu, ale to je jedno, rád se vždycky jak se řekne to slovo, no...
2: Necháš poučit?
1: Nechám poučit, ano, děkuju ti, ano, děkuju ti, to jsem
2: chtěl. Já jsem tě nechtěl poučit teďka.
1: Ne, v pořádku, to nejde o to. Rád se nechám velice ochotně zasvětit do jiných žánrů, tak řekni nám, co si pustíme.
2: Prosím tě, jsou to slovenští Dehydrated a to je znalci opravdu hodně, hodně tvrdý hudby, budou vědět pochopitelně hnedka, o koho jde. A mě ty kluci, nebo respektive ten zakladatel té kapely a šéf, tak mě požádali o obal. A já už jsem to, myslím, v tom našem loňském hovoru říkal, nebo i na začátku hovoru, že muzika se mi musí líbit, tak potom pro tu kapelu rád jako udělám něco.
1: Co když se stane, že se ti ta muzika nelíbí? Tak,
2: tak
1: to
2: pro ty lidi makat nebudu.
1: Ne. I když přijdeš třeba o prachy?
2: No, tak přijdu o prachy.
1: Jo?
2: To já vím, že to zní divně v dnešní době, ale...
1: To zní.
2: Já vím, no, ale ne, prostě ne, jako já nechci být spojovaný, ty vole, já nevím, z duo Yamaha a podobně třeba, jo, a tak dál, ty vole, prostě ne.
1: Ty vole, duo Yamaha, dobrý, ty jo. To byla opravdu, ale krutá konkurence Evy a Vaška, ty vole.
2: No,
1: tam se to třelo.
2: Rozumím. Až se to vytřelo úplně do sucha.
1: Bartošová versus Zagorova. No dobrý, no fajn, jdem dál.
2: Ale prostě tyhle kluci mě požádali o obal a já jsem si poslech ty Dehydrated a to je prostě fakt takový ten...
1: To je takový ten gothic metal?
2: Ne, tohle je prostě takový trash death metal, jo, nevím, jak to, já to nechci definovat, protože kapely jsou na to citlivý, ale prostě je to nářez jako svině.
1: Jo.
2: A to já můžu.
1: To je správná. To mělo být konečně v těch oficiálních, ano, žánrových, stylových rubrikách. Vždycky říkám, tak tato kapela je zařazována do death metalu, dá se říct i speed metalu a do stylu, který je asi nejvíc charakterizuje nářez jako svině.
2: A teď jsem chtěl právě navázat na to, ale ty jsi to řekl, že vlastně ano, vážení přátelé dobré hudby, kvalitní hudby, nyní vám pustíme prostě žánr NES.
1: Ano.
2: Nářez jako svině. Dehydrated.
1: Ponožte se do hloubky půvabné romantické hudby. Vlastně to je.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Odpusťte, otče, zhřešil jsem.
1: To je dobře, milé dítě.
2: Roková zpovědnice na Rádiu B.
3: Přátelé, je to až neuvěřitelný a už jsme v třetí hodině rokový zpovědnice, tak to letí. Takže nebudu zdržovat, protože mám na Petra Godotora ještě dost otázek. Tak to odpíchneme sabatama. Udělám Petrovi radost, protože tuhle kapelu taky má rád, zvlášť píseň Paranoid.

0: mělo být. Roková zpovědnice.
1: Mým hostem je Petr Godotor. Peťo, vzkaz tady. Ahoj Dane, zdravíme Petra a děkujeme za loňskou výstavu na hradě Podštejn. Jak jsi mluvil o Vildovi Čokovi, dnes jsme byli v Kostelci na Tohlicí, kde měl vystoupení s bypassem a klobouk dolů. Děkuji za vy. Tak, je to takový kolektivní vzkaz, ne, vzkaz pro náš kolektiv, našeho společného kámoše Vildu Čoka. Aha. Takže Vilda, úspěch s kapelou, ty úspěch s výstavou na hradě Podštejn.
2: To byla bomba.
1: Jo, no.
2: Ty vole, kdo jako...
1: A já jsem právě chtěl...
2: Kdo navázat. Nezná Podštejn hrad?
1: No, já ne, jako, třeba.
2: Ty jo. Fantastický, úžasný, prostě je to gotický gigant, neuvěřitelný, no nádhera.
1: To je na Čechách, na Moravě, kde přesně?
2: Upřímně řečeno, teď budu asi za Pitomce, ale plus minus Pardubicko, jo? Ale aby mě lidi jako neseřvali, ale plus minus, jo?
1: Dobře.
2: Já už s prominutím, protože já jako zbožňuju památky a já každoročně prostě sjedu tyhle x hradů, zámků, jo, a piv, takže jako...
1: Přátelé,
2: si to nemůžu pomoct. Rychnov nad Kněžnou plus to, minus, no.
1: No, dobře. Přátelé, já vám jenom chci omluvit Peťu. Jo, je to krásný, mladý a stále ještě asi hebkej muž, to já nehodlám posuzovat, to nechám na jiných. Ale víte co, on už taky má nějaký věk, no. Teď on ty pivka, teď on chlastá jak divej. Tak se nedivte, že on někde je a už druhý den vůbec neví, kde byl. To znamená, ptát se ho, kde je hrad Podštejn, tak si pamatuje jenom to, jak to tam bylo nádherný, jak ten hrad byl krásný, jak výstava byla úžasná, jak se tam všichni ožrali, že jo. To bylo jenom tak, aby to neslyšel. Tak. Peťo, chci se tě zeptat dál, ano, tedy ne, na Podštejně, to bylo nádherný, si říkal výstava.
2: Ano.
1: Úspěšná, jak dlouho trvala tam?
2: Hele, to bylo jako docela mega, jestli se nepletu, tak to bylo konec června, celý červenec a minimálně do půlky srpna, jako tam to bylo jako hodně dlouhý a pěkný.
1: A to byla tvoje solo výstava?
2: To byla moje solo výstava a oni mi tam poskytli fakt překrásný prostory. Jestli se nepletu, byla to bývalá snad konírna nebo něco, prostě gigant, gotický, kamenná místnost, obří, jo, vysoká a fantazie. Krásný prostředí.
1: Chci se zeptat, to prostředí, ano, hraje samozřejmě velkou roli. Zrovna
2: vždycky, určitě.
1: Ten hrad, nebo ty hradní prostory, tady ty tajemný, historický, pro konkrétně tvůj styl malování, mě sedí teda, jo? A se tobě taky, jo? Máš vymyšlený nějaký speciální osvětlení těch obrazů, nebo je ti to jedno, že tam svítí, já nevím, jaký
2: roster?
1: To musíš specificky osvěcovat?
2: To je vlastně pravidlo, je to daný, že pak, když chceš prezentovat tvorbu, musí být adekvátní osvětlení. To je...
1: A není to náhodou vlastně další část toho umění výtvarného, to světlo? Mně to přijde jako...
2: Dáš-li ho do tvorby, je. Ale pakliže uděláš obraz, ten prostě zatáhneš do damarového laku, to je ten finální lak. Ten lak, pakliže děláš tmavý pozadí nebo tmavý obraz, tak by měl být lesklý lak, aby to prostě vystoupilo. A teď si vem, že vystavíš někde obraz a dáš tam blbý světlo. Tak jenom přijdeš a vidíš nějakou lesklou plochu a vidíš z toho kulový. Čili to osvětlení v těch výstavních prostorech musí být adekvátní.
1: Takže to speciální, ještě další umělecká kategorie. Umět nastavit to světlo na ten obraz, vybrat úhel toho světla musí
2: určitě,
1: být.
2: Určitě,
1: hraje roli, ne?
2: Ano,
1: přece.
2: Ano,
1: a to si děláš sám? Nebo máš nějaký odborníka, osvětlovače, který to vytvoří?
2: Ne, vždycky, když přijedu na jakoukoliv výstavu, teďka třeba do toho Senátu České republiky, tak tam bude, a tam jako jsem rád, že vystavuju z toho důvodu, že to bude, já neumím pojmenovat ty prostory, já si to nepamatuju, protože jsem byl v Senátu poprvé v životě, mě tam protáhli prostě celý...
1: Já tam
2: celý...
1: byl dvakrát, mají tam dobrou jídelnu. Mají se dobře, kluci.
2: to nevím, ale tam je prostředí, který mě absolutně vyhovuje právě na ta daná témata, ala středověk, ala tajemno, že vlastně moje obrazy budou mezi okny. Jo, že ti vlastně...
1: To ti vyhovuje nebo ne?
2: Ano, ano, ano. Jo, že to bude mít takový ten nádech toho v úvozovkách tajemna, že mezi těmi okny, který tobě půjde vlastně to světlo do očí.
1: Z oken.
2: Ano, a ty se musíš nějakým způsobem najít si nějaký úhel a teď se k tomu přiblížíš a teď studuješ zblízka. Takže jako ten senát, jako moc se na to těším. Jako moc,
1: že, tě to,
2: moc.
1: Že tě to jako donutí se přiblížit k obrazu, jo?
2: Svým způsobem, jo. Ano. A nemluvě o tom, že to je prostě valčtinský vlastně, že jo?
1: A jo, to všechno chápu, tyhle souvislosti. Já jenom se ptám na ten kontrast světlo, obraz, mezi no, okny, jak říkáš.
2: Jasně, no
1: tak... Jo, mě by to teda osobně, já... Doma, když jsem si dal nějaký obrázek, jo,
2: ano.
1: Něco prostě, co se mi líbilo, vedle okna. A to v okno mě oslňovalo,
2: oslňovalo,
1: dá se říct,
2: no, jasně, no.
1: Tak mě to opravdu šlo na nervy, protože já viděl hovno, a ne obrázek. Teda viděl jsem nějaký hranatý flag. A co bylo na tom obrázku, ty vole, nevím vůbec nic. To jsem musel normálně zalepit ty okna novinama, abych na to viděl. Takže to mě zarazilo, že ti tohle vyhovuje, protože
2: jasně, Dana,
1: já blbě ale... vidím, dobře, jo, já blbě vidím.
2: Ano, ano, ale víš co, ty jsi vlastně, a všichni to vědí,
1: neříkej to nahlas.
2: největší registrovaný mimozemšťan v ČR. Jo, čili tvůj úhel pohledu na obraz proti oknu je v podstatě... Jo,
1: no jasně, jo, my to na Marsu nemáme.
2: Jako třeba, kdyby to byla moje tříměsíční neteř, jo, v podstatě to je úplně to samý. Jo,
1: čili...
2: ne, já to zlehču.
1: Dobře, tím, že já jim to řeknu doma. Hele, kluci, ty vole, já mám dva zelený bráchance, víš, na Marsu a... Oni jsou oba zedníci, já jsem říkal, hele, kluci, zazdíme ty.
2: Počkej, minule si říkal, že jsou z Jupiteru, ty vole.
1: Ale to jsou vzdálený. To
2: jo,
1: jsou,
2: to jsou ty vzdálený.
1: Jo,
2: jo,
1: to jsou,
2: jasně.
1: To jsou prostě tě bráchové bývalý manželky, tam je to strašně složitý na těch planetách, tam to není jako tady na Zemi.
2: Rozumím.
1: Ale jinak se tam mnohem víc chlastá než tady, já jsem se stivil.
2: Tak no, to
1: ten,
2: chápu.
1: Takže pojďme. To je ten můj chabý pohled na ty pozemské záležitosti. Dobře, takže ta výstava ve Valdštejnském paláci se chystá, pochopil jsem to správně.
2: V Senátu České republiky,
1: v Senátu, ano. Já jsem, no, ve Valdštejnském paláci. Teda.
2: Jasně, jasně.
1: No.
2: A já jsem...
1: A bude to kdy teda? Prozrať.
2: Upřímně řečeno jsem jako opravdu potěšen a co si budem povídat, dneska už vím i konkrétní jména, prostě lidí, kteří mě začali nenávidět a závidět. A já jsem jenom rád, že prostě to jede. To
1: ukaž,
2: je...
1: co tam máš na tom. Dan Kohout, no vidíš to, no.
2: Jo, ježišmarja.
1: Jak ses to rozvěděl, ty má?
2: Ty mě vidíš do zápisníku, no, aha, tak do prdínka.
1: Počkej, nenávidět, co tím chceš říct teda?
2: Že o to víc mě těší ten zájem, a to není teď nějaký vychloubání, ale já mám radost z toho, že ty lidi nasírám, protože prostě jsou za mnou vidět výsledky. A to fakt to teďka není nějaký, jako nějaký, že bych se vychvaloval.
1: Počkej,
2: ale
1: ne, nevychvaluj když... se, jenom mi vysvětli, já bych u toho chvíli... Čím je nasíráš? Úspěchem?
2: No, bylo mi to takhle řečeno. Jo, to není
1: moje
2: myšlenka.
1: A to jsou lidi z branže jako umělecký?
2: Ano, ano, ano.
1: Jakože konkurence, dejme tomu.
2: No, v jejich očích konkurence, v mých ne, ale to je jedno. Fakt, já nechci se tady teďka prezentovat jako nějaký borec.
1: No,
2: ale zmiňoval jsi
1: to, tak jsem se zeptal.
2: Jasně, jasně. Jo, o to víc mě potěšilo, když prostě tě Senát České republiky požádal o výstavu. To
1: a, no
2: přijde.
1: Tak ale počkej, já se furt vytrvale se tě ptám,
2: ano.
1: Kdy ta výstava kurva bude?
2: No to se ptáš teprve po druhé.
1: No,
2: to... Kdyby to bylo po 16. dobře,
1: jo.
2: Jasně.
1: Dobře, no. Oni chce umořit snad ještě před tou půlnocí.
2: Výstava v Senátu a jestli jsem to správně pochopil, co tam ta manažerka, že bude součástí... Pakliže přijdeš jakoby turista nebo prostě zájemce, že jo, do Senátu České republiky, tak to je vlastně jako na nějakým hradě, zámku, prohlídkový okruh. Takže já jsem vlastně v té části, kde ty lidi si prohlídnou prostě to důstojný valdštejnský prostředí a plus tam právě v té dlouhotánské chodbě bude, mám pocit, 12 nebo 14 mých obrazů. Jo, to...
1: Je to prodejní nebo jenom čistě výstava? Nebo každá výstava je prodejní?
2: No, je to prodejní, ale už ještě jsme to nenainstalovali a dva obrazy už jsou pryč, ale doufám, že budou zapůjčený, no, takže...
1: Jakože někdo ukradl, jo?
2: Ne, koupil.
1: Ne, prosím vás, je to prodejný, no, ale hold, když jsme to tam jako začali instalovat, tak dva obrazy jsou pryč. Blbě hlídali, no, tak, ale ty, co zbyly, tak se snad nějaký prodá, no, ale dva jsou už prodali, protože to někdo ukrát, no, to je normálka. Dobře, takže, no, ale ty jsi mi neřekl ještě ten termín totiž. Ptám se tedy po třetí. Termín přibližný, nebo to víš, nebo nevíš, nebo...
2: Jak se můžeš ptát po třetí, když už je po 21. hodině?
1: Ty vole, on mě to nechce říct, nebo jako...
2: 8.9.
1: No konečně. Ježišmarja. Tak od 8.9. samozřejmě, Peťo, to je důležitý, tvoje webovky nějaký, kde jsou informace o tvých výstavách, které se budou konat, kde se budou konat, kde se to ty lidi dovědí, pokud by měli zájem zajít, protože všichni teď, co poslouchají, si to hned třeba nepíšou do,
2: jasně, no,
1: do kalendáře, ale...
2: Ale ono je úplně nejjednodušší zapamatovat si moje jméno, prostě Petr Godothor, a pod Petr Godothor jsou moje webovky, můj Instagram a
1: tam
2: můj Facebook.
1: Rozdí.
2: Přesně tak.
1: No. Přátelé, Petr, to jste asi pochopili, jak se píše Petr, že jo? Godothor. Ano, to je... umělecký jméno Petra Godotora, to není vlastní jméno.
2: Je to moje vlastní jméno.
1: Je to tvoje vlastní jméno?
2: Ano.
1: Ano. Jsi se jmenoval Novák třeba, nebo nějak, nějak jako to?
2: Jmenoval jsem se jinak, ale...
1: Jo, ale je to tvoje vlastní jméno. No dobrý, tak to nebudeme do toho šťourat.
2: Pozor, jako opravdu, i moje žena, a ty víš velmi dobře, jsme se vzali, tak přijala moje jméno, takže my jsme teď Petr a Martinka Godothor.
1: No dobře, no, tak já se... A to je umělecký Godothor přece, to ne? Jako to původní tvoje rodné jméno je,
2: to
1: zní
2: já jsem, jinak. Já jsem, já, ano.
1: Ty jsi ho zavrh.
2: Já jsem ho zavrhnul kvůli, to můžu říct úplně natvrdo, kvůli mému otci a kvůli dětství.
1: Tečka. Tohle mě naprosto stačí, mám podobné zkušenosti a někdy bych si s chutí taky změnil příjmení, ale nebudu to tady už dál louskat, klidně, ty vole. I klidně i na kůře, to je jedno. Tak, tady jsme to... vyzkoušeli, teda přečetli tady jeden z vašich vzkazů. Přátelé, jinak, pokud máte dotazy, SMSky nebo maily sem do studia Rádia Beat. A teď už
2: jdeme
1: další
2: do muziky.
1: Parta, jdeme do muziky, ano, a teď se je to, Peťo, na tobě.
2: No, a to představ. Teda, to teda musím představit a je to takový, ne na dlouho, ale musím to jakoby osvětlit, že po dlouhý době, jakože je tady, jsou tady miliony obdivovatelů, prostě...
1: Není to na dlouho, je to po dlouhý době.
2: Výborně. Ha, vole. Je tady spousta obdivovatelů norského black metalu, potažmo black metalu jako takovýho. A mě požádala kapela, která se jmenuje Necromant, o obal na jejich desku.
1: Dánska.
2: A je to česká kapela.
1: Česká kapela.
2: A musím říct, že teda jejich deska, respektive debut, Pure Antichrist Terror, to je fakt masakr. Úplně jsem zíral, zase znova, já jsem nejdřív chtěl slyšet muziku, jakou hrajou, jinak do toho nejdu. Když jsem to slyšel, tak mě spadla čelist a musím říct, že přátelé, kapela Necromant a jejich debut, to CDčko, co vydali, na kterým je můj obal, fakt stojí za to a teď si ho všichni poslechneme a tímto teda zdravím Necromant, protože opravdu, opravdu fantastická záležitost. Fakt je to takový smrdí to tím severem, tím norském.
1: Peklem to smrdí.
2: Nesmrdí to peklem, peklo není v Norsku.
1: Ne.
2: Jedna věc a druhá věc, no, ještě vlastně...
1: Se čertí nevyšli, oni tam mají naftu.
2: A druhá věc, že mu je nebeská andělská manželka, která mimochodem Danovi právě udělala dva klipy, tak právě dělala grafiku.
1: Zdravíme Martinu.
2: Zdravíme Martinku. Ano. Tak dělala grafiku k tomuhle tomu počinu Necromant Pure Antichristian Terror.
1: Chci se zeptat.
2: Ano.
1: Jak jsou starý ty kluci? To je nová kapela, mladá kapela?
2: Je to mladá kapela, ale jsou to, dá se říct, mazáci s prokřížený s mladákama.
1: Jasně.
2: A funguje to.
1: To funguje, funguje to určitě. Perfektně. Určitě. Znám víc takovýchhle seskupení. Necromant a skladba?
2: Ano.
1: Se jmenuje?
2: To ocituji.
1: No, to, mě to tady běhá takhle, já to tady nevím.
2: Tak to je dobře, že ti to tam běhá.
1: No, ale teď to ne... Já vám to řeknu pak, jo.

0: Jen povídejte, povídejte, my posloucháme. Roková zpovědnice na Rádiu B.
1: Zmiňoval si, Petře, svoji teď už ženu,
2: ano,
1: manželku tedy, Martinu, velice půvabnou ženu má Petr Godotor, to musím potvrdit osobně. Navíc jsem jí strašně vděčný až do smrti, protože jednak vytvořila k naší nový desce, tedy Dakoby, Uncoded Band, dva klipy a jednak vlastně přebal desky taky.
2: To je pravda vlastně, které je, ano.
1: Které je jinýho charakteru než tvoje, protože to dělala k jiný muzice, která má taky jiný charakter.
2: Přesně tak.
1: Tak, ano. Ale, takže Martinu, zdravím, Martinko, zdravíme tady, jo. Prej makáš doma, zatímco on se tady baví a boha pustě tady chlastá, vy jste dvě rádi a být.
2: Ano, již mám druhou kávu,
1: bohužel. Už druhá káva už je úplně sťatej. A co jsem chtěl, jo, už vím. Dvě věci. Jedna se týká tvých výstav, kde hostuje nebo je partnerkou na těch výstavách i Martinka.
2: Mm-hmm.
1: Protože je taky výtvarnice, mimo jiné, a
2: ano.
1: Nádherně maluje.
2: Výborně,
1: no,
2: ne, teda.
1: Maty, ale slyšela jsi, že o tobě neřeknu, že kreslíš.
2: Jenomže právě to je...
1: Já říkám, že kreslí jenom Petr, jo. Ty maluješ, tak.
2: Když ono je fantastický, že právě Martinka má, jako je hodně velká část její tvorby, je kresba.
1: Ty vole, jděte do prdla už s tím. Já tomu nerozumím. Tady těm technikám. A vy si ze mě děláte srandu tady,
2: ne,
1: nebo co?
2: Ne, protože dobře. Martinka dělá i pero kresbu, jo, takže.
1: Jasně, dobrý. Tak a fakt ty její obrazy, obrázky v studie jsou strašně hezký, my to máme ještě nějak domluvený, ona mi namalovala takový krásný obraz, je tam taková postavička a kouká na slunce nebo na něco a nějak se to jmenuje, a je to hrozně vtipný obrázek a že, slíbila mi, že mi ho taky prodá teda, jo, ale to my se ještě potom domluvíme, to je no. Takže Martina taky na tvých výstavách vystavuje.
2: Ano.
1: Máte takhle partnersky.
2: Ano. A upřímně řečeno, jako je to jeden z mála lidí, s kterým opravdu do té společné výstavy jdu, protože její práce jsou opravdu prostě kvalita.
1: Jasně.
2: Jo.
1: A je to na každý výstavě nebo na některých vybraných?
2: Ne, to jenom vybereme si prostě. Jo? Jako teďka třeba ty Veletrusy. Jo, to jsem říkal, že...
1: No o těch jsme totiž ještě, já jsem je zmiňoval, že je tam velký park a že mě tam málem kousnul pes, ale...
2: To je dobře.
1: O tom, ne, ale... nic, pokračuju. Neříkal jsi, jak ta výstava dopadla, jakou měla atmosféru, kolik přišlo lidí... Já to tak trošku vím, protože Sára tam byla se podívat a říkala, že to tam bylo úžasný. Tak právě o Veltrusích ještě něco.
2: Skončilo to špatně, protože Martinka vyhrála 3-1, jo. Její tři práce jsou pryč a moje jenom jedna, jo. Takže prostě moje ego je úplně rovná se nule.
1: Nejdřív, tak mě řekni termín nejbližší výstavy a řekni nám termín rozvodu. Takže prodáno, tak to je skvělý teda.
2: Jo, je to dobře. Je to dobře. Já, víš co, mě uklidňuje, že pořád je určitá kategorie lidí, kteří oceňujou to, co umějí lidi ostatní rukama, nebo druzí lidé, kteří umí něco rukama, a že jsou furt lidi, kteří jsou ochotní. A teď to není o tom, že mě to živí, jo, vůbec ne. Já se bavím o ochotě a vkusu. Že pořád, jo, dnešní doba, co si budeme povídat, nebudem si tady zasírat mozek nějakýma negativama, ale dnešní doba je zrychlená, lidi se chovají jako idioti, jsou idioti, ale furt existuje určitý procento lidí, který ocení práci druhých, ruční práci, jo, a to je super.
1: Já jsem teď tak trošku osmutil, víš.
2: Neplač, Dané.
1: Protože já rukama neumím vůbec nic.
2: To nevadí, ale držíš se stolu, že, rukama, takže umíš něco rukama, jo? To je...
1: Ano, po několika dvojkách. Mně nic jiného nezbývá, než se držet stolu. Hele, další píseň, která je teď trošku jinýho stylu, trošku jinýho žánru.
2: Ano.
1: A tou se mě strašně potěšil, protože já měl jsem tu čest kdysi za bolševika ještě. Když jsem začínal jako folkař, tak jsem měl tu čest s tady tím pánem vystupovat. No to se peš.
2: Ne, teď jsi mi zkazil večer. Jako.
1: No, já ne, vím, že mi to si... závidíš. No, tady nadáváš na závistivý ty umělce, který ti závidějí úspěch. A když ti tohle řeknu, tak seš celý nasranej, že jsem hrál s Mertou, ty vole.
2: No jasně, protože jako kdo jiný by s ním měl hrát, než já. Hrál s ním nějaký ty Hán. Tyjo. To je prostě špatně. No nicméně, abych našim fózovkách posluchačům vysvětlil. Pustíme si Vláďu Mertu, jeho kolosální, neuvěřitelnou, překrásnou skladbu Astrolog, kterou fakt miluju, zbožňuju a teď jsem fakt jako dojatej, tyjo, úplně strašlivě, protože bez srandy.
1: Produkce, papírový kapesničky.
2: Ano.
1: Peťa Godotr se nám rosí.
2: Ano, protože tuhle tu písničku, ať si říká, kdo chce, co chce, posílám mojí milovaný Martince.
1: K tomu nic dodávat nebudu.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Roková zpovědnice na Rádiu Beat.
1: Přátelé, musíme konstatovat s hlubokým žalem v srdci, a teď to nemyslím vůbec ironicky, že Roková zpovědnice s Petrem Godotorem končí. Hele, ale já si ho stejně pozvu zase. Já to udělám takhle, on určitě, jak má teď velký úspěch, tak mraky obrazu zase prodá, že jo? Tak jednak mě dá nějaký zadarmo, a tak to se nedočkám, tak to ne, ale bude si platit Rokovou zpovědnici a asi z toho něco vemu, až bude slavnej. Co? No on už je slavnej teď. Peťo, co říkáš?
2: Já neříkám nic, protože mě nenecháš mluvit, jo? Takže jako, co bych na to měl říct?
1: Já jsem musel tak trošku zabránit tvýmu odporu, no ale teď ti dávám šanci teda.
2: Mm-hmm. Tak jo, tak Dane, já ti teda děkuji za tvůj zájem o mé obrazy a já ti opravdu mohu slíbit.
1: Že a... si vždycky budu muset zapat. Hele, já jsem chtěl mluvit o ničem jiným.
2: Ano, povídej.
1: Já když jsem byl poprvé v tvém ateliéru, protože my jsme se potkali díky Jirkovi Roglovi vlastně poprvé tady v rádiu, že?
2: Ano.
1: Jsem ti něco říkal o nový desce, nebo co? A hrozně jsem to na tebe chrlil a ty jsi mi řekl, že jestli bych nemohl mluvit trošku rychlejc, protože mluvím hodně pomalu.
2: Ne, já
1: tak
2: jsem...
1: Ne, nebo jak se to řekne, nevím.
2: Ty jsi tady seděl za tím mixpultem a my jsme sem s Jirkou přišli, protože jsme dělali ten rozhovor v tom jeho pořadu, že jo?
1: No.
2: Hledáček Jiřího Rogla. V hledáčku Jiřího Rogla a ty jsi tady byl a já jsem se Jirky ptal, že bych tě rád jako poznal a Jirka řekla, jo, Dan je ve studiu a já jsem sem přišel, ty jsi tady seděl na tom místě, kde sedíš a já říkám, jo, tak to seš ty, ty v podstatě ze sebe nedostaneš slova, víš, ty jsi takový jako němej a teď přátelé, Dan na mě vyvalil v oči, jako, co to je za mago na
1: to? Ten floutek.
2: Takže tak to bylo, no. Tak jsme se poznali.
1: A tak následovaly další události a já jsem se poprvé dostal k tobě do ateliéru v Libni, jo, kde jsi byl s Martinou. A teď jsem tam, přátelé, přišel. Větší místnost s ještě větším bordelem jste v životě neviděli. Tedy aspoň já. Tam byly prostě různě tam ty barvy a teď ty plátna, teď se tam viselo, různý tady ty, no atmosféra ideální, jo, ještě tam navíc měl, pejska jsi tam měl. No.
2: Ano, tehdy ještě žila Amálka, no, boxerka.
1: Ano, jasně, no. Taky pozdravujem do nebe, to byl strašně milej pes. Byl teda bojovník, ona mě vždycky jako nejdřív vyštěkala, že jo, než...
2: Tak se nedí v svým ksichtem, jako...
1: No, to je pravda, no, já, ona byla mnohem zčinější, a to je fakt. A teď víte, co mě překvapilo nejvíc? Že, nebo ne, nějak překvapilo, ale zarazilo trošku, nebo jsem říkal, ateliér, malíř, budou tam plátna, to tam bylo samozřejmě, budou tam cákance barev, to tam bylo. Byl tam magor, který to všechno maluje v nějakých monterkách celý od barev. Jo, nevím, jak to směje potom večer ze sebe. A tady ta atmosféra tam byla. Ale uprostřed těch obrazů stála bicí souprava a vedle ní takhle zapíchnutá do stojanu elektrická kytara.
2: Výborně, ty jsi to poznal.
1: Elektrickou kytaru, no musel jsem se zeptat, co to je, ty jsi mě to pak řekl, tak teď se jako dělám ramena, že
2: jasný,
1: jsem poznal elektrickou kytaru.
2: Jinak
1: bych si samozřejmě myslel, že jsou to...
2: Že to je Valcha.
1: Ano, že je to Valcha, no jasně, tyhle s drátem. No a jsem se ptal, ty to tady jako pronajímáš tak jako zkušebnu? A to bych se nedivil, že jo, protože máš ateliér, je doba nouze, neprodáš obraz, tak potřebuješ prachy.
2: Ono je to 140 metrů, jenom jako velký. Jo,
1: no, 40, je to malý, přátelé, jako tři lidi už tam nevejdou. A tak jsem říkal, to pronajímáš jako nějaký muzikantům, že tady zkoušej. A říkal, ne, já jsem bubeník, říkal Petr Godotor. A říká, kdo hraje na tu kytaru? A říká, tady Martinka. Krásná baba, že jo, tam taková velice křehká, něžná na elektrickou kytaru, respektive v mých očích tady na valchu s drátem. Jak může to? A skutečně, a teď nám o tom něco řekni, Vy spolu hrajete, děláte muziku dodnes, furt jako ano. Řežeš do těch bicích a ano. Martina řeže do té kytary?
2: Ano, ano.
1: Jo.
2: Protože to je právě to, jako samozřejmě nebudem se bavit o soukromí, ale jako ty máš prostě svoji dnešní lásku, tak já mám prostě Martinku a já jsem narazil...
1: A naštěstí mi nedrnká, drnká vlastně.
2: No, nervy.
1: Ona drnká, ale ty tremský písně, jako. Mm-hmm. To je fakt? To je...
2: No, my jsme právě s Marťou jsme se potkali.
1: Máme podobný osud, ty vole. To je dobrý. No.
2: Ne, že Martinka jako je člověk jednak, co jsme se bavili o tom výtvarnu, ale to děvče ovládá i několik hudebních nástrojů. Já taky.
1: A... Elektrická valcha, přátelé, třeba jak
2: přesně řeze. Tak, přesně tak. Takže jo, jako super. Jo, tak.
1: Hele, a vy máte vlastní původní pecky, děláte nějaký společně, nebo je jenom to takový, je to takový budeš odreagování se, od běžného života?
2: Budeš se divit, ale Marťa jako napsala x písniček svých, jako úplně super. Jako...
1: A proč to nevydá? Nebo nevydáte?
2: Nevím. Jako, víš co, upřímně řečeno, jako tyhle, všichni máme starostí nad hlavu. Jo,
1: že... Mě to povídej. No. Dneska něco vydávat, to je úplně.
2: No, přesně tak.
1: To je fakt, no. To nemusíme dál rozebírat. Hele, to jsem chtěl jenom tuhletu kapitolu a tady ten vzoreček svého soukromého života a zároveň pracovního zmínit.
2: Ano.
1: Protože je to velice milý. Jo,
2: je to.
1: Asi to smeluje. Ten vztah,
2: že
1: má několik rozměrů.
2: Určitě,
1: jakoby, jo?
2: Určitě. Ano.
1: Od vaření oběda a snídaně
2: To neumím.
1: No, říkám, to umí Martina třeba, jo. Ale myslím, ten průběh soužití s jinou osobou, až po každý malujete, každý jinak, ale každý dobře děláte spolu výstavy a ještě si spolu zahrajete Big Beat.
2: Jo.
1: To je super. No a ještě vychováváte dítě, že jo, tak taky jako nemůžeme opomenout.
2: Varu mě chci, jo.
1: No jasně. Hele Petře, poslední dotaz.
2: Ano.
1: Nejbližší výstava bude kde a kdy?
2: To je ten Senát České republiky.
1: To je ten Senát od toho září.
2: 8.9. a další výstava, letos mám pocit už 6. nebo 5. bude v mém rodném městě Žacléř. A při své zmatenosti plus... Ne, já to vím přesně. 3. října bude vernisáž v Městském muzeu Žacléř. Tam budu mít vernisáž vlastně a tam bude tam... Tam to bude prostě.
1: Pokud budete mít zájem a pokud budete chtít vědět větší podrobnosti, tedy datum, čas, Petr Godotor na internetu, a tam se dozvíte vícero.
2: Přesně,
1: je to tak?
2: Je to tak.
1: Peťo, díky za návštěvu.
2: Dane, já moc
1: děkuju. A já myslím, že
2: to,
1: že ještě tyhle mě napadlo spoustu dalších věcí. Dneska jsme to nestihli, takže bychom třeba za rok, jo, když budeme ještě na světě, co?
2: A nebo že bychom šli tady do Strašnic na dvě a...
1: Myslíš do krematoria, nebo?
2: No, co jsme nestihli, tak stihneme.
1: Stihneme v krematoriu na dvě.
2: Každopádně.
1: Ty vole, ale...
2: Moc, Dané, děkuju za pozvání.
1: Tam dělají sodovku, tam je to plynem.
2: To už nám bude jedno. Každopádně, Dáňo, hele, děkuju za pozvání, děkuju lidem, že to s náma vydrželi a abych ti zavřel ústa, nebo vlastně ty máš hubu.
1: Mě zavře ústa teď Vlasta Třešňák, což je pro mě ctí.
2: A ty jsi mi vzal úplně má slova, protože největší... A úplně největší a můj guru je Vlastimil Třešňák a přátelé, sousedé a krajani, děkujeme za trpělivost a teď si poslechněte něco opravdu krásného. Děkujeme.
1: Díky, Petře. Petr Godotor byl hostem dnešní rokový zpovědnice. Krásný večer, respektive dobrou noc, respektive krásnou noc, vám přeje Dan Kohout. A zase za týden příště.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Co ti řekl?
1: Blbý je to. Hele, čti.
0: Vyšetření statím. Nález pozitivní. Potvrzena akutní cerevisiální insuficience. Pro boha, co to je?
1: Chudopivnost, Maruško. Moje tělo si nedokáže vytvářet vlastní pivo. Proto ho musím neustále doplňovat.
0: Aha, takže ten novej hospodský kumpán bude doktor, že? A teď jdeš jako kam?
1: Na rehabilitace, Maruško, na rehabilitace.
2: A protože hudba léčí, my vám k tomu, no, cvičení, přidáme trochu té muzikoterapie. Laďte páteční flám. Už dnes večer od 7.

Radio Beat.

Classic Rock Nonstop. Radio Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Tak děti, povězte mi, co dělá váš tatínek. Aničko?
1: Můj tatínek je doktor.
0: To je pěkné. A co Jiříček?
2: Můj tatínek je policista.
0: To je důležité. A Péťa?
3: Můj řídí tramvaj.
0: A proč to říkáš tak smutně?
3: Maminka si nepamatuje číslo té tramvaje.
4: Inu, některé věci se ani ve škole nedozvíte. Ratolestem skončilo bezvládí.
5: Mami!
4: Nastává režim, výuka a domácí úkoly.
5: Tati!
4: A my nenecháme je v tom. Vzpomeneme si také na školní léta a muziku budeme vyučovat v hodinách. Tak nerušit a hlásit se.
6: A hlásit.
0: Tak děti?
4: Víkend zpět do školních lavic.
5: Super!
4: Na Rádiu Vík.

také online. Laďte na www.radiobeat.cz a poslouchejte. Třeba na pobřeží Slonoviny.

0: Parťáci na čtyřech kolech.
1: Dobré ráno, za 4 minuty bude 6 hodin. Měsíc ještě nezapadl, tak by ještě mohlo být pozorovatelné to jeho částečné zatmění. Já to viděla sem cestou do rádia, vlastně začátek před 16:15 a docela mě mrzelo, že jižní spojka jela tak strašně jako rychle. Trošku se rouhám, ale bylo to hezké, zase se to dalo bezpečně pozorovat. Tak, nepěkná situace je teď na D1 u Brna na příjezdu od Prahy před sjezdem na výstaviště. Už se začíná brzdit, protože v omezení, jak se odbočuje na bratislavskou D2, tak tam je omezení. Konkrétně na 195. kilometru se v pravém pruhu srazily dva kamiony a v místě té bouračky se projíždí jenom levým zúženým pruhem. Bez zdržení teď projedete kolem srážky dvou osobáků na D7 mezi Louny a Chomutovem za Postoloprty na 58. kilometru. A nehodu hlásíte taky z Havířova, z rondelu, kam ústí hlavní třída, Ostravská ulice a taky Orlovská. Srazila se tady dvě auta, tak opatrně. Víťáci, dobré páteční ráno, je 28. srpna.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním Víťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes horko, větrno a bouřky. Nejprve polojasno až oblačno, odpoledne od západu v Čechách, později večer i na západě Moravy přibývání mraku a postupně s přeháňkami, místy bouřkami i silnými, které budou později přecházet do deště. Teploty 28 až 32 na západě Čech, 26 stupňů, vítr zejména na Českomoravské vrchovině a jižní Moravě s nárazy kolem 15 metrů za sekundu.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Cyklista Pogačar vyhrál 6. etapu Vuelty a připsal si letošní 3. etapové vítězství. V červeném trikotu lídra navýšil náskok v celkovém pořadí na 3 minuty a 34 sekund před Masem. Jan Hirt je průběžně 24. UEFA ukončila bojkot soutěží FIFA kvůli plánu šéfa Světové asociace Infantina prodat soukromým investorům část práv na mistrovství světa. UEFA kvůli tomu ale zvažuje trestní oznámení. Od ledna budeme moci s nás odstoupit od smluv uzavřených přes internet. Na webových stránkách bude k dispozici tlačítko pro odstoupení od smlouvy. Novelu podepsal prezident. Čeští chovatelé kvůli letošnímu suchu a nedostatku krmiva omezují stáda skotu. V první polovině příštího roku se proto očekává nižší produkce českého hovězího a větší prostor asi dostane dovoz z Jižní Ameriky. Prezident agrární komory Jan Doležal o tom říká.
2: Nedělá to jenom Česká republika, až se podíváme třeba do sousedního Rakouska, tam je to zatížení velkou dobytčí jednotkou dvojnásobně oproti nám, tak tam už slyšíme asi měsíc, že opravdu posílají ve velkém zvířata na jatka.
1: A nakonec radost z řízení nesouvisí podle výzkumu s rychlostí, ale s pocitem kontroly nad autem. Největší požitek měli účastníci při řízení závodního vozu a motokár, kdy byli naplno soustředění a zároveň se cítili bezpečně. Naopak jízda s profesionálním řidičem vyvolávala spíš stres než zábavu. Ani jsme se nenadáli a je tu pátek 28. srpna. Dnešní první zprávy touto informací končí.

0: tak to jsem hodně zvědavá, jestli vejvoďák dneska dorazí, i když, jak někteří správně tušíte, závěr našeho speciálu Léto jako živé, tedy ten dnešní koncert od 9. hodiny, je dost dle mého gusta. Vejvoďák ten je zase uspokojen fotbalově. A nejen on, ale myslím si, že celá Plzeň. Po prohře Viktoriánů v Bělehradě 0-3 se o včerejší odvetě na západě Čech mluvilo jako o případném zázraku. No ale ten se udál. Nabíka s červeným hadrem a na plzeňské s červenou kartou, tedy pro soupeře. Když Ghaňan Bukary v dresu hostí ve 54. minutě po fackovačce byl sudím poslán do sprchy, byl stav 1-1. A Plzeň pak využila přesilovku a po výsledku 5-1 v prodloužení v Evropské lize zůstává a bude hrát základní skupinu, nebo jak se teď říká ligovou fázi, stejně jako Sparta. V konferenční lize budeme mít Jablonec, který slavným Glasgow Rangers nejprve vrátil porážku 1-0 ze Skotska a pak severočeši dokonali pohádku v penáltovém rozstřelu. Bohužel to těsně nevyšlo Hradci Králové. Stopku od roku v Evropě vystavila proměněná penalta Panathinaikosu v nastaveném čase. Taky víme, že do Prahy v rámci Ligy mistrů přijedou dva celky z Premier League, včetně loňských poražených finalistů Arsenalu. A další, koho Slávii přidělil los z britské soutěže, je Aston Villa. V Edenu uvidíme i francouzské vicemistry z Lens, taky připrují žluté ponorky z Villarrealu. No a venkovní zápasy základní části Champions League pak sehrají sešívaní v Mnichovu, v Portu, Fenerbahce, tedy v Istanbulu a v Baku. No a proti komu si kopnou třetí kolo domácího poháru, to určí los dnes. Dneska je pátek 8. srpna a doufám, že se vám i při částečném zatmění měsíce něco hezkého zdálo.
1: Na dnešek jsem měl divnej sen. Slunce pálilo a před salonem stál v prachu dav. V tvářích cech očekávání. Uprostřed šibenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapení. I já jsem zašuměl překvapení. Ten odsouzenec jsem byl já,

Harley dneska hrají nejenom na Beatu, ale i na Vysočině. Večer se podělí o letní parket v Hořebníku s kapelou Morava. V Olomouci na letní scéně z klubu bude dneska večer hrát Pražský výběr a zítra se přesouvají do Bratislavy. Kamil Střihavka má dneska se svojí kapelou Lídr z koncert v plzeňských Křimicích a zítra si je můžete užít kousíček od Frýdku Místku v Dobré. No a na dobrou akci vás zve taky Býťák Vráťa, napsal ahoj, všichni jste zváni na zítřek od 14 hodin na punkový lesík u Nejtku. Vystoupí tam kapele Bloody Mary z Brna, taky Funus z Bratislavy, Plesnivý fazole, Animals a ADHD Helmut. A bude se i grilovat. Jo, a jako pochutiny tam budou taky nabízeny kousky ze salátka. Takže i Vráťovi děkuju za tuhletu pozvánku. Pokud se u vás též děje něco o víkendu nebo už dneska večer, něco zajímavého, na co byste rádi pozvali ostatní býťáky, tak můžete využít býťáckou aplikaci, kam nejlépe pozvánku nahrejte a nebo tam o ní něco málo napište, takhle můžete využít i e-mail studiouzenáč@radiobeat.cz a nebo přímý telefon 210 32 33 34.

Píťáci, řidiči sobě. Dejte nám vědět, jak to jede. 210 32 33 34.

0: Parťáci na čtyřech kolech.
1: Je 7:30, na D1 u Brna od Prahy na Vyškov se před zúžením u bratislavské dálnice srazily dva kamiony. Nehoda na tom 195. kilometru už je odstraněná, tak snad se ta kolona tyráků, co je v pravém pruhu skoro od Ostrovačic, dá do pohybu. A D1 ještě jednou, tentokrát z Brna na Prahu před exitem Psáře na 50. kilometru, nepřehlédněte u kraje odstavený kamion s poruchou. Dobrou jízdu a dobrou společnou kávu.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes horko, větrno a bouřky. Nejprve polojasno až oblačno, odpoledne od západu v Čechách, později večer i na západě Moravy přibývání mraků a postupně s přeháňkami, místy bouřkami i silnými, které budou později přecházet do deště. Teploty 28 až 32 na západě Čech, 26 stupňů, vítr zejména na Českomoravské vrchovině a jižní Moravě s nárazy kolem 15 metrů za sekundu.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Fotbalisté Slavie znají soupeře pro základní část Ligy mistrů. Utkají se mimo jiné s Arsenalem, Bayernem, Aston Villou, Portem, Villarealem. Ve skupině narazí také na Fenerbahce, Lens a Sabah Baku. Inspektoři na Ostravsku zastavili soupravu s jeřábem, která byla přetížená o 57 tun. Firmě nyní hrozí pokuta až 1 000 000 korun. Přijde o mimořádný případ. Prezident podepsal novelu jednacího řádu sněmovny, která má omezit obstrukce. Nově bude možné výrazněji zkrátit řečnickou dobu i poslancům s přednostním právem vystoupit. Vzpomínková jízda historických vozidel ze Zbraslavy do Jíloviště připomene z té výročí vítězství závodnice Elišky Junkové.
2: Tato žena proslulý závod vyhrála poprvé v roce 1926. Jízda proběhne 5. září. Všechny vozy, které se na trať vydají, budou vystavené od 10 hodin na náměstí ve Zbraslavi. Start závodu je pak v plánu na 13. hodinu. Honza Navrátil, Zbraslav.
1: A nakonec rentgenové snímky vznikly poprvé přímo na oběžné dráze. Posádka mise FRAM 2 pomocí přenosného přístroje pořídila použitelné snímky a ověřila technologii pro budoucí lety k Měsíci a Marsu. Poslouchali jste krátké zprávy na Beatu.
0: Radio Beat. Classic Rock.

jsme trošku prokrvili i dlaně, zaplácali jsme si, zatleskali. Já se přiznám, že musím trošku opatrně, po té, co jsem svým posledním cyklovýletem projela i Křovim. Chtěla jsem se přes příliš vyhýbat autu na polní silnici, jako úplně v pohodě, místa tam bylo dosti, ale prostě jsem zajela tam ke Křovíčku na Zelený ostrůvek a když jsem si chtěla šlápnout do prostoru, tak jsem si jaksi nevšimla, že je to z kopce. Takže jsem vyrobila excelentní držkopád přímo do Křoví, pán zastavil, chtěl mě ošetřovat a já dostala ještě záchvat smíchu, ale dobrý, všechno dobrý. Tak, teď se nenechme zblbnout členy kapely Chicago, budou totiž tvrdit v té další písničce, že je 25 nebo 26 minut před čtvrtou, ne, tak to už opravdu není, už je minuta po 7:15, je pátek 28. srpna a zakládající člen a bubeník téhleté kapely Chicago, Denis Serafín, má dneska 78. narozeniny.

0: Co ti řekl?
1: Blbý je to. Hele, čti.
0: Vyšetření statím. Nález pozitivní. Potvrzena akutní cerevisiální insuficience. Pro boha, co to je?
1: Chudopivnost, Maruško. Moje tělo si nedokáže vytvářet vlastní pivo. Proto ho musím neustále doplňovat.
0: Aha, takže ten novej hospodský kumpán bude doktor, že? A teď jdeš jako kam?
1: Na rehabilitace, Maruško, na rehabilitace.
2: A protože hudba léčí, my vám k tomu, no, cvičení, přidáme trochu té muzikoterapie. Laďte páteční flám. Už dnes večer od 7.

Počasí neporučíš a kvůli bouřce nad New Yorkem se až dneska dozvíme, kolik krajanů se probojuje do tenisového US Open. Včera stihla úspěšnou misi dokončit jen Gabriela Knudson a zahraje si tedy poprvé hlavní soutěž na Grand Slamu. O osudu Havlíčkové, Waldmanové a Svrčiny se rozhodne až dnes. Po včerejším losu už Nikola Bartuňková ví, že ve Flushing Meadows začne proti Antukové specialistce Egypťance Šarífové. Nikola ještě ale v Americe vůbec není. Dneska se přes velkou bitvu s krajankou Widmanovou dostala do semifinále v mexickém Monterrey. V nejlepší čtyřce ve Filadelfii je i Tereza Valentová nebo se svým rakouským parťákem ve čtyřhře ve Winston-Salemu Petr Nouza. Od tenisu teď nabídku k motosportu.

0: Ajťáci na čtyřech kolech.
1: Za minutu bude 7 hodin na pozor v Olomouci v části Nové Sady na střední Novosadské ukřížení se Slavonínskou ulicí zasahují záchranáři u nehody auta s motorkou. Na dálnici číslo 7 mezi Chomutovem a Louny na začátku obchvatu Postoloprt pozor na 56. kilometru stojí tam kamion s prasklou gumou a ty kusité pneumatiky jsou na dálnici. A na D10 pojedeme teď z Mladé Boleslavy na Prahu pozor před Benátkami nad Jizerou na 30. kilometru stojí u kraje porouchané osobní auto. Dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Dnes oblačno až polojasno, odpoledne od západu v Čechách, večer i na západě Moravy, přibývání mraků a postupně s přeháňkami, místy bouřkami i silnými, které budou později přecházet do deště. Teploty 28 až 32 na západě Čech kolem 26 stupňů. Vítr zejména na Českomoravské vrchovině a jižní Moravě s nárazy 15 metrů za sekundu.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Český fotbal má za sebou relativně povedený pohárový čtvrtek. Výsledky shrne sportovní redaktor Petr Plintovič.
2: Plzni se v Evropské lize povedl historický obrat. Úvodní zápas na stadionu Červené zvězdy Bělehrad prohrála 0-3. S novým trenérem Radoslavem Kováčem ale vyhrála domácí odvetu 5-1 po prodloužení a zahraje si ligovou fázi. Tu čeká v konferenční lize také Jablonec, který na penalty vyřadil slavné skotské Rangers. Naopak Hradec Králové doma prohrál v prodloužení s Panathinaikosem 1-2 a konferenční ligu si nezahraje.
1: Golfistka Jana Melichová je po prvním kole turnaje Ladies European Tour v Irsku druhá. Sára Kousková se ztrátou jedné rány šestá. České dráhy na konci víkendu posílí některé vlakové spoje, přidají stovky míst navíc, hlavně na linkách z Moravy do Prahy. V haagském vězení po 15 letech zemřel bosensko-srbský válečný zločinec Ratko Mladić. Bylo mu 84 let a odpykával si doživotí za genocidu a další válečné zločiny spáchané během války v Bosně. A nakonec perovskitové solární panely se přiblížily běžnému využití. Čína otestovala systém, který vyrobil až o 6% více elektřiny než křemíková technologie. Novinka je také odolnější vůči vlhkosti a teplotním výkyvům. To byly zprávy a druhé dějství pátečního ranního vysílání. Otevřeme s Mikem Oldfieldem a Rogerem Chapmanem.

Muziku Mikea Oldfielda, jeho tubulární zvony si budeme moci vychutnat už příští měsíc 13. září v O2 Univerzu. Ale už zítra můžete vyrazit na Karlovarsku na zajímavou akci, na kterou nás zve Vráťa. Píše, že od 16. hodiny jsme zváni na ostrovský kodrcák do venkovních prostorů restaurace Atlantis v Ostrově, kde zahrají kapely Bankrot, DRC, Frida Kampeny a taky Všeho chuť. Vohnout dneska hrají na nové osmičce ve Frýdku Místku a zítra odpoledne v Hradci Králové na festivalu Kefír a večer pak v Hrádku nad Nisou na akci Hrádek Rock Summer. Michal Prokop s kapelou Framus Five dneska v letním kině Šerák v Hradci Králové a zítra Michal společně s Honzou Hrubým a Pavlem Marcelem budou hrát v Třebívlici na Švestka Festu. A my si teď na beatu budeme hrát Beatles.

0: Goodbye. Paul a Linda McCartneyovi před 57 lety přivítali na svět své první společné dítě, dceru Mary, která dostala jméno po Paulově mamince a poté své, tedy po Lindě Eastman, je uznávanou fotografkou a taky autorkou vegetariánských kuchařek. U dnešního data jsem v historii Liverpoolské čtyřky taky našla, že 28. srpna 2010 se v aukci prodal záchod, který byl v bytě, kde žil John Lennon. A samozřejmě věci od Beatles i třeba toaletní mísa mají svou cenu. No a ten klozet se prodal před těmi 16 lety za 9,5 tisíce liber. Máme minutu po 7:45, s námi je Ishimi.
1: Menšinové sporty na Rádiu B.
2: České volejbalistky porazily na mistrovství Evropy Bulharsko 3-0 na sety. Základní skupinu v Brně zakončili se 4 výhrami a 1 porážkou na druhém místě. V pondělním osmifinále nastoupí proti Švédsku. Čeští basketbalisté prohráli úvod před kvalifikace mistrovství Evropy 2029 z Belgií 81-92. Nejlepším českým střelcem byl z 20 body Bálint. Švýcarští lyžaři jako jediní přes léto trénovali na ledovci Teodul v Cermatu, ten byl oficiálně kvůli vedrům a rychlému tání pro veřejnost uzavřený. Tamní svaz ale má se střediskem dohodu o vyhrazených tréninkových tratích až do roku 2034. Poslouchali jste menšinové sporty, další přijdou na řadu za hodinu.
1: Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Tak děti, povězte mi, co dělá váš tatínek. Aničko?
1: Můj tatínek je doktor.
0: To je pěkné. A co Jiříček?
2: Můj tatínek je policista.
0: To je důležité. A Péťa?
3: Můj řídí tramvaj.
0: A proč to říkáš tak smutně?
3: Maminka si nepamatuje číslo té tramvaje.
4: Inu, některé věci se ani ve škole nedozvíte. Ratolestem skončilo bezvládí.
5: Mami!
4: Nastává režim, výuka a domácí úkoly.
5: Tati!
4: A my nenecháme je v tom. Vzpomeneme si také na školní léta a muziku budeme vyučovat v hodinách. Tak nerušit a hlásit se.
6: A hlásit.
0: Tak děti?
4: Víkend zpět do školních lavic.
5: Super!
4: Na rádiu Beat.

0: Píťáci na čtyřech kolech.
1: Za 4 minuty bude 7:30 a před Brnem drhne provoz na D1 od Prahy, především mezi Ostrovačicemi a Kývalkou. Připomínám, že v tomto směru se na 182. kilometru nedá z dálnice sjet a koukám, že tam od Rosic je kolona i na přivaděči na D1. Řeknu vám, býťáci, že ze svodky, co mi teď přišla od policie, musím říct, že je to na silnicích dneska docela divočina. Na karlovarské dálnici u Lubence na 77. kilometru bylo vidět stádo koz. Na 4 mezi Vimperkem a Volary u horní Vltavice se zase prochází tele. A mrtvá srnka, ta leží na 129. mezi Pacovem a Chýnovem a je to kuriózně u odbočky na Hrobskou zahrádku. Dobrou jízdu vám přeje Kachna.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes oblačno až polojasno, odpoledne od západu v Čechách, večer i na západě Moravy, přibývání mraků a postupně s přeháňkami, místy bouřkami i silnými, které budou později přecházet do deště. Teploty 28 až 32 na západě Čech kolem 26 stupňů. Vítr zejména na Českomoravské vrchovině a jižní Moravě s nárazy 15 metrů za sekundu.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Závod v short tracku na mistrovství světa horských kol dojeli Tvarušková na 31. místě a Cink byl 28. Bukovská získala stříbro v cross country juniorek. Finanční skupina Partners se stala obětí kybernetického útoku a hackři se při něm dostali k některým osobním údajům klientů. Kvůli pracím na budoucí tramvajové trati Olšanská-Habrová nepojedou v Praze od zítřka do 10. října tramvaje mezi Olšanským náměstím a nákladovým nádražím Žižkov. Výluka bude platit v obou směrech. Brněnské letiště nově nabízí možnost číst elektronické knihy. Čekání na odlet si můžeme zkrátit díky službě, kterou zajišťují české knihovny.
2: Na sloupech v odletové hale se nachází QR kódy. Po jejich načtení se cestující začte. Odkaz jej totiž zavede na nové stránky s desítkami titulů. V nabídce jsou romány, básně, populárně naučná literatura, science fiction i knihy pro mládež, a to hlavně od českých autorů. Na každý den stránky nabízejí jeden typ. Nabídka v angličtině je ovšem zatím uší. Zájemci mohou sáhnout například po klasice od Williama Shakespeara nebo Jane Austenové. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
1: A nakonec chytré prsteny Aura čelí hromadné žalobě kvůli údajnému klamání při měření spánku. Žaloba tvrdí, že prsteny nedokážou spolehlivě určovat fáze a výsledky jen odhaduje AI. To byly krátké zprávy.

Jakoby nestačilo, že mrtvá srna leží u odbočky na Hrobskou zahrádku, ale tato lokalita patřící pod Obrataň má taky německý název. A pokud byste čekali něco jako Garden and Grab, tak nic takového. Německy je to Zahrádka by Hrob. Dobře, tak pojďme teď k hrobu jednoho muzikanta, který se narodil 28. srpna, dneska je to 75 let, co přišel na svět, zakladatel a kytarista jižanské kapely Molly Hatchet. Pojďme zavzpomínat na Davea Lubka písničkou, která se jmenuje Flirtování s katastrofou.

0: Jardou Šímou na cestách na Rádiu B.
1: Tak 3300 mongolských kilometrů je definitivně za námi a zde v Rusku jich bude mnohem více. Těch prvních 1000 kilometrů si nesmírně užíváme. Projíždíme totiž tím nejkrásnějším, co nám při naší cestě může Rusko nabídnout, totiž Altají. Kolem nás se míhají 5000 hory, pokryté sněhem, jezdíme kolem říček, jezer, spíme ve stanech, teplota 30 stupňů, prostě to nemá chybu. I motocykly si to zde užívají. Odbočujeme totiž velice často do offroadových cest, které motocykly pohodlně zvládají. Projíždíme Barnaul a potom přichází Novosibirsk, Omsk a další místa na trase, kterou už jsme jeli cestou do Vladivostoku. Jsou to dlouhé, rovné, nudné úseky a je velká škoda, že musíme objíždět Kazachstán, protože nemáme třívstupové vízum. A je tu Čeljabinsk, město, které je hranicí mezi Evropou a Asií. Po necelých 2 měsících se tedy loučíme s Asií a domů nás čeká ještě nějakých 5000 kilometrů. Takže naše motocykly CF Moto si to tedy ještě pěkně užijou.
2: Ze sedla motocyklu pro posluchače Rádia Beat Jarda Šíma.
3: CF Moto. Jedeme v tom s Jardou. 100 000 kilometrů prověřené motorky. Profesionální pracovní čtyřkolky Gladiator. Vše s 5letou zárukou pro všechny. www.cfmoto.cz

farmu, na které budou zítra dožínky na farmě Burián a v rámci těch dožínek bude mít od 18 hodin koncert Honza Křížek se svým bandem. Jinak ty dožínky začínají ve 13 hodin. No a nejbližší koncert Jasné páky proběhne 8. září v pražských Riegerových sadech. Hudbu Praha si teď dáme na beatu.

0: Ajťáci na čtyřech kolech.
1: 4 minuty před 8 raní je špička na 16 na trase Mělník Slaný v okolí D8 a Nové Vsi. Od Mělníka je to zdržení na čtvrt hodiny od odbočky na Vraněny. Jo, tam jsem v neděli zabloudila a pak jsem měla překontrolovat soutok od Mělnického zámku. Vy pokud máte nějaké jednání v Brně, tak na příjezdu do Brna po D1 od Prahy brzdí kamiony v pravém pruhu už za Domašovem na 168. kilometru. Přerušovaná kolona osobáků je od Popůvek. Volné jsou příjezdy do Plzně a připomínám, že dneska odpoledne, tedy od 12. do 14. hodiny, budeme vysílat z plzeňské prodejny Biker's Crown. Tu najdete v Bolevci na Studentské ulici.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes oblačno až polojasno, odpoledne od západu v Čechách, večer i na západě Moravy, přibývání oblačnosti a postupně s přeháňkami, místy bouřkami i silnými, které budou později přecházet do deště. Teploty 28 až 32 na západě Čech kolem 26 stupňů. Zítra polojasno až oblačno, ojedinělé přeháňky, na východě dopoledne až zataženost doznívajícím deštěm, večer na západě Čech bude přibývat oblačnost, teploty 21 až 26, na jihu Moravy 28 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Tenistky Bartuňková a Valentová postoupily do semifinále turnajů WTA. Bartuňková v Monterey zdolala Vidmanovou po téměř 3hodinové bitvě, Valentová ve Filadelfii hladce porazila domácí Collinsovou. Fotbalista Král postoupil z FC Kodaň do ligové fáze konferenční ligy po výhře 4-1 nad Turku. Brankář Pavlenka z PAOK Soluň a Gorník Zabře se třemi Čechy v soutěži skončili. Do ligové fáze Evropské ligy pak prošli Černý s Bešiktašem, Simič s Omoní Nikosie a Ambros s Anderlechtem. Americký prezident Trump podepsal výnos nařizující okamžité přejmenování Ontarijského jezera na americké. Kanada to ale odmítla, tamní premiér připomněl, že starý název se používá více než 400 let. Kvůli suchu letos asi nebude slavnostní výlov rybníka Rožumberk na Třeboňsku. V tamních rybnících chybí asi 40% vody, jak říká Vladimír Kukačka.
2: V současné době potřebujeme Rožumberk využívat k nějakému převádění vody na níže ležící soustavy, na Dějskou například a tak dále. Nejsme schopni garantovat termín výlovu, pakliže vůbec nějaký výlov letošního podzima bude.
1: A nakonec před 20 lety přišlo Pluto na astronomickém sjezdu v Praze o status planety a stalo se trpasličí planetou. Důvodem bylo, že nedokáže vyčistit svou oběžnou dráhu od dalších těles. Část vědců ale nyní usiluje o změnu definice a návrat Pluta mezi planety. Po zprávách už jen řeknu, že je tu pátek 28. srpna a dáme si Judas Priest.
0: Classic rock.

Úterý měl Rob Halford narozeniny 75. a dneska bude z Judas zpívat a hrát v Bělehradě, ve městě, o kterém se dneska hodně mluví, třeba v Plzni. A opakuju pro to, co ty před chvílí neslyšeli, dneska z Plzně budeme vysílat z tamní pobočky motorkářského krámu Biker's Crown. No a v této jízdě pak můžeme pokračovat i v Lužanech na Jičínsku, kde bude víkend plný motorek a muziky. A dneska tam na Motolužany zahraje třeba Motorband, Alžběta nebo Vysací zámek a zítra třeba Krucipisk, Civilní obrana anebo kapela Doga.

0: Dobré páteční ráno, býťáci, 28. srpna, dneska má narozeniny Jack Black, tak si do 8:30 pustíme i kapelu Tenacious D. No, po částečném zatmění měsíce je před námi další noc, kterou můžeme prokoukat nejenom na oblohu, protože dnešek je taky mezinárodní nocí pro netopíry. Ne všude se tahleta akce teda koná dneska, ale třeba v Olomoucké zoo nebo v Bohumínském letním kině, případně na Liberecku v Hanichovské jeskyni ano. Program Noci netopíru, pěkně přehledně sestaven podle data nebo mapy, najdete na webu netopířinoc.cz. Nabídnu teď pozvánky sportovní.
1: Menšinové sporty na rádiu Beat.
2: Tradiční Beskydská sedmička odstartuje dnes hodinu před půlnocí v Třinci a běžce povede přes Beskydské vrcholy do cíle ve Frenštátu. 100-kilometrová trasa má převýšení přes 5,5 tisíce metrů. V neděli odstartuje nejvyšší soutěž národních házenkářů. Úřadující mistři Příchovice zamíří v prvním kole do Kyšic. Finalista minulého ročníku Svinov přivítá Ostopovice. Nováčci se utkají v Čakovicích, kde Avie hostí Studenku. Decathlon a značka Simont stahují z prodeje vybrané lezecké expresky Alpinism a Vertica, prodávané od ledna 2022 do července 26. Důvodem je výrobní vada nýtování karabin, která může při zatížení způsobit uvolnění zámku, poškození karabiny a v krajním případě i pád. Poslouchali jste páteční relaci o menšinových sportech.
1: Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Parťáci na čtyřech kolech.
1: Za 3 minuty bude 9:30, máme zavřenou ústeckou dálnici směrem na Prahu. Hoří fotovoltaické panely na 38. kilometru, to znamená poslední možný úprk, jestli jedete z Ústí na Prahu, 45. kilometr na Litoměřice. Po D1 na Brno, no tak v kamionech se zaseknete už za Domašovem v pravém pruhu na 168. kilometru. Tak dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes horko, větrno a bouřky. Nejprve polojasno až oblačno, odpoledne od západu v Čechách, později večer i na západě Moravy přibývání mraků a postupně s přeháňkami, místy bouřkami i silnými, které budou později přecházet do deště. Teploty 28 až 32 na západě Čech, 26 stupňů, vítr zejména na Českomoravské vrchovině a jižní Moravě s nárazy kolem 15 metrů za sekundu.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Fotbalisté Slavie znají soupeře pro základní část Ligy mistrů. Utkají se mimo jiné s Arsenalem, Bayernem, Aston Villou, Portem, Villarealem. Ve skupině narazí také na Fenerbahce, Lens a Sabahbaku. Inspektoři na Ostravsku zastavili soupravu s jeřábem, která byla přetížená o 57 tun. Firmě nyní hrozí pokuta až 1 000 000 korun. Přijde o mimořádný případ. Prezident podepsal novelu jednacího řádu sněmovny, která má omezit obstrukce. Nově bude možné výrazněji zkrátit řečnickou dobu i poslancům s přednostním právem vystoupit. Vzpomínková jízda historických vozidel ze Zbraslavy do Jíloviště připomene sté výročí vítězství závodnice Elišky Junkové.
2: Tato žena proslulý závod vyhrála poprvé v roce 1926. Jízda proběhne 5. září. Všechny vozy, které se na trať vydají, budou vystavené od 10 hodin na náměstí ve Zbraslavi. Start závodu je pak v plánu na 13. hodinu. Honza Navrátil, Zbraslav.
1: A nakonec rentgenové snímky vznikly poprvé přímo na oběžné dráze. Posádka mise FRAM 2 pomocí přenosného přístroje pořídila použitelné snímky a ověřila technologii pro budoucí lety k Měsíci a Marsu. Poslouchali jste krátké zprávy na Beatu.

Víťáte, než se rozprchnete na víkend k radovánkám a povinnostem, tak je ještě potřeba vyjádřit se k anketě Půlnočních Alp. Tu najdete u nás na webu na stránce radiobeat.cz. A zatím to vypadá, že příští týden navštívíme klub opuštěných srdcí seržanta Pepře. Beatles jasně vedou. Ale o druhé desce, kterou bychom si příští týden případně tady na Beatu mohli celou přehrát, ještě jasno není. Jsou tady značky jako Black Country Communion, němečtí Blind Guardian nebo američtí Blue Oyster Cult či Bon Jovi, anebo kanadští Beckman Turner Overdrive, a ti i se spoluprácí Little Richarda. Tady je důkaz, skladba Berto jako chlap, Take It Like a Man.

0: Ale Katko, tady to máš. Je zavřená D8 komplet, vlastně pruh na Prahu. Někde od 40. kilometru hasiči tam dohašovali nějaký návěs a stojí to zhruba na 45. kilometr.
1: Píťáci, řidiči sobě. Dejte nám vědět, jak to jede.
2: 210, 32, 33, 34.

prázdniny končí a je to znát lehce i na vysílání beatu. Za 11 minut bude 9. No a po zprávách nás Vejvoďák vezme na parádní koncert. Opravdu už bude o poslední díl našeho speciálu Léto jako živé. Kam na koncerty skutečné? Tak třeba Comanžero napsal za pořadatele zítřejší akce, která proběhne v Ostravě, v Martinově, v hostinci u Tondy. Bude to poslední letošní venkovní minifestival a vystoupí tam Banda Band, Olska Ponés, Chráněná dílna, začátek je v 17 hodin, grill a dobré pivko jako vždycky v hojném množství. Zítra taky můžete zase po letní přestávce rozšířit domácí sbírku LPček. Zítra se od 10. hodiny do 15. koná na Barče, tedy tady kousek ve Strašnicích v KD Barikádníků, největší mezinárodní burza v České republice, tedy akce pro příznivce a sběratele hudebních nosičů. A Ondřej teď před chviličkou poslal e-mail do studia Beatu.

srdečně zveme, napsal Ondra. Děkuju. A další pozvánka je do Postřižinské zahrady v Hluboké nad Vltavou zítra od 16 hodin. Punk's Not Dead, vy volové, akce, na které zahraje samozřejmě Visací zámek, taky Plexisovianka, Doktor Pepe a Vítkovo kvarteto.

0: Býťáci na čtyřech kolech.
1: Za 3 minuty bude 9 a po požáru zůstává zavřená ústecká dálnice směrem na Prahu mezi Lovosicemi a Budyní nad Ohří, tedy mezi 45. a 35. kilometrem D8. Na D1 u Brna máme novou nehodu na 194. kilometru u křížení s Vídeňskou směrem od Prahy na Vyškov se srazila dodávka s náklaďákem, ale hlavní je, že cesty do Plzně furt dobrý. Připomínám, že od 12. do 14. hodiny si tam můžete zavysílat z mobilního studia Rádia Beat, které bude v provozu v prodejně Bikers Crown v Bolevci. Tak jsem zvědavá, jestli tam někdo dorazí s větší motorkou, než má náš Standa Rubáš. Tak dobrou jízdu, hezký pátek a víkend.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes oblačno až polojasno, odpoledne od západu v Čechách, večer i na západě Moravy, přibývání oblačnosti a postupně s přeháňkami, místy bouřkami i silnými, které budou později přecházet do deště. Teploty 28 až 32 na západě Čech kolem 26 stupňů. Zítra polojasno až oblačno, ojedinělé přeháňky, na východě dopoledne až zataženo s doznívajícím deštěm, večer na západě Čech bude přibývat oblačnost, teploty 21 až 26 na jihu Moravy 28 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Cyklista Pogačar vyhrál 6. etapu Vuelty a připsal si letošní 3. etapové vítězství. V červeném trikotu lídra navýšil náskok v celkovém pořadí na 3 minuty a 34 sekund před Másem. Jan Hirt je průběžně 24. UEFA ukončila bojkot soutěží FIFA kvůli plánu šéfa Světové asociace Infantina prodat soukromým investorům část práv na mistrovství světa. UEFA kvůli tomu ale zvažuje trestní oznámení. Zemřel norský král Harald V., oznámil Královský palác. Bylo mu 89 let. Vodní nádrže na Vltavě jsou naplněné zhruba z poloviny. Kaskáda přesto dál zajišťuje minimální průtok Vltavy i výrobu elektřiny, která je ale na některých místech nižší než obvykle. Čeští chovatelé kvůli letošnímu suchu a nedostatku krmiva omezují stáda skotu. V první polovině příštího roku se proto očekává nižší produkce českého hovězího a větší prostor asi dostane dovoz z Jižní Ameriky. Prezident agrární komory Jan Doležal říká.
2: Nedělá to jenom Česká republika, bo se podíváme třeba do sousedního Rakouska, tam je to zatížení velkou dobyčí jednotkou dvojnásobné oproti nám, tak tam už slyšíme asi měsíc, že opravdu posílají ve velkém zvířata na jatka.
1: A nakonec archeologové objevili na stavbě obchvatu Břeclavy keltskou studnu zřejmě ze 3. nebo 2. století před naším letopočtem. Přijde o výjimečně cenný doklad keltského osídlení. To byly zprávy, po kterých přichází Vejvoďák.

0: Kelímky do ruky, k potlesku připravit. Jdeme na to! Léto jako živé na Rádiu Beat.
1: No, copavej vodák, ale poslední léto jako živé, poslední koncert, poslední živák je na bílední, že dneska to budou AC/DC, If You Wanna Blood, You've Got It, tedy pokud chceš krev, máš ji. Je to první živák AC/DC a zároveň jediné živé album vydané za života Bona Scotta. Deska, kterou si dneska zahrajeme, je z roku 1978 a protože AC/DC mají rozum a ví, že v rádiu mají pořady většinou jednu hodinu, tak tomu přizpůsobí byly i stopáž celé téhleté desky. Je to necelých 53 minut a to znamená, že si stihneme zahrát úplně celou tuhle desku, celé tohle album. Četl jsem citát Toma Russella, známého skotského DJe pod přezdívkou Commotor Rocku. Byl i rozhlasovým moderátorem a ten doslova řekl, tento koncert shrnul to, co dělá AC/DC naživo tak výjimečnými. Energie, kontakt s publikem a způsob, jakým jednoduché, ale klasické písně dostávají další život. To vše uslyšíte na If You Want Blood. Je to skvělá připomínka toho, jak pozoruhodná je to kapela, tak i jejich fanoušci. Tak pojďme se tedy o těchto slovech přesvědčit. Tady je první jednoduchá klasická skladba. Riff Raff.

Dneska si tedy děláme hezky v puse The Jack AC/DC, hrajeme si album If You Want Blood. Album bylo nahrané během turné Powerage v roce 1978. Je to poslední album AC/DC z éry Bona Scotta. Skladby byly nahrány 30. dubna v roce 78 na koncertu v divadle Apollo v Glasgow. Zajímavostí tohoto vystoupení je i to, že na přídavek se členové AC/DC vrátili na pódium oblečeni ve skotských fotbalových dresech a zdali tak hold zemi Bona Scotta, Anguse a Malcolma Younga. Včera ale fotbalista Jablonce poslali do města, z kterého posloucháme dnešní koncert, tedy Glasgow, tamní Rangers s tím, že Evropskou konferenční ligu si letos nezahrají, a k tomu samozřejmě přidávám i obrovskou gratulaci do Jablonce. Ten, kdo byl tenkrát na koncertu a mohou být tací v Glasgow, tak by mě určitě potvrdili, že AC/DC na něm sice zahráli skladbu Duck Eat Dog, ale na desce z nějakého důvodu není. Možná právě proto, aby se to tam celé vešlo do těch 60 minut a mohlo se to album hrát v rádiích během jedné jediné vysílací hodiny úplně celé. Hezká je i legenda o tom, jak vznikl název alba. Bon Scott byl na festivalu Day on the Green v červenci 78 osloven novináři s dotazem, co vlastně mohou fanoušci od kapely očekávat. Bon Scott bez přemýšlení odpověděl Blood, tedy krev. Tahle nečekaná odpověď pak byla zamontována vlastně do názvu jejich prvního živáku, který právě posloucháme. Tady je další vypalovačka, jmenuje se Problem Child.

0: Nejlepší koncerty, živáky a vystoupení z celé rokové historie nacpané do dvou prázdninových měsíců.
1: Léto jako živé.
0: Na Rádiu B.

Dneska tady AC/DC album If You Want Blood z roku 1978. Říkal jsem, že skladby, které posloucháme, jsou nahrávky z dubnového koncertu v roce 78 v Glasgow. Celý koncert byl tenkrát natočen i jako video, ale nikdy tyto záběry nebyly použity, krom skladeb Riff Raff a Rocker, které se v roce 2005 objevily na kompilaci AC/DC Family Jewels. My tady máme v rádiu originál desku z roku 78. Album ale bylo znovu vydáno ještě v 94. a vyšlo také v roce 2003 jako součást série AC/DC Remasters. Sestava, která byla onoho 30. dubna 78 na pódiu, Bon Scott, jo, hlavní zpěvák, potom Angus Young, Malcolm Young, Cliff Williams jako basový kytarista a Phil Rudd jako bubeník. Pozor, producenti této desky byli Harry Vanda a George Young. Je to ten George Young, kterého známe z kapely Easy Beats a také jako staršího bratra Angusa a Malcolma. Mimochodem, tenhle George Young je autorem známého hitu Love is in the Air. To je takové to Love is in the Air, Everywhere I look around, a nebo tak nějak podobně. A tenhle George Young tuhle skladbu napsal, ale naspíval ji John Paul Young. Ten, i když je rodákem z Glasgow, není příbuzným nikoho z Youngů z AC/DC. A pak se v tom vyznejte, v tomhle Braiglu Youngu. Tady je další věc, Let There Be Rock.

0: ACDC jsou prostě profíci, přesně 10 hodin, tedy 60-minutovku jsme krásně naplnili. Bylo to poslední léto jako živé, poslední živák, ACDC si myslím, že to naplnili krásně. Podle toho, co jste psali a jak jste reagovali celé prázdniny na živáky, tak vás to bavilo, byla to jízda, určitě se k tomu vrátíme. Co se ale vrací příští týden v pondělí 31. srpna, tak je detektivka. Už si ani nepamatuju, jak se to odbavuje, ani nevím, jak se to dělá, takže si to společně s vámi při pondělku příští týden hned po 9. hodině připomenu. Těším se na detektivku. Dopravní informace.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Pozor si dávejte na dálnici D4 na 35. kilometru ve směru na Prahu. Hoří tam auto, je to na úrovni obce Obořiště v úseku Příbram Dobříš, opatrně tudy. D55, exit 51 ve směru na Bzenec, ve sjezdu na Uherské Hradiště se srazilo nákladní a osobní auto a přitom narazili do svodidel, tady určitě také opatrně. Pozor, jedete-li ze Vsetína směrem na Valašskou Polanku po 57. v obci Ústí je bouračka dvou osobáků. V Jablonci nad Nisou v ulici Na Svahu se srazila dvě osobní auta a ve Stráži nad Nisou na Liberecku v ulici Podstrání se srazila dvě dodávková vozidla. A pozor, v Liberci na Sukovo náměstí trefilo osobní auto lampu veřejného osvětlení a to se nedělá.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.
3: Vyšla kniha Jiřího George Kozla a Vladimíra Mertlíka Osnatý drát nenaladíš. Životní osudy otce zakladatele legendárního Blue Effectu. Zrcadlo času, kdy Big Beat byl touhou, svobodou a životním stylem. Kdy pro něj mnozí riskovali budoucnost i život a opouštěli své nejbližší. O životě jednoho z nich, Jiřího George Kozla, je kniha Osnatý drát nenaladíš. Více než stovka unikátních fotografií. Kdo v prodejnách Luxor a dalších prodejnách nakladatelství Euromedia Group, edice Univerzum.
4: Nejpřesnější informace o počasí vám zajistí Morecast, prémiová aplikace počasí. Stáhněte si ji teď zdarma.
5: Prosím vás, vy jste cukrárna?
6: Ne, autoservis.
5: Jo, tak já bych si dal jednoho indiánka.
6: Povídám, že jsme...
5: Indiánka, rychle.
6: No, jak chceš. 20 korun.
5: Cože?
7: Když vás honí mlsná a chcete něco opravdu dobrého, jděte na to správné místo. Větrník. A neb Jaromír Tůma servíruje jednu hudební laskominu za druhou.
5: Větrník.
7: Prostě pošušňáníčko pro každého rockera.
5: Větrník. A je čerstvý?
7: Ten už čerstvější ani být nemůže. Posuďte sami. V neděli od 7 večer na rádiu Beat.

0: Studio B. Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz. Radio B. Počasí.
1: Dnes oblačno až polojasno, odpoledne od západu v Čechách, večer i na západě Moravy, přibývání oblačnosti a postupně s přeháňkami, místy bouřkami i silnými, které budou později přecházet do deště. Teploty 28 až 32 na západě Čech kolem 26 stupňů. Zítra polojasno až oblačno, ojedinělé přeháňky, na východě dopoledne až zataženost doznívajícím deštěm, večer na západě Čech bude přibývat oblačnost, teploty 21 až 26 na jihu Moravy 28 stupňů.
2: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Český fotbal má za sebou relativně povedený pohárový čtvrtek. Výsledky shrne sportovní redaktor Petr Plintovič.
3: Plzni se v evropské lize povedl historický obrat. Úvodní zápas na stadionu Červené zvězdy Bělehrad prohrála 0-3. S novým trenérem Radoslavem Kováčem ale vyhrála domácí odvetu 5-1 po prodloužení a zahraje si ligovou fázi. Tu čeká v konferenční lize také Jablonec, který na penalty vyřadil slavné skotské Rangers. Naopak Hradec Králové doma prohrál v prodloužení s Panathinaikosem 1-2 a konferenční ligu si nezahraje.
1: Golfistka Jana Melichová je po prvním kole turnaje Ladies European Tour v Irsku druhá. Sára Kousková se ztrátou jedné rány šestá. Lyžařské areály v Dolomity Supersky vrátí i Čechům část peněz za skipasy zakoupené v posledních třech zimních sezónách. Je to kvůli omezování konkurence. Můžete získat zpět 20% zaplacené částky nebo slevu 30% na další nákup. Žádosti je možné podat od 15. října a bude k nim potřeba buď číslo skipasu nebo potvrzení o nákupu, případně výpis z účtu s platbou. Na hranici Číny a Nepálu hrozí další povodeň po novém přetékání jezera, které vzniklo po sesuvu části ledovce. Čínské úřady kvůli novému riziku dočasně přerušily záchranné práce. Dosavadní povodně si vyžádali už skoro 500 obětí a stovky lidí zůstávají pohřešované. A nakonec radost z řízení nesouvisí podle výzkumu s rychlostí, ale s pocitem kontroly nad autem. Největší požitek měli účastníci při řízení závodního vozu a motokár, kdy byli naplno soustředění a zároveň se cítili bezpečně. Naopak jízda s profesionálním řidičem vyvolávala spíš stres než zábavu. Zprávy jsou za námi a proto se ke slovu dostanou Vejvodák a Def Leppard.

Říkám si, že budu muset ještě hodně litrů Vincentky namíchaný s Framikoinem nahinalovat, abych měl hlas jako Frank Zappa. Mothers of Inventions a Dirty Love, muzika, která teď za 10 minut půl 11. na beatu dohrála. Před námi je skladba More Than a Feeling od kapely Boston. Možná je pátek, že jo, konec prázdnin, tak bychom si mohli připomenout jednu z nejslavnějších loupeží, kterou ale Kurt Cobain se skupinou Nirvana otevřeně přiznával. Jde o skladbu Smells Like Teen Spirit a právě More Than a Feeling. Na koncertu v roce 1992 v Readingu kapela Nirvana začala hrát jakoby skladbu svou, tedy Smells Like Teen Spirit, ale sami přiznali, kde čerpali. Můžete si to poslechnout, jak ta podobnost tam v tom krásně je a že ten přechod, no poslechněte si to, je to přiznání Kurta Cobaina a skupiny Nirvana z toho, kde čerpali ve svém slavném hitu.

Je to prostě na jedno brdo, ale to se v tom fofuru pochopitelně může stát. Tady je tedy originál skladba, která byla inspirací pro Kurta Cobaina a Nirvánu ve skladbě Smells Like Teen Spirit, More Than a Feeling, Boston.

tomu, abyste byli takový profesionální pískač, jako je Ian Anderson, potřebujete samozřejmě patřičné pisky, neřkuli rty a trošku profesionality. Tohle byly Jetro a skladba, která se jmenuje Living in the Past. Teď je 5 minut, skoro tedy už po 10:30 dopoledne. Za chviličku Zuzana Michnová, Simon a Garfunkel a taky Iron Maiden a připravené jsou menšinové sporty. Máme pozvánku na Beskidskou sedmičku a také na o víkendu startující nejvyšší soutěž národních házenkářů.

0: většinové sporty na rádiu Beat.
1: České volejbalistky porazily na mistrovství Evropy Bulharsko 3-0 na sety. Základní skupinu v Brně zakončili se 4 výhrami a 1 porážkou na druhém místě. V pondělním osmifinále nastoupí proti Švédsku. Čeští basketbalisté prohráli úvod před kvalifikace mistrovství Evropy 2029 z Belgií 81-92. Nejlepším českým střelcem byl z 20 body Bálint. Švýcarští lyžaři jako jediní přes léto trénovali na ledovci Teodul v Zermatu, ten byl oficiálně kvůli vedrům a rychlému tání pro veřejnost uzavřený. Tamní svaz ale má se střediskem dohodu o vyhrazených tréninkových tratích až do roku 2034. Tradiční Beskydská sedmička odstartuje dnes hodinu před půlnocí v Třinci a běžce povede přes Beskydské vrcholy do cíle ve Frenštátu. 100-kilometrová trasa má převýšení přes 5 500 metrů. V neděli odstartuje nejvyšší soutěž národních házenkářů. Úřadující mistři Příchovice zamíří v prvním kole do Kyšic. Finalista minulého ročníku Svinov přivítá Ostopovice. Nováčci se utkají v Čakovicích, kde Avie hostí Studenku. Decathlon a značka Simond stahují z prodeje vybrané lezecké expresky Alpinism a Vertica, prodávané od ledna 2022 do července 2026. Důvodem je výrobní vada nýtování karabiny, která může při zatížení způsobit uvolnění zámku, poškození karabiny a v krajním případě i pád. Poslouchali jste páteční relaci o menšinových sportech.
0: Radio Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Zuzana Michnová ve skladbě Bavorsky, tedy Ferguson, normálně zapomenout 6 minut před 11. hodinou dopoledne. Za chviličku by tady měl ve studiu být Petr Šimáček, přečte zprávy a zase půjde, anebo správně řečeno půjde. Co se týče muziky po 11. hodině, Black Sabbath, Vladimír Mišík, Plastic Bertrand, anebo Bob Dylan.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Šlamastika vás čeká aktuálně na Pražském okruhu na 18. kilometru ve směru k D1, je to za sjezdem na Řeporie, směrem tedy k tunelům, bourala tam 3 osobní auta. Na 11. na výjezdu z Hradce Králové na Hořice, na Kruháči u obce Všestary, je silný provoz kvůli bouračce 2 osobních vozů. Český Krumlov, Plešivecká ulice, pozor na bouračku, nákladní auto tam narazilo do domu. Na Chomutovsku v Kadani v ulici Nová kolonie se srazila hned 4 osobní auta. V Ostravě v Orlovské ulici je bouračka 2 osobních vozů a na Šumpersku v Hanušovicích na Hlavní neprojedete, Hlavní je uzavřená kvůli vážné dopravní nehodě osobního auta a motorkáře, na místě záchranka, hasiči i policisté. Býťáci, prosím, jezděte opatrně.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes oblačno až polojasno, odpoledne od západu v Čechách, večer i na západě Moravy, přibývání oblačnosti a postupně s přeháňkami, místy bouřkami i silnými, které budou později přecházet do deště. Teploty 28 až 32 na západě Čech kolem 26 stupňů. Zítra polojasno až oblačno, ojediněle přehánky, na východě dopoledne až zataženo s doznívajícím deštěm, večer na západě Čech bude přibývat oblačnost, teploty 21 až 26, na jihu Moravy 28 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Tenistky Bartuňková a Valentová postoupily do semifinále turnajů WTA. Bartuňková v Monterey zdolala Vidmanovou po téměř tříhodinové bitvě, Valentová ve Filadelfii hladce porazila domácí Collinsovou. Fotbalista Král postoupil z FC Kodaň do ligové fáze konferenční ligy po výhře 4-1 nad Turku. Brankář Pavlenka, SPAOK Soluň a Gorník Zabře se třemi Čechy v soutěži skončili. Do ligové fáze Evropské ligy pak prošli Černý s Bešiktašem, Simič s Omoní Nikozie a Ambros s Anderlechtem. Policie v Česku řešila desítky incidentů spojených s včerejšími zápasy evropských fotbalových pohárů. Většina případů skončila pokutou nebo oznámením. Kvůli suchu letos asi nebude slavnostní výlov rybníka Rožmberk na Třeboňsku. V tamních rybnících chybí asi 40% vody, jak říká Vladimír Kukačka.
2: V současné době potřebujeme Rožmberk využívat k nějakému převádění vody na níže ležící soustavy, na Dějskou například a tak dále. Nejsme schopni garantovat termín výlovu, pakliže vůbec nějaký výlov letošního podzima bude.
1: A nakonec mobilní operátor Cactus o nadcházejícím víkendu nabídne zákazníkům neomezené mobilní data zdarma. Aktivovat si to musíte v aplikaci nebo webové samoobsluze. V zahraničním roamingu je limit stanoven na 3,5 GB dat za víkend. To byly poslední dopolední zprávy, víkend se blíží čím dál víc, užijte si ho. Teď tu máme Black Sabbath.

0: Tak děti, povězte mi, co dělá váš tatínek. Aničko?
1: Můj tatínek je doktor.
0: To je pěkné. A co Jiříček?
2: Můj tatínek je policista.
0: To je důležité. A Péťa?
3: Můj řídí tramvaj.
0: A proč to říkáš tak smutně?
3: Maminka si nepamatuje číslo té tramvaje.
4: Inu, některé věci se ani ve škole nedozvíte. Ratolestem skončilo bezvládně.
3: Mami!
4: Nastává režim, výuka a domácí úkoly.
3: Tati!
4: A my nenecháme je v tom. Vzpomeneme si také na školní léta a muziku budeme vyučovat v hodinách. Tak nerušit a hlásit se.
5: A hlásit.
0: Tak děti?
4: Víkend zpět do školních lavic.
3: Super!
4: Na rádiu Bí.

0: protože jsem se narodil v Plzni, v té nejvíc frankofonní části, tedy na Borech, ale bydlel jsem na Lochotíně a stále bydlím, tak dokážu tenhle název vyslovit ve francouzštině tak, jak se správně vyslovit má, tedy skladba od Plastika Bertranda, jmenuje se Saint-Plain pour moi. Co se týče pozvánek, je pátek, můžeme se na ně vrhnout. Zadarmo vám až do večera budeme číst tipy na koncerty třeba vaší kapely nebo koncertu, který pořádáte, ať už dneska nebo zítra. Ta první pozvánka je sice hudební, ale nikoli věk na koncert. Je to poletní přestávce pozvánka od Vinyl Burzy Praha pro příznivce a sběratele hudebních nosičů na největší mezinárodní burzu v České republice, která se koná zítra 29. od 10 do 15 hodin na Barče, tedy v KD Barikádníků tady v Praze ve Strašnicích. Srdečně zve tedy Vinyl Burza Praha. Přijďte, třeba si koupíte vinyl, který jste dlouho scháněli, anebo jste si mysleli, že už nikdy neseženete. Další pozvánka, zvu na letošní dožínky, které se konají zítra v Soběšovicích u Havířova. Zahraje Láďa Křížek a Krejzon, Jan Bendik, Kabát Revival Band. Bude bohaté vyžití pro děti a program uzavře taneční zábava. Pivo poteče proudem a pupky nezůstanou hladové. No, tak to jsem zvědav. A ještě jedna pozvánka, ta je od Lenky, která zve do Bohutic.
1: Ahoj, rádi bychom vás pozvali na Rock Festival Bohutice, a to v sobotu 29. srpna od 13 hodin na fotbalovém hřišti v Bohuticích. Čekají vás revivaly světových legend Kiss, Led Zeppelin, Judas Priest, domácí kapely Divan a Skunk Punk a hlavní hvězda večera Miloš Dodo Doležal. Vstupné 350 Kč na místě, děti do 15 let zdarma. Veškeré informace najdete na rockbohutice.cz. Bohutice žijí rokem, přijďte.
0: Teď kdyby to nebyly revivaly, že jo, Kiss, Judas Priest a Led Zeppelin, to by byl panečku festiválek. Svoje tipy a pozvánky posílejte buď e-mailem na studio@radiobí.cz, anebo přes aplikaci, kterou pokud máte v mobilu, tak můžete poslat jak textovou zprávu, tak i hlasovku. Nemáte-li bíťáckou aplikaci ve vašem mobilním telefonu, můžete si ji zdarma během 20 vteřin stáhnout i z našeho webu radiobí.cz. To jsou Stouni na beatu.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

To byl pan Bob Dylan a Knockin' on Heaven's Door, 2 minuty před 11:30 dopoledne, za okamžik Joan Jett, taky Day After Day od Badfinger, anebo Anarchie od Sex Pistols.

Další pozvánky, chtěla bych pozvat všechny býťáky zítra od 19 hodin do Dříče, kde proběhne večer s kapelou Hartmock. Jako host vystoupí Sešlost, podepsaná francouzka Kamila. Děkujeme. Zítra od 16 hodin jste zvaný na ostrovský kodrcák do venkovních prostorů restaurace Atlantis v Ostrově. Zahrají Bankrot, Drc, Frida Company a Všeho chuť. Vráťovi děkujeme za pozvánku a poslal ještě jednu. Všichni jste zváni taktéž zítra od 14 hodin na punkový lesík u Nejtku. Vystoupí Bloodymary z Brna, Funus z Bratislavy, Plesnivý fazole, Animals a ADHD Helmut. Bude se grilovat, budou pochutiny, bude se látko. Děkujeme Vráťovi za tyhle pozvánky. Další posílejte, zadarmo je budeme číst do našeho éteru. Jenom tedy mezi 12. a 14. to vysíláme živě z Plzně, tam pozvánky nebudou, ale pak se jim budeme věnovat po té 14. hodině až do večera. SMSky 720 001 222, e-mailová adresa studio@radiobeat.cz anebo přes býťáckou aplikaci. Twisted Sister, to nejsou oni samozřejmě, za chviličku budou, hnedka po blues skupiny Katapult.

0: Musím tedy říct, že Bonzo na ty bicí hraje ještě vofou slíp než Otaseman, který přijde dneska na 14. hodinu na Tupláky. Kdo ale přijde, nebo kdo se objeví a koho uslyšíte po 12. hodině v éteru, tak je Standa Rubáš, který už je v Plzni, v Bikers Crown prodejně, v Plzni na Lochotíně na Studentské a tam odsud budeme mezi 12. a 14. ty následující dvě hodiny vysílat živě. Takže hned po zprávách s Pepou Lausem přepojujeme do Plzně.
1: Píťáci na čtyřech kolech.
0: Na dálnici D1 z Prahy na Brno na 174. kilometru se brzdí, silný provoz je potom až do Brna a to zdržení je přes půl hodiny. Na D8 na 48. kilometru ve směru na Ústí na úrovni Lovosice se srazila tři osobní auta. Pozor na cestě z Chomutova na Vary, po 13. u Klášterce nad Ohří stojí pravý pruh ve směru právě do Karlových Varů. Je to kvůli bouračce osobního auta, které srazilo dopravní značení. Ve Starém Plzenci v Jungmanově ulici je vážná bouračka se zraněním, v Táboře v Soběslavské se srazila dvě osobní auta a v Českých Budějovicích na Okružní je to ten kruháč u Vysoké školy technické a ekonomické. Tam řeší bouračku dvou osobáků.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio Beat. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude oblačno až polojasno. Odpoledne dojde od západu k přibývání oblačnosti, postupně s přeháňkami, místy bouřkami i velmi silnými, které budou později přecházet do deště. Maximální teploty dosáhnou 33 stupňů, zítra se až o 7 stupňů ochladí. Na východě území ráno a dopoledne ještě sprchne.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Fotbalisté Slávie znají soupeře pro základní část Ligy mistrů. Utkají se mimo jiné s Arsenálem, Bayernem, Aston Villou, Portem a Villarrealem. Ve skupině narazí také na Fenerbahce Lens a Sabah Baku. Cyklista Pogačar vyhrál 6. etapu Vuelty a připsal si letošní 3. etapové vítězství. V červeném trikotu lídra navýšil náskok celkovém pořadí na 3 minuty a 34 sekund před masem. Jan Hirt je průběžně 24. Od ledna budeme moci snáz odstoupit od smluv uzavřených přes internet. Na webových stránkách bude k dispozici tlačítko pro odstoupení od smlouvy. Novelu podepsal prezident. Vodní nádrže na Vltavě jsou naplněné zhruba z poloviny. Kaskáda přesto dál zajišťuje minimální průtok Vltavy i výrobu elektřiny, která je ale na některých místech nižší než obvykle. Kvůli pracím na budoucí tramvajové trati Olšanská-Habrová nepojedou v Praze od zítřka do 10. října tramvaje mezi Olšanským náměstím a nákladovým nádražím Žižkov. Výluka bude platit v obou směrech. Americký prezident Trump podepsal výnos nařizující okamžité přejmenování Ontarijského jezera na americké. Kanada to ale odmítla. Tamní premiér připomněl, že starý název se používá víc než 400 let. Tolik ze zpravodajského přehledu dne. Teď už si vychutnejte živé vysílání z Bikers Crown v Plzni s Rádiem Beat.
0: Rádio Beat. Classic Rock.

0: Dítáci, do sedel! Vysíláme živě z Bikers Crown na rádiu Beat.
1: Je to tak. Koukám na hodiny, 8 minut po 12. My stojíme s mobilním studiem tam, kde jsme slíbili, tedy na adrese Studentská 55. A ale v případě, že to vezmete po navigaci, tak to A tam ani nutně být nemusí. I na 55 dojedete. Z dálky je vidět velký modrý barák s bílým nápisem Bikers Crown. Zvlášť tedy pokud se pohybujete po Plzni, tak znamená, že jste na správném místě, protože ta plzeňská pobočka prodejna Bikers Crown je tím místem, kde stojí zapojeno, zadrátováno a rozsvíceno naše mobilní studio, ze kterého vás zdraví Standard Rubáš. Startuji tímto tedy slavnostně a oficiálně tu naší pravidelnou akci, takovéto turné zvané Born to Ride. Zvu všechny býťáky z širého i blízkého okolí, aby dorazili sem k nám. Za prvé prohlednout si, jak to tady v Bikers Crown v Plzni vypadá. Prodejna je to veliká a nabitá je spoustou věcí. A to teda nejenom pro motorkáře, takže ta výzva je opravdu do všech těch skupin, nejenom motorkáři jsou vítáni tady za námi v Plzni. Zároveň všechny, kteří už jsou tady někde v okolí a stojí nebo sedí venku před vchodem pod těmi slunečníky, klidně taky zvu dovnitř, protože chtějí-li zahrát muziku na přání, tak jediná cesta, jak to spáchat, je právě dojít sem dovnitř k tomu mobilnímu studiu. No a zároveň všechny býťáky, kteří mají rádi motocestování, i třeba z té druhé strany toho diváka, tak rovnou zvu, abych na to nezapomněl, taky na všechny ty kanály a sociální sítě Bikers Crown, protože 28. srpna je dneska, to je datum, kdy bylo určeno, že se potkáme v Plzni, v plzeňské prodejně Bikers Crown, ale zároveň je to taky datum, kdy startuje letadlo, v něm sedí Patrick Matthew, což je cestovatel, který aktuálně vybaven právě od Bikers Crown, odlétá směrem na Keniu a tam se bude 16 dní pohybovat po Africe. Vy můžete být vlastně prostřednictvím Bikers Crown na jejich sítí a webu u toho. Tak to jsou takové ty věci, které jsme si měli říct na začátek, aby nám to nezapadlo, protože je mi jasný, jak sem býťáci přijdou, že to teďko zakecáme. Tak já si jdu chystat muziku, už vidím tady rostomilé tváře, jak se ke mně blíží a za malou chvilku se dozvíte víc.

0: to ride. Živě z Bikers Crown na Rádiu Beat.
1: Jak jsem říkal, tak se taky stalo. Vysíláme živě z mobilního studia z Bikers Crown tady v Plzni na adrese Studentská 5 a Pade. A vy všichni beatáci z okolí jste zváni samozřejmě na kus řeči. Nějakou tu odměnu, třeba i nějakou tu drobnost typu té malé, kulaté, dneska už bych se nebál říkat legendární 3D samolepky, určené primárně na motocykly, ale je to samolepka na lepicí, můžete ve finále kamkoliv. Jenom se k ní špatně dostává a tohle to třeba je jedna z těch možností, jak to udělat, abyste tu samolepku měli dorazit sem za námi do Plzně. Tak jako to udělal Georgiák, já ti přeju pěkné odpoledne, ahoj.
2: Já přeji všem pěkné odpoledne.
1: Ty jsi nepřijel na motocyklu, ale my už jsme si stihli tady říct předtím, že motocyklu máš mnoho, je to tak?
2: Mnoho, ne, čtyři.
1: Čtyři není mnoho. Ne. Motocyklu není nikdy dost. Dobře, ale zároveň, aby to nebylo jen tak, tak dorazil jsi moc pěkným autem. Co to venku stojí?
2: No, taková stará plečka, MGT TC, teda TC. Mm. Rok výroby 49, takže ono to vypadá starší, než je.
1: Mm, dobře, volant napravo, jasně, že jo. A je to takový auto, který normálně já teda nepotkávám na silnicích, takže to může být další lákadlo pro ty, kteří se míří, aby se přišli podívat nejenom na motorky, ale samozřejmě i na tohleto auto a třeba si i s Georgiákem pokecat, kam s tím míří a kde ho s tím ještě můžeme vidět a podobně. Georgiáku, pojďme k muzice, to je ta důležitá věc teď. Co dáme a pro koho a proč?
2: Tak, jestli by to šlo, tak by to bylo teda od King Crimson Starlets and Bubble Black. Uh-huh. Bylo by to pro všechny beatáky, pro všechny speakery beatu, pro všechny všenické občany a pro Mrcula.
1: Dobře, Mrcula zdravíme, ať už je to cokoliv. Děkuju ti, měj se hezky.
2: I vy, zdravím všechny.

0: Spartiáci, kdo se dal? Vysíláme živě z Bikers Crown na Rádiu Beat.
1: Jedna taková fajnšmekrovina, bych řekl, Starlets and the Bible Black od King Crimson, ta je za námi. Živě z Plzně, to je potřeba si dodat, aby nám to nezapadlo. Ti, kteří jsou někde v Plzni, v okolí a poslouchají a mají čas, tak samozřejmě pro ně platí pořád ta pozvánka, aby dorazili do Bikers Crown, protože se sem vejdou, tak jako se sem vešel Petr. Petře, pěkný odpoledne, ahoj.
2: Ahoj, zdravím všechny.
1: Jseš na motorce nebo bez motorky?
2: Zatím ještě autem.
1: Zatím ještě autem, protože mě zmátlo to, že na prsou máš Harley Davidson, ale jinak níž už to není úplně takový jako motorkový ohos.
2: Úplně není a v kraťasích už fakt nejezdím.
1: Už jsi se vytrestal, jo, někdy.
2: Už čmelák pod kolenou není žádná prdel.
1: Tak čmelák pod kolenou to je lepší varianta, to jsem čekal něco horšího, ne, že bych ti to přál pro boha. Petře, co ty budeš provádět, kam ty míříš a proč to budem hrát a co budem hrát?
2: Prosím tě, dneska odpoledne mířím Resort Beach Nova Živošť Křečovice, Ty o to nemám ani přečíst. Je tam nějaká benefice, Guláš Fest, dělají to kamarádi z Prahy. Slíbil jsem účast loni, nějak mi to nevyšlo letos, tam určitě přijedu, nabalím se a frčím.
1: A jedeš tam jako vařit guláš, nebo pojídat guláš, nebo hodnotit
2: myslím
1: guláš?
2: Myslím si, že tam
1: nebo...
2: budu za místního kašparka, tak maximálně.
1: Takže budeš tleskat jenom jako?
2: Já budu tleskat a zkusím dělat rosteckávače.
1: Dobře, ale tak to je taky jako záslužná práce.
2: Samozřejmě, to je
1: jako
2: velmi důležitá.
1: Bez zesporu. Dobře, takže tam budeme hrát a co budeme hrát?
2: Určitě dáme Izzyho a Dogu. A od Somraku do Osvitu.
1: Může být, jdeme na ní.
2: Děkuju.
1: Pozdravuj u gulášu.
2: Všechny zdravíme.

0: Bajťáci, kdo sedel? Vysíláme živě z Bikers Crown na Rádiu B.
1: A takže jo, z plzeňského Bikers Crown je potřeba dodat, Studentská 55A je ta přesná adresa, kde najdete nejenom, že Bikers Crown, ale taky v tuhle chvíli je beatové mobilní studio, u kterého stojí co by obsluha standardobáš, ale podstatnou součástí je teď tady Emil vedle mě. Emile, pěkné odpoledne.
2: Ahoj, zdravím všechny býťáky z Plzně.
1: Pojď takhle blíž na ten mikrofon, ono ti bude lépe slyšet. Můžeš do toho klidně zařadit, vůbec se toho neboj. Odkud ty jsi? Z Plzně místní?
2: Já jsem z Plzně.
1: Vidíš, já jsem si vždycky dělal tady to, takovou prezenčku, kdo je místní a kdo je zdáli. A dneska jsem skoro zapomněl, tak Plzně píšu tadyhle čárku.
2: Jednu čárku.
1: Jak seš na tom s motorkama ty?
2: No já už ne, ale motorky máme v rodině, syn jezdí, takže...
1: Takže tak.
2: Já už ne.
1: Ty už ne, ty už přestal tě to bavit, nebo?
2: Spíš auto.
1: Aha, hezky. A máš tady něco speciálního?
2: Ne.
1: Teď jsem speciálně nebyl podívat, nic. MG jsme řešili, že tam stojí, ale už jsem se nebyl podívat, co dalšího přijelo. Dobře, no tak pojď mi povědět, co dáme a proč to dáme a pro koho to dáme.
2: No já bych dal Maideny, dal bych pro všechny fanoušky Maidenů, dal bych Brave New World, protože Maideny jsou, myslím, jedny z nejlepších.
1: Dobře, takhle stručně.
2: Tak děkuju.
1: Tak já taky, měj se hezky.

0: to ride. Živě z Bikers Crown na rádiu Beat.
1: Za námi Manfred Mann, taky Iron Maiden, což bylo právě přání odsud z Bikers Crown z Plzně ze Studentské 55, kde pokračujeme v našem mobilním studiu. Tentokrát s Vaškem. Vašku, ahoj.
2: Ahoj, Stando, ahoj.
1: Tak ty jsi přijel i s paní, ty jsi nepřijel sám. Navíc jste ohozený, takže typuju, že buď jste přijeli na motorce, a jestli jste takhle přijeli tramvají, tak jste fakt ostrý, protože tahat sebou ty helmy, to co by se mi nechtělo.
2: Ahoj, to mě taky ne. Jo, přijeli jsme na motorce. Takový cestáček od Hondy větší, dobrý je to, počasí to. Super, takže...
1: A jste místní, nebo jste to měli dát?
2: Ne, ale máme tu asi 60, konkrétně Hostomice, tam můžu pozdravit.
1: Dobře, takže příjemná projížďka,
2: jo.
1: Takhle v pátek, tak. Kdy nemusíte do práce, zdrhli se z práce nahoru.
2: My už máme hotovo.
1: Jo, no tak to bych taky chtěl, já na tom pracuju, ale jde mi to strašně pomalu. Tak Vašku, prosím tě, pověz mi, co budeme hrát a pro koho a proč? A
2: no, pro tohle? Koho to vymyšlení nemám, čili pro všechny, kteří poslouchají, pro tebe samozřejmě. Ty jsi mi dal šanci psát si dvě, jednu já, jednu žena.
1: No to pak s ženou pochycáme, jo, to takže nebude zase tak vůbec zadáčo, teď se trochu vyděsila, ale to zlomíme.
2: OK, tak pro mě najít víš, prosím, Phantom of the Opera, když jsme tady ve dvou, tak duet.
1: Dobře, dáme Nightwish, Phantom of the Opera, to zvládnu rychle najít, protože jsem to neměl připravený, tak teď nastává taková ta rádiová chvíle, víš, kdy se zdržuje takhle kecáním. Kde jste byli nejdál na motorce, mi řekni?
2: Nejdál? Hele, v kuse asi výlet na Sardíny s trajektem, to bylo moc dobrý.
1: A to no. Spousta lidí taky říkala, mě tam musel podstoupit. A mezi tím jsem ty Nightwish našel, takže jsem dobrý, jdeme na ně, děkuju.
2: Já taky.

0: Parťáci na čtyřech kolech.
1: Dávajte si pozor, na dálnici D2 na 6. kilometru ve směru do Brna je dálnice uzavřená kvůli bouračce osobního a nákladního auta. Na místě hasiči, záchranka i policisté, počítejte s komplikacemi. Na Českokrumlovsku v Jiráskově ulici v Horní Plané zasahuje policie u srážky cyklisty s vlakem. Nepříjemná věc. A v Brně na Lidické se řeší dopravní nehoda elektrokoloběžkáře. I tady zasahuje záchranka. V Praze v Jeremenkově ulici srazilo osobní auto cyklistu. Pozor také na Nymbursku v Poděbradech. Budovcova ulice mezi křižovatkami Prokopovy a Chelčického je dopravní nehoda osobního auta a ve Zlíně v Gahurově ulici řeší bouračku dvou osobáků. Býťáci, prosím, jezděte opatrně.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio Beat. Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz. Rádio Beat. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude oblačno až polojasno. Odpoledne dojde od západu k přibývání oblačnosti, postupně s přeháňkami, místy bouřkami i velmi silnými, které budou později přecházet do deště. Maximální teploty dosáhnou 33 stupňů. Zítra se až o 7 stupňů ochladí. Na východě území ráno a dopoledne ještě sprchne.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Úřadující mistr fotbalové ligy Slavia se ve třetím kole národního poháru utká o postup do osmifinále na hřišti třetiligového Varnsdorfu. Pražské derby pak čeká Spartu proti druholigovému Žižkovu. Jediného zástupce ze čtvrté nejvyšší soutěže Kozlovice navštíví Pardubice. Finalista posledního ročníku Jablonec pojede na Duklu. Rozhodl o tom dnešní los. Český hydrometeorologický ústav dnes upravil výstrahu před bouřkami. Objevit se mohou i kroupy o velikosti přes 2 cm. Na jeho západě Čech může vítr dosáhnout rychlosti až kolem 25 metrů za sekundu. Vyskytnout se může také přívalový déšť. Už teď se mohou objevit bouřky na západě Čech. Pak budou postupovat na východ. Od 17 hodin se vyskytnou asi na většině území Čech a od 20 hodin i na severovýchodě Čech a na Moravě a ve Slezsku, kde výstraha platí až do zítřejších 4 hodin ráno. Praha výrazně posiluje svou digitální obranu, chystá obnovu a rozšíření bezpečnostních nástrojů pro magistrát i městskou policii, k čemuž využije specializovanou technologii Fidelis. Ta odborníkům umožňuje nepřetržitý přehled o síťovém provozu, odhalování hrozeb v reálném čase i jejich automatické třídění podle závažnosti. Systém bude obsahovat i pasti na hackery. Irán popřel zprávu o údajném plánu na vraždu barona Trumpa, nejmladšího syna amerického prezidenta. Šéf iránské bezpečnostní služby označil informace za lež. Dřív to prohlásila americká tajná služba s tím, že prověřuje video odvysílané iránskou státní televizí. To byly zprávy, po nich si dál vychutnávejte živé vysílání z Barkerskán v Plzni. S Rádiem Beat.
0: Classic rock.

0: Olivia z Bikers Crown na Rádiu Beat.
1: No jo, i takhle po 13. hodině vysíláme živě z Bikers Crown v Plzni, jak jsme slíbili, na adrese Studentská 55. Říkali jsme, že do dvou budeme vysílat, ale ono to chvilku trvá, než se to zase celý zabalí do těch krabic, takže býťáci jsou zváni i po druhé. Pravda, už s nima nepokecáme, už si s nima nezahrajeme, ale pohovořit takhle mimo éter můžem a samolepek a všech těch dalších dárků, přívěšků, nejenom od Beatu, ale i od Bikers Crown tady máme spoustu, takže pro ty se klidně býťáci zastavujte. Tak jako Markéta, která se zastavila, já tě přeju pěkný odpoledne, ahoj.
2: Já taky přeju krásný den všem býťákům i tobě.
1: Pojďme jaké blíž k tomu mikrofonu a ono ti bude lépe slyšet. Tak my jsme slibovali, že na tebe dojde před mnou chvilkou. Došlo, ani ses moc nebránila, takže se tě zeptám taky rovnou, jak to máš ty s motorkama. Tak dobře, protože jste přijeli spolu, ta stojí venku.
2: Já se jenom vozím.
1: Ty se jenom
2: já
1: vozíš.
2: Se jenom kochám.
1: Jo, nemáš jako takový ambice, že by si nakonec přesedla a pak si na něj čekala někde za lesem, že je pomalej. A to máme my doma takhle, jako, víš, já jedu a za lesem se čeká, kdy zbyl. Jo. Tak zatím přívěsem jsem byl. Tak dobře, co ti zahraju na zadní sedadlo motocyklu?
2: Já bych prosila Metalliku, Battery. Mm-hmm.
1: Dobře, máš nějaký vzkaz pro někoho, koho bys takhle chtěla poškádlit přes éter?
2: Zdravím všechny dobrý lidi a přeji všem krásný víkend. A máme všichni dobře.
1: Tak dobře, šťastnou cestu, díky.
2: Díky moc, díky.

0: Born to Ride. Živě z Bikers Crown na Radio Beat.
1: Je to tak, vysíláme živě z Bikers Crown, ještě nám zbývá 45 minut, který vyplníme muzikou přímo tady z mobilního studia, abych dodal jedním dechem z Bikers Crown v Plzni pro dnešek na adrese Studentská 55. Sem jste zváni, býťáci, sem se vyjdete, parkoviště předtím je obří, takže můžete přijet na motocyklech, v autech, v autobusech, Míchačka by se sem podle mě taky vyšla, nemá to vůbec žádná omezení. Na čem přijel Petr, kdybychom se nahoru tady neznali už předtím, tak bych stejně věděl, protože to má napsaný naprosto zleva doprava. Petře, pěkný odpoledne.
2: Pěkný odpoledne, zdravím všechny byťáky.
1: Je nás čím dál víc, chtěl jsem říct, za chvilku budeme rozhrabovat Indiány, aby jsme potkali Harley, viď?
2: Zaplať pánu.
1: tak jsme si pěkně šplhli, já zdravím tímto do Písku, do Indiana, ke mně domů, do základny.
2: Taky zdravím,
1: Míro. Ty máš základnu taky tam?
2: Taky tam.
1: Taky tam, no vidíš, tak jsme se pěkně potkali. Míro, prosím, Míro. Petře, prosím tě, co dáme za muziku a pro koho dáme muziku?
2: Tak já bych zvolil Accepty, protože je miluju.
1: Ano.
2: A dáme ještě starší Fast, Us a Shark.
1: Okay. Jestli
2: to říkám jako neangličtina.
1: Krásně
2: správně.
1: To říkáš. Já jsem tady hledal, aby jsme dali opravdu tu původní verzi, tu nerádově zkrácenou i s tím jodlováním na začátku, s tím praskáním. Tak to dáme. Budeme chtít někoho pozdravit? Takhle
2: budeme
1: jmenovitě.
2: Chtít pozdravit všechny býťáky a všechny motorkáře, především teda na Indiánech. A především bych chtěl zahrát svému parťákovi Vítěvi a nesmím zapomenout na svého německého boxera Buddyho, který to asi neuslyší, ale přesto mu chci zahrát, protože už se s ním moc nevídám, ale myslím na něj, je to můj miláček.
1: Dobře, tak jdeme na to. Děkuju.
2: Díky.

0: Vítáci, do sedel! Vysíláme živě z Bikers Crown na rádiu Beat.
1: Je to tak, tohle platí, vysíláme živě z Bikers Crown ze studentské 55A, tedy z Plzně, z plzeňské pobočky Bikers Crown, kde kolem mě teď je spousta dětí, mikrofony byly sníženy nejníž, co se to dá. Takže Pepča, ten to má akorát a Honzo, ten se bude ohybat. A kdo přijde další, se ještě uvidí. Pepčo, začneme u tebe, ahoj, jak se máš?
2: Dobře.
1: Dobře, těšíš se do školy?
2: No, nic moc.
1: Na co se těšíš nejmíň?
2: Nevím.
1: Ale z tvýho výrazu by se dal, kamaráde, číst. Ty umíš obličej malovat obrazy, jsem ti chtěl říct. A na co se těšíš nejvíc? Co tě baví ve škole nejvíc?
2: Třeba matematika.
1: Hezky. Vidíš, tak to přijdou ještě potom lepší, hele, fyzika, chemie. To takhle jsem to měl já?
3: Pepa je v matematice velmi dobrý. On, ačkoliv jako jde do první třídy, tak počítá už velkou násobilku.
1: No vidíš, tak to teda smekám. Ty budeš muset Honzo do dřepu, abys byl lépe slyšet, ale ono záleží, kdo budete povídat, kluci. Tak co dáme a pro koho to dáme?
3: Tak co dáš? Co jsi chtěl? No?
1: Mám tady Trautenberg.
2: Jo. Spoura kanců.
1: Spoura kanců by tady taky, prosím, byla. Dobře, a chceš někoho pozdravit takhle přes éter? Komu zahraje?
2: Babi z Božkova.
1: Babi poslouchá?
3: Měla by poslouchat, hlásili jsme.
1: Dobře, tak zdravíme babi. Tobě prosím tě teda, ať ti matika jde od ruky, ať se ti pěkně počítá a zase za rok se tady uvidíme. Zkontrolujeme to, jak ti to šlo, jo? Kýve, takže souhlasí, jdeme hrát.

0: Píťáci, do sedel! Vysíláme živě z Bikers Crown na Radio Beat.
1: Ještě necelá půl hodina nám zbývá na to, abychom si zavysílali z Bikers Crown, ale já jsem říkal, že to studio se samo nezbalí, takže býťáci, kteří by třeba sem mířili pro teplé slovo nebo samolepku beatu, tak jsou samozřejmě zváni i po té 14. Než to tady celý zapakujem, tak ještě máme spoustu času. Navíc, jestli se sem opravdu žene ten mrak, co vidím na radaru, tak já to budu ještě o něco déle, protože v tom nejedu. Stando, krásný odpoledne.
2: Krásný odpoledne.
1: Jak ty, odkud pas? Plzně? Podle trika?
2: Já jdu z Horní Břízy, ale původně Olomouc.
1: Hezky. Hezky, tak to jsi mě překvapil. Já, jak jsem viděl tady triko s plzeňským prozdrojem, tak jsem si říkal, ten bude místní, ten je jasný. Tak Jaroušek je tamhle někde, ten koukám, nepřijde asi, viď?
2: Ne, ten se zasek.
1: Tak synka si vzal sebou, to je dobře, že se vzdělává, i když zatím tu plachost musíš teda ještě v něm potlačit. Pověz mi, co zahrajeme a pro koho to zahrajeme.
2: Rád bych Chucka Berryho a máme tam Beethovena. Prvý.
1: Beethovena. Dáme, určitě. Chceš někoho pozdravit speciálně?
2: Tak ženu, ona určitě poslouchá, je ráda, že jsme dojeli.
1: Já myslím, že jsme vypadli na chvíli.
2: Ne,
1: tak dobře, zdravíme ženu, jdeme dát Chucka Berryho, tobě moc díky.
2: Jo, díky.

0: Born to Ride. Živě z Bikers Crown na rádiu Beat.
1: Ano, to byl Chuck Berry, Rollover Beethoven. Jaroušek sice nic neřekl, když jsme se tady o téhle muzice bavili, ale tančil pěkně, to je potřeba se jít. V rádiu vám to sice neukážeme, ale abyste to věděli, tak to takhle hlásím. Jsme pořád ještě s mobilním studiem v Plzni, ve studentské v Bikers Crown, teď aktuálně s Petrem. Petře, ahoj.
2: Ahoj, ahoj.
1: Tak pověs mi ty, co pro tebe můžu udělat, co zahrajeme?
2: Na základě včerejšího živáku, který mi tedy oslovil hodně, tak bych si přál, jestli by bylo možné zahrát opět Pink Floyd a byla by to Comfortably Numb.
1: To určitě dáme. Vy Vodňákovi vyřídím, ale můžeš vlastně pozdravovat, protože on dělá tu pojistku, on sedí v Praze. Plzeň nějak sedí v Praze, rozumíš, aby mi tady kryl záda a Pražák jel do Prahy, do Plzně, aby jsme to tady dali dohromady, takže určitě poslouchá.
2: Vývoďáku, ahoj, děkuji za včerejší zážitek, bylo to krásný, bohužel manželka to neslyšela, tak jsem jí to chtěl dneska zahrát, ale ona zase není doma, takže má smůlu, tak to posílám všem ostatním býťákům.
1: Hele, do třetice to dáme, chtěl jsem říct, že býtová pumpa bude třeba v Brně, teďko v září, a my na konci září budeme Bikers Crown v Ostravě, takže klidně přijeti s manželkou a dáme to tam ještě do třetí.
2: Jo, to je dobrý, no.
1: Tak.

0: Vítáci, kdo se dal? Vysíláme živě z Bikers Crown na rádiu Beat.
1: Ale taky si pojďme říct, že jdeme do finále z Bikers Crown tady v Plzni, proto naše letošní setkání, čímž tak trošku naznačuju, že klidně se přijedeme podívat zase za rok. Víme, že za měsíc to bude Ostrava. A víme, že vždycky, když jsme takhle v Bikers Crown, tak přijede Míra Nečas, který zvolí demokraticky někoho, koho pošle sem za mnou. Obvykle to bývá vedoucí. Paní vedoucí, ahoj.
2: Ahoj, ahoj.
1: Tak na co bych se tě zeptal? Co to máš, prosím tě, za stať v té ruce?
2: Takové krátké povídání.
1: Krátké povídání, ano. Dobře. Tak já nevím, nejdřív povídej, já pak to rozeberem.
2: Dobře. Tímto bych chtěla pozdravit všechny posluchače Rádia Beat, plus naše příznivce Bikers Crownu. Chtěla bych je pozvat k nám na prodejnu, kde mají vždycky příjemnou obsluhu, aby se podívali na naše zboží, kterého je tu dostatek. Můžou si i přijet jenom na kávu, pokecat. Mm-hmm. Budeme se na ně vždycky těšit.
1: Ty brďo, z hlavy jsi to dala pěkně, bez toho papíru. Já musím pochválit plzeňskou pobočku Bikers Crown, protože děvčata pekla, takže my jsme přijeli a hned jsme tady měli jako připravený obložený talíře se samýma dobrotama. Tak za to děvčata moc děkujeme.
2: Rádo se stalo.
1: A platí, že dáme teda Black Sabbath Paranoid.
2: Ano, prosím.
1: Máš nějaký vzkaz někoho, koho bys jako pozdravila konkrétně?
2: Chtěla bych pozdravit brněnskou prodejnu pro Léňu a pro Lukáše. Bych to chtěla poslat a pro naše všechny ostatní pobočky. Ať mají krásný den jako my dneska.
1: Jdeme na to, dobře, děkuju.
2: Díky.

0: Born to Ride. Živě z Bikers Crown na Rádiu B.
1: Živě a za to naposled z Bikers Crown pro dnešek tady v Plzni na Studentské 55 se hlásí Standa Rubáš z mobilního studia, které za chvilku začneme pakovat do beden, takže vysílat odsud už nebudeme.

Lakers Crown, tentokrát to bude ostravská prodejna, takže tam se můžeme vidět takhle v pátek od 12 do 14 hodin. No a vrátím se na konci k tomu, co jsem říkal na začátku. Pokud rádi sledujete cestovatele na motocyklech, tak dobře víte třeba, že náš Jarda Šíma teď putuje od nás na východ, respektive teď už zase putuje z východu sem zpět k nám. To je jeden z nich a Patrik Matthew je další jeden takový, který bez mapy se na motorce pohybuje světem a dneska odlétá do Afriky, kde Kenya by měla být tou destinací, kde se bude pohybovat a slíbil, že dá vědět a že na stránkách a sociálních sítích třeba právě Bikers Crown, tak budete moct mít přímo z místa takový živý reportáže. Ještě neodletěl, to vím, protože se ozval rovnou právě takhle zprávou, že zdraví z té cesty směrem na Afriku a vybral i muziku, kterou já zároveň bych použil, pokud dovolíte, jako závěrečnou v tom našem dnešním vysílání. Tady jsou Boxstops, díky všem tady v Plzni z Bikers Crown a širého okolí a za měsíc Bikers Crown zase na viděnou a naslyšenou.

0: Byťáci na čtyřech kolech.
1: Tak byťáci, je čas podívat se, co se děje na těch čtyřech kolech, co se děje na silnicích. Pojďme na to. Mám to tady pěkně sesumírovaný. D11, což je hradecká dálnice, 59. kilometr. Ve směru na Prahu bourala dvě osobní vozidla. Teď tam probíhá vyšetřování, buďte tam opatrní. Na 35. 245. kilometr trasy Mohelnice Olomouc je částečně vozovka blokovaná dopravní nehodou dalších dvou osobáků. Dodávka a náklaďák, to je střet vozidel na 182. kilometru dálnice D1 ve směru na Brno, tak i tady pozor. No a na D4, což je Strakonická, na 20.5 kilometru ve směru od Prahy na Strakonice stojí odstavený osobák. Byťáci, jezděte prosím bezpečně.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním byťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude oblačno až polojasno. Odpoledne dojde od západu k přibývání oblačnosti, postupně s přeháňkami, místy bouřkami i velmi silnými, které budou později přecházet do deště. Maximální teploty dosáhnou 33 stupňů. Zítra se až o 7 stupňů ochladí. Na východě území ráno a dopoledne ještě sprchne.
1: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Bík.
0: Zítřejší utkání 6. kola první ligy mezi fotbalisty Bohemians Praha 1905 a Mladou Boleslaví bylo odloženo. Hostující tým postihlo hromadné infekční onemocnění. Informovala o tom Ligová fotbalová asociace v tiskové zprávě. Náhradní termín zatím neurčila. Cena nejprodávanějšího benzinu Natural 95 stoupla v uplynulém týdnu v průměru o 40 haléřů na 42 koruny a 6 haléřů za litr. Cena nafty pak o 1,80 haléřů na 45,78. Například v Praze nafta zdražila o víc než korunu. Nejlevnější benzín natankují řidiči v Jihočeském kraji, kde je litr v průměru za 41,66. Nafta je nejlevnější v Pardubickém kraji. Litr tam prodávají průměrně za 45,31. Ministerstvo zahraničí si kvůli výhruškám rádiu Farda sídlícímu v Praze předvolalo iránského velvyslance. Sdělil to šéf diplomacie Macinka. Mluvčí rezortu Čorge řekl i dnes CZ, že další informace zatím nemůže poskytnout. Mimořádně silné bouřky zasáhly včera Francii a během noci na dnešek také sever Itálie. Některé supercely doprovázelo ničivé krupobytí. Ve Francii byly zaznamenány kroupy v průměru kolem 8 cm. Ze severní Itálie přicházejí hlášení o kroupách velkých kolem 10 cm. Tolik ze zpráv. Teď už si vychutnejte hodinu tupláků na rádiu Pít.
1: Tuplák. Hity a hlavně méně známé kusy. To jsou přísady do našich tupláků na Rádiu Beat.

0: Pěkné odpoledne ze studia Rádia Beat, při poslechu pátečních tupláků přeje Ota Seman. Tohle byly Svíti a my jsme si poslechli jednak tedy ta, co dozněla teď před malou chvilkou, to byla Strong Love z roku 1978, kdy vydali desku Level Headed, ale ta první, která tady zazněla, to byl cover, což jste samozřejmě pochopili, poznali, byla z druhé desky Sweet Fanny Adams, jako single vyšla snad jenom v Austrálii a mám pocit, že ještě v nějakým omezeným někde v asijských zemích. Každopádně tahle píseň byla původně napsaná Joeym Deem a Henry Gloverem. A v roce 61 ji nahrála kapela Joeyho D, tedy Joe D and the Starlighters, tak. A bylo to vlastně taková píseň, která vlastně tehdy využila tanečního šílenství Twist a zároveň nočního klubu, ve kterém D tehdy vystupoval. Ten noční klub měl název Peppermint Lounge a proto tedy Peppermint Twist. Takový název dostala ta píseň. V tom 61. a v 74. do svého repertoáru jako cover zařadili právě Svíti. Tak takhle jsme začali dnešní tupláky na beatu. Dvě písně od jednoho interpreta, to je pravidlo tupláků a neporušíme ho ani v následujících minutách, kdy si dáme dva kousky z repertoáru skupiny The Who. Od nich uslyšíme jednak Behind Blue Eyes, co by slavnější, a pak si dáme ještě Love Is Coming Down. Takže tady jsou The Who.
1: Tuplák Rádia Beat. Po dvou prskách pěkně za sebou. No.

0: Formaci The Who teď vystřídají Australani AC/DC, Touch to Match bude první kousek z roku 1979, podotýkám, že v obou písních uslyšíme Bona Scotta. Ta první je tedy ze 79. Touch to Match byl velmi úspěšný single, je o nebezpečích přehnaného pití, se kterým si kapela vlastně dost dobře zahrávala, to všichni víme. Byli proslulí svými divokými večírky a zpěvák Bon Scott 6 měsíců po vydání alba, na kterém tahle ta píseň byla, skončil velmi špatně, upil se k smrti. Co se týče toho songu jako takového, tak naposledy tuhle píseň zpíval Bon Scott přes playback tedy, když jí kapela hrála v podání v populární britské hudební show Top of the Pops. Ta show běžela 7. února 1980 a Bon Scott zemřel o 12 dní později. Brian Johnson, následující zpěvák, potom nikdy tuhle tu skladbu naživo nespíval. Naposledy jí kapela hrála s Bonem Scottem 14. prosince 79 v Nice ve Francii a pak jí kapela hrála, a to je zajímavý, na koncertu tady u nás v Praze 22. května 2016, ale to jí nespíval Brian Johnson, nýbrž Axl Rose, což samozřejmě všichni víte, tenkrát to bylo díky tomu zdravotnímu stavu Briana Johnsona. Takže dáme si tedy Touch to Match jako první a pak nás čeká jako druhá ještě Show Business a to je píseň, která nás zavede do roku 1975. Tady jsou AC/DC.
1: Chceš říct, soudruhu kapitáne?
2: No, vydávky.
3: Pravidelná hodina tupláků na rád.

0: Tak takhle to je, takový je show business pro někoho velmi krutý. V tomhle případě mám na mysli právě Bona Scotta, který nám tady předvedl, jak krásně uměl zpívat. Čeká nás zpěv Michala Prokopa, samozřejmě doprovázet ho bude kapela Framos 5, a to v písních Yeti Blues a Tvůj svět, tvé zázemí.
1: Tuplák, Tuplák. Hity a hlavně méně známé kusy. To jsou přísady do našich tupláků na Rádiu Beat.

0: svět, tvé zázemí.
1: Píseň Summer of 69 z roku 1984 z desky Reckless Briana Adamse, tak tu napsal Brian Adams spolu s Jimem Valancem, který napsal několik písní pro Aerosmith, často spolupracoval právě s Brianem Adamsem, no a vysvětluje, že ta píseň prošla celou řadou změn, původně se totiž jmenovala Best Days of My Life s veršem Summer of 69 v textu, který se objevuje pouze jednou, ale nakonec vyhrál tedy celý ten název. Přišlo jim to jako, že to bude poutavější, zajímavější a asi taky je. Takže Summer of 69 jako první, dáme si v tupláku Briana Adamse pak ještě I'm Ready jako druhou věc, a to píseň, která je vlastně z jeho alba Cuts Like a Knife. No a tohle album, tahle deska vyšla vlastně v roce 1983, takže je to ještě o něco starší kousek. Jdeme na to, tady je Brian Adams.
2: Tuplák Rádia Beat. Po dvou prskách pěkně za sebou.

0: co ti řekl?
1: Blbý je to. Heleč ti.
0: Vyšetření statím. Nález pozitivní. Potvrzena akutní cerevisiální insuficience. Pro boha, co to je?
1: Chudopivnost, Maruško. Moje tělo si nedokáže vytvářet vlastní pivo. Proto ho musím neustále doplňovat.
0: Aha, takže ten novej hospodský kumpán bude doktor, že? A teď jdeš jako kam?
1: Na rehabilitace, Maruško, na rehabilitace.
2: A protože hudba léčí, my vám k tomu, no, cvičení, přidáme trochu té muzikoterapie. Laďte páteční flám. Už dnes večer od 7.

0: byl Brian Adams, no a už nám z těch dnešních tupláků, z těch pátečních zbývá jen poslední a nedá se o něm říct, že by nebyl výživný, naopak. Sick Gain a Friends jsou dvě písně z repertoáru skupiny Led Zeppelin, které zakončí dnešní tupláky na beatu.
1: Chceš říct, soudruhu kapitáne?
2: No, vydávky.
3: Pravidelná hodina tupláků na rádi.

0: Byly Led Zeppelin, páteční tupláky na beatu jsou pro tuto chvíli tedy minulostí, ta blízká budoucnost přinese zprávy, tedy konkrétně přinese Pepa Lábus, že jo, v blízké budoucnosti. Ještě předtím si dáme dopravu, no a po Pepovi potom uslyšíte Aerosmith, taky Stromboli, bude tu Tom Robinson Band, nebo třeba Queenie, a v příští hodině už se budu věnovat i pozvánkám na akce, které se budou konat v tom nastávajícím víkendu.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: No tak co nového v dopravě? V ulici u Hlavní ve Strání, tedy v obci Strání na Uhersko.

0: V Hradišťsku bourali dva osobáky. Pozor také v Děčínské ulici v Benešově nad Ploučnicí na Děčínsku. Tady je poměrně rušno, protože tam zasahují hasiči, a tak radši sundejte nohu z plynu. Dále ve Vysočanské ulici v Praze vyšetřují dopravní nehodu motocyklisty s osobákem a podobná situace, tedy střet motocyklu s osobním vozidlem, tak to je předmětem vyšetřování na Dukelské ulici v Budišově nad Budišovkou na Opavsku. Býťáci, jděte prosím bezpečně.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio B. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude polojasno až oblačno, hlavně na horách ojediněle s přeháňkami. Na východě území ráno a dopoledne až zataženo s doznívajícím deštěm. Večer bude na západě Čech přibývat oblačnost. Maximální teploty dosáhnou 26, na jihu Moravy až 28 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Bík.
1: Jablonečtí fotbalisté jsou po 5 letech zpátky v hlavní fázi konferenční ligy a už vědí, s kým se utkají. Doma vyzvou Brighton, Lugano a Iberii Tbilisi. Venkovní zápasy odehrají na půdě Freiburgu, Trabzonsporu a Rigi. Rozhodl o tom dnešní los v Monaku. Ministerstvo práce plánuje návrh k předchozímu nastavení podpor v nezaměstnanosti a snížení částek od ledna. Příští rok tak chce ušetřit asi 4,5 miliardy korun na výdajích. Částka by v prvních měsících znovu klesla z 80% výdělku na 65. Maximální podpora by činila 60% průměrné mzdy na místo letošních 80. Proti návratu k předchozím pravidlům se staví odbory i zaměstnavatelé. Nesouhlasí ani odborníci. Řidičům v Kolíně se 21. září otevřou další výjezdy z nového kruhového objezdu v Kutnohorské ulici. Umožní jim výjezd do centra města a jednosměrně i výjezd k obchodnímu centru Futuru. Veškeré práce by mohly být hotové do konce října, tedy o měsíc dřív, než je oficiální termín dokončení. Slovenská policie dnes zadržela dalšího občana Ukrajiny v souvislosti s překaženým útokem na továrnu výrobce bezpilotních systémů na východním Slovensku. Policie v případu už dřív obvinila 3 cizince z trestného činu obecného ohrožení, 2 Lotyše a 1 Ukrajince. A je po zprávách, po nich si poslechněte Aerosmith na Rádiu Beat.
0: Classic Rock.

0: Tak děti, povězte mi, co dělá váš tatínek. Aničko?
1: Můj tatínek je doktor.
0: To je pěkné. A co Jiříček?
2: Můj tatínek je policista.
0: To je důležité. A Péťa?
3: Můj řídí tramvaj.
0: A proč to říkáš tak smutně?
3: Maminka si nepamatuje číslo té tramvaje.
4: Inu, některé věci se ani ve škole nedozvíte. Ratolestem skončilo bezvládně.
3: Mami!
4: Nastává režim, výuka a domácí úkoly.
3: Tati!
4: A my nenecháme je v tom. Vzpomeneme si také na školní léta a muziku budeme vyučovat v hodinách. Tak nerušit a hlásit se.
5: A hlásit.
0: Tak děti?
4: Víkend zpět do školních lavic.
3: Super!
4: Na rádiu Vít.

0: Tohle byl Tom Robinson a jeho band. Tak, jak jsem avizoval, tak jsem taky pustil. Teď máme 19 minut po 15. hodině, páteční, 28. srpnové odpoledne, kdy svátek má Augustína. Všem Augustínům tím pádem patří gratulace jednak ode mě a vůbec od nás tady z rádia, ale samozřejmě vy znáte-li nějakého Augustína, tak na něj taky nezapomeňte s tou gratulací. No a já už jsem říkal, že se budu v téhle hodině věnovat pozvánkám. Možná stojí za to si taky upřesnit, jakým způsobem pozvánky můžete sem do studia doručovat. Je to tak jako ostatně každý pátek, kdy se pozvánkám věnujeme, kdy je tahle ta služba tady u nás v rádiu zdarma. Je to takový servis pro býťáky, aby věděli, kam můžou o víkendu vyrazit za dobrou muzikou, anebo třeba jakoukoliv zábavou, můžou to být to sportovní akce, jakékoliv společenské. To je na vás, býťáci. A ať už jste pořadateli, ať už tam jdete jako diváci, ať už třeba jste účinkující, to je jedno, pište na 720 001 222 SMSky, dejte to dohromady ve dvou, třech větách, to znamená, co se koná, kde se to koná a kdy se to koná. To je to důležité, co by měla každá tahle ta zpráva obsahovat. Neposílejte plakáty, odkazy na weby, fotky něčeho a tak, protože to nedává úplně smysl a těžko se to tady z toho potom skládá. Nejlepší je, když vy sami dáte dohromady tyhle pár vět. Můžete to udělat tedy písemně, ale můžete to přes naší apku klidně poslat i ve zvukové podobě. To znamená, že tu pozvánku namluvíte a odešlete, jo? A já už se s tím potom tady poperu. Takhle to taky funguje, můžete to i na té apce napsat, anebo posílat i maily na studio@radiobeat.cz. Pojďme si poslechnout nějaký pozvánky, které přišly v té zvukové podobě. Takhle to vypadá.
1: Tuto sobotu 29. srpna zvu všechny býťáky z Pelhřimova a okolí na velmi pozdní rokové odpoledne do Františkových lázní v Nemojově. Od 18.00 tu bude hrát svůj takový normální big beat, starý, dobrý Moby Dick.
2: Nazdar býťáci, za letní parket Výrava u Hradce Králové bych vás chtěl pozvat na sobotní koncert skupiny Olympic. Tato legenda, netřeba ji představovat. V sobotu 29. srpna na letním parketu Výrava u Hradce Králové zahraje Olympic. Akce startuje v 18 hodin. Vedle Olympiku se můžete těšit ještě třeba na Anuka Rozálii s kapelou. Takže doražte, budeme se na vás těšit. Ahoj.
0: Jo, takže touhle formou můžete posílat pozvánky. A když tu apku máte, tak ji využívejte i na dopravní informace. Ještě než si pustíme Queeny, tak si jednu takovou dopravní od býťáka Jardy poslechnout můžem.
3: D8, směr Teplice, Praha, od 41. kilometru zase pohyblivý parkoviště, dokonce i za tím zrušením toho zúžení se to pořád štosuje. Nechápu, příšerný tady.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Breakfast in America. Tahle ta píseň už má taky pěkných pár křížků na hrbu, protože vznikla v roce 1979, respektive, není to tak úplně jasný, tedy v roce 79 se objevila na stejnojmenném albu Breakfast in America, ale vznikla samozřejmě mnohem, mnohem dřív a teď vám vysvětlím tu historii, protože tvůrčími mozky téhleté kapely byli Rick Davies a basák Roger Hodgson a ten právě měl takovej nápad už kdysi dávno, ještě v době, kdy byl, řekněme něco jako puberťák, tak měl nápady, zapisoval si je pěkně jeden po druhým a vlastně jeden z těch nápadů bylo, že vlastně je to příběh anglického mladíka, který sní o tom, že se dostane do Ameriky a tam se stane slavným velkou hvězdou, což je přesně to, co nakonec Supertramp udělali. Nicméně Hodgson to vysvětloval, že v té době prostě, kdy on tuhle píseň dával dohromady v tom svým pubertálním věku, tak odletěli do Ameriky Beatles, jeho to tehdy tak ovlivnilo, že právě si představoval, že on bude jednou taky tím skvělým interpretem, muzikantem, který tu Ameriku dobude. No, povedlo se. To je zvláštní, že některý sny se prostě plní, ale chce to za nima prostě jít a dřít. A to právě Supertramp vždycky dělali. Poctivou muziku Breakfast in America je věc, kterou jsme si právě teď od nich poslechli. Za chvíli tu budou Status Quo.

byl Cat Stevens. Já si myslím, že je čas prohrábnout tu haldu pozvánek, který tady přistávají poměrně utěšeně takhle na mým stole, respektive v mým počítači, tedy v erárním počítači, jo, abych to řekl přesně. Takže vy, kteří jste z Karlovarska, z okolí Děpoltovic, tak můžete vyrazit do 3B baru na Děpoltovickou pláž. A to zítra 29. od 18 hodin. Budou tam vystupovat AF a MF Band a Richard Miller Songs. Což znamená, že uslyšíte songy Richarda Millera a předpokládám, že ještě i jako bonus něco navíc. Takže tam můžete vyrazit, jak říkám, bude to zítra. Po letní přestávce v Vinyl Burza Praha zve všechny příznivce a sběratele hudebních nosičů na největší mezinárodní burzu v České republice. Koná se zítra 29. srpna od 10 do 15 hodin v kulturním domě Barikádníku, tedy na Barče. Je to Saratovská 3422A nebo lomeno 2A na Praze 10 ve Strašnicích. Další pozvánka je na zítřek do Svijanského újezdu, to je nedaleko Turnova, na místním koupališti proběhnou oslavy 35 let kapely Žízeň. Zazní i pár kousků od této britské legendy. Zároveň s nimi vystoupí hosté kapely Bodlák, Punčocháče, Ema a Mandragora. Začátek ve 14 hodin za kapelu Žízeň zve Zbyšek. V sobotu od 16 hodin jste zváni na ostrovský kodrcák do venkovních prostorů restaurace Atlantis v Ostrově. Tam budou hrát Bankrot, DRC, Frida Company a Všeho chuť. To je pozvánka, kterou napsal Býťák Vráťa. Další pozvánky samozřejmě posílejte, já se jim budu věnovat až do 19. hodiny, do kdy tady tedy jsem.

0: Petr Kalandra, Honza Spálený a ASPM, tedy Amatérské sdružení profesionálních muzikantů, přivedli nás k 16. hodině. Na 16. už jsou připravené zprávy. Samozřejmě s Pepou Labusem, pak si dáme něco odjezd, taky tu budou Beatles a nebo třeba Voči. Teď doprava.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Před zhruba 3/4 hodinou jsme tady slyšeli informaci od Bíťáka Jardy přes bíťáckou apku. Týkalo se to D8, že jsou tam kolony. Ten důvod těch kolon tak tady osvětlil jeden z posluchačů, který mi telefonoval.
2: Na té D8 od Teplic dolů do Prahy, tam ještě pořád odklízejí od rána ty panely hoří, takže tam je zúžení další a tam se stojí, ale daleko horší nebo prostě horší věc je, že od Prahy na Ústí, tak vlastně někde za 2 kilometry potom, tak tam někde hořelo něco, stály tam asi 3 hasičáky a fronta byla tak, já nevím, 5 kilometrů zhruba.
0: Pozor, Bíťáci, na Vilznově ulici v Praze, protože tady došlo k dopravní nehodě 2 osobáků, je to Ťukanec, který vás tam ale zdrží, protože tam je to běžně ucpaný a tím, že se tam bourá, tak je to ještě mnohem, mnohem horší, takže s tím počítejte. D46 hned na 0. kilometru ve směru od Vyškova na Olomouc je momentálně zakládací klín na vozovce položený, někomu tam vypadl, takže to je nebezpečný, pozor na to. V Hřibské ulici v Brně vyšetřují dopravní nehodu osobáku s nákladňákem. Bíťáci, jezděte prosím bezpečně.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním bíťákům.
3: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude polojasno až oblačno, hlavně na horách pojediněle s přeháňkami. Na východě území ráno a dopoledne až zataženo s doznívajícím deštěm. Večer bude na západě Čech přibývat oblačnost. Maximální teploty dosáhnou 26, na jihu Moravy až 28 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Obhajoba titulu mistra světa na kilometrové trati Martinu Fuchsovi vyšla. Ve finále rychlostních kanoistů v Poznani byl po třech čtvrtinách trati ještě na pátém místě. Závěrečným finišem ale soupeře dotáhl a cílem projel jako první společně s Maďarem Danielem Feješem. Dělí se s ním o zlatou medaili. Česká republika poskytne Nepálu 2,5 milionu korun na humanitární pomoc po ničivých povodních. Rozhodl o tom ministr zahraničních věcí Macinka. Blesková povodeň zasáhla ve středu oblast na hranici Nepálu a Tibetu. Podle odborníků ji zřejmě vyvolal odtržení části ledovce. Masa ledu a horniny se pak zřítila do údolí a způsobila prudkou záplavovou vlnu, která zaplavila vesnice i část infrastruktury. Dálnici D2 na 6. kilometru ve směru na Brno uzavřela kolem poledne vážná dopravní nehoda. Srazilo se tam osobní auto s nákladním. Zranila se žena s dítětem, které musel do nemocnice přepravit vrtulník. Další dvě děti zdravotníci odvezli na kontrolní vyšetření. Žena zřejmě nedávala pozor na provoz před sebou. Norský korunní princ Håkon Magnus, který se po úmrtí svého otce Haralda V. ihned stává novým norským panovníkem, bude vládnout pod jménem Håkon VIII. Jediný Haraldův syn se stal korunním princem po nástupu svého otce na trůn v roce 1991. Teď už 2 roky svého otce, kterého sužovali zdravotní potíže, zastupoval v jeho královských povinnostech. Víc už se do zpráv nevejde. Teď si poslechněte Yes na Rádiu Beat.
0: Radio Beat. Classic rock.

Out of Jail na beatu Voči. Už jste si vybrali desku, kterou budete chtít slyšet v příštím týdnu? Myslím tím půlnoční album, protože půlnoční alba my tady máme, nabízíme vždycky šestici každý týden. Vybíráte dva kousky, které půjdou do vysílání, jeden v úterý, druhý ve čtvrtek, před půlnocí vždycky. Beatles, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, to je první místo zatím tedy. A druzí jsou Beckman Turner Overdrive a jejich deska Head On. Ale nemají nějak extra velký náskok před Bon Jovi s deskou Slippery When Wet. Pak jsou tam Black Country Communion s Afterglow, dále Blind Guardian, Beyond the Red Mirror a Blue Oyster Cult Against of Fortune. Takhle je to teď poskládaný, ta šestice, jo? Takže Beatles a BTO by šli do vysílání. Změnit to můžete svými hlasy, máte na to ještě celý víkend až do nedělní půlnoci, kdy se tedy tahle anketa uzavře a pak bude úplně jasné, co budeme hrát. Jednak v úterý před půlnocí a potom taky ve čtvrtek před půlnocí. Je to všechno na našem webu. Tak se tam býťáci mrkněte a buďte aktivní a přidávejte svoje kliky, jo, jak se říká. S vámi na beatu Ota Seman přeji vám pohodové páteční odpoledne. Za chvíli se pustím do dalších pozvánek. Teď vám ale pustím Bruce Springsteena.

Fear of the Dark, Iron Maiden, živě, schovejte ty zapalovače, co jste s nima teď mávali nad hlavou, vlastně to už se nedělá, už jsou to mobily, že on má světýlka, blesky na mobilech, tak to prostě schovejte, protože teď tady budu mít pozvánky na akce, které se konají u nás v Tuzemsku a takový ty, řekněme, trošku o maličko, o chloupek menší, než to, co jsme slyšeli teď v podání těch Iron Maiden. Všichni jsou zváni, tedy býťáci na koncert kapely Vanastovky, složené ze zkušených olomouckých muzikantů, která na letní terase jezera Poděbrady u Olomouce dnes od 19 hodin předvede smršť zběsilých tónů, původem od Vanastových věcí. Svým tuze osobitým způsobem nejen k poslechu, ale taky k záškubům těla, píše Mafy. Další pozvánka, jste zváni v sobotu od 14 hodin na punkový lesík u Nejtku. Vystoupí Bloody Mary z Brna, Funus z Bratislavy, Plesnivý fazole, Animals a AHDH Helmut. Bude se grilovat, budou pochutiny, bude se látko, píše Vráťa. No a ještě je tu pozvánka do klubu Čistá radost v Čisté u Rakovníka, kde bude dnes od 19.30 probíhat koncert rakovnické rockové kapely Coffee to Help. Vstupní je dobrovolný, napsal mi tady Vláďa.

0: Jardou Šímou na cestách na Rádiu B.
1: Tak 3300 mongolských kilometrů je definitivně za námi a zde v Rusku jich bude mnohem více. Těch prvních 1000 kilometrů si nesmírně užíváme. Projíždíme totiž tím nejkrásnějším, co nám při naší cestě může Rusko nabídnout, totiž Altají. Kolem nás se míhají 5000 hory, pokryté sněhem, jezdíme kolem říček, jezer, spíme ve stanech, teplota 30 stupňů, prostě to nemá chybu. I motocykly si to zde užívají. Odbočujeme totiž velice často do offroadových cest, které motocykly pohodlně zvládají. Projíždíme Barnaul a potom přichází Novosibirsk, Omsk a další místa na trase, kterou už jsme jeli cestou do Vladivostoku. Jsou to dlouhé, rovné, nudné úseky a je velká škoda, že musíme objíždět Kazachstán, protože nemáme třívstupové vízum. A je tu Čeljabinsk, město, které je hranicí mezi Evropou a Asií. Po necelých 2 měsících se tedy loučíme s Asií a domů nás čeká ještě nějakých 5000 kilometrů. Takže naše motocykly CF Moto si to tedy ještě pěkně užijou.
2: Ze sedla motocyklu pro posluchače Rádia Beat Jarda Šíma.
3: CF Moto. Jedeme v tom s Jardou. 100 000 kilometrů prověřené motorky. Profesionální pracovní čtyřkolky Gladiator. Vše s 5letou zárukou pro všechny. www.cfmoto.cz

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: už ani nevím, kde to vzniklo a kdy to vzniklo. Každopádně to bylo v dobách, kdy jsme byli ještě hodně mladí a to už je hodně dávno, alespoň v mém případě. A při téhle písni jsme si vždycky říkali, nebo mezi sebou s kámošima jsme říkali, dostaneš takový satisfacky, že se budeš divit. To byly Rolling Stones a jejich Satisfaction tady na beatu. Máme něco málo po 4:45, pojďme na další z řady těch pozvánek, co mi tady přistály. Jedna z nich je ve zvukové podobě, přišla totiž přes Býťáckou apku.
1: Ahoj Býťáci, v sobotu, tedy zítra večer, chystá All Stars Cover Band koncert v Roztokách u Prahy. Zahrajeme známé a slavné rockové hity 60. až 90. let. Koncert proběhne na pódiu Občerstvení u Šraněk od 19 hodin. Přijďte si s námi zaspívat, zatancovat a užít si poslední prázdninovou sobotu. All Stars Cover Band, sobota 19 hodin, Roztoky u Šraněk. Těšíme se, ahoj!
0: Snad vás nepřekvapí, že jsou dožinky, tedy alespoň podle toho, co mi tady přišlo v textový podobě. Ahoj Býťáci, zvu na letošní dožínky, které se konají zítra v Soběšovicích u Havířova. Zahraje Láďa Křížek a Krejson, Jan Bendik, Kabát Revival Band, no to je pestrý. Bohaté vyžití najdou i děti a program uzavře taneční zábava. Pivo připoteče proudem a pupky nezůstanou hladoví, takže tam můžete taky vyrazit. A ještě je tu pozvánka na Rockfestík, který se koná dnes ve Zbirohu restaurace Lesanka. Od 15 hodin už tam hrají kapely Abraxas, Ani, VPO, Dark Angels, Soulkeeper a Dead Roots. Takže srdečně jste všichni zváni, ještě tam toho programu zůstává docela dost.

0: Hele, já do toho nemám co kecat, ale tak nějak podobně, jako byl ten křik tadyhle na závěr té písně od skupiny Pink Floyd, tedy Another Brick in the Wall, tak podobně na mě štěkal před chvílí Pepa Lábus, že prej je nejvyšší čas na zprávy. No hele, nebudu, jak říkám, nemám do toho co kecat, já mu budu věřit a tak ho ke slovu pustím už za malou chvíli. Ještě předtím si dáme dopravu, no a potom Deep Purple, taky to bude Donovan anebo Gaia Messiah.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Nábřeží Dukalských hrdinů v Rožnově pod Radhoštěm na Vsetínsku je teď blokované po dopravní nehodě dvou osobáků. Pozor na to. Na D35 261. a půl kilometr Mohelnice Lipník je tedy ta trasa z Mohelnice na Lipník nad Bečvou. Tady počítejte s roztrhanou pneumatikou v pravém jízdním pruhu. Dále pak na D3 na 91. kilometru trasy Kaplice Mezno stojí odstavené porouchané vozidlo. A pozor také na Strakonické na D4 na 32. kilometru trasy Strakonice Praha. I tady stojí odstavený osoba, který budete muset objíždět a hlavně před ním budete dobržďovat. Víťáci, jezděte prosím bezpečně.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním víťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Rádio Beat. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude polojasno až oblačno, hlavně na horách ojediněle s přeháňkami, na východě území ráno a dopoledne až zataženo s doznívajícím deštěm. Večer bude na západě Čech přibývat oblačnost. Maximální teploty dosáhnou 26, na jihu Moravy až 28 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Po životním vítězství v Silverstone obsadil motocyklový závodník Filip Salač v tréninku na velkou cenu Aragonie 15. místo. Český jezdec ztratil v Alcanizu 9 desetin sekundy na nejrychlejšího muže třídy Moto2 Ivana Ortolu ze Španělska. Zítra nastoupí hned do první části kvalifikace. Od přímého postupu ze 14. příčky ho dělilo 34 000 sekundy. Senát zamítl novelu stavebního zákona, kterou v červenci schválila sněmovna. Návrh se tak vrací poslancům. Vládní zmocněnky pro stavební řízení Hana Landová pro iDNES.cz řekla, že jí mrzí, že se ze zákona stala na půdě Senátu politická otázka. K objasnění okolností smrti bývalého československého ministra zahraničí Jana Masaryka by mohla přispět exhumace jeho ostatků. Její okolnosti zůstávají i po desetiletích nejasné. Odborníci se neshodnou, jestli oblíbený ministr spáchal na jaře roku 1948 po komunistickém převzetí moci sebevraždu skokem z okna svého služebního bytu v Černínském paláci, nebo se jednalo o nešťastnou náhodu či vraždu. Napsali to novinky.cz. Exhumace by měla proběhnout na začátku září. Masaryk je pohřben v rodinné hrobce v Lánech. Americké úřady pod vedením Floridy v rámci operace State Wild Shield zachránili 163 pohřešovaných dětí ve věku od 2 měsíců do 17 let, které byly vystaveny různým formám zneužívání nebo i obchodování s lidmi. Podle tamního generálního prokurátora šlo o vůbec největší akci svého druhu v historii Floridy. Úřady během 5denní operace zadržely několik lidí. Zprávy se nachýlily ke konci. Po nich si poslechněte Deep Purple na Rádiu Beat.

To byl Donovan, Bellow Yellow, píseň z roku 1966, tahle jemná žlutá byla písní, která vlastně následovala po žluté ponorce od Beatles a Donovan na té žluté ponorce s Broukama spolupracoval, takže není divu, že potom vznikla i tahle záležitost, kterou dával dohromady pro změnu s Johnem Lennonem. Prej se tam objevil i Paul McCartney nějakým způsobem, prej to tam jako něco šeptal v pozadí a tak. Nicméně, ta píseň jako taková vzbudila velký ohlas v tom roce svého vzniku, v roce 66, protože například mimo jiné vzbudila takovou trošku banánovou mánii, protože se široce rozšířila fáma mezi mladými tehdy, že ta píseň je o jistém omámení banánovými slupkami. Nevím, kdo to rozšířil, to se nikdy samozřejmě nezjistilo. Myšlenka byla taková, že se banánové slupky seškrábaly jako ty vlákna, že se z toho seškrábaly a vařily se na mírném ohni. A mělo to údajně uvolňovat halucinogenní vlastnosti. Byla to blbost, nikdy to samozřejmě nefungovalo. Ale některý experti to potom zkoušeli. Prostě vznikla taková vlna těchto těch fám. Celkově ta píseň je poměrně dost těžko vysvětlitelná, o čem je. Když se Donovana ptali někdy v roce 2011 v jednom rozhovoru, o čem tahle ta píseň, slavná píseň pochopitelně, vlastně je, tak říkal, hele, ona je o spoustě věcí. O tom, že jsem pohodovej, klidnej, že jsem v pohodě a to nemusí být jointem, to prej může být taky meditací, ale hlavně ta píseň vznikala, když s Johnem Lennonem sledovali, listovali v novinách a vytahovali vtipný nějaký úryvky z různých článků, slova nebo části vět a celý to potom nějak poskládali. A působilo to na ně prostě tak, že z toho ta písnička může vzniknout. No vznikla. Ten text nedává vůbec žádný smysl, ale je naprosto skvělý. Donovan, Mellow Yellow, to byla ta věc, která nám připomněla rok 66, kdy se takovýhle věci vznikaly. Já jsem slíbil, že uslyšíme taky Gaju Messiah, tedy kapelu českou pro změnu. Jeden hlas má název píseň, kterou pro vás mám teď připravenou. Máme 19 minut po 17. hodině, já jsem Ota Semana, přeji pohodový poslech. Tady je Gaia Messiah.

0: Tak děti, povězte mi, co dělá váš tatínek. Aničko?
1: Můj tatínek je doktor.
0: To je pěkné. A co Jiříček?
2: Můj tatínek je policista.
0: To je důležité. A Péťa?
3: Můj řídí tramvaj.
0: A proč to říkáš tak smutně?
3: Maminka si nepamatuje číslo té tramvaje.
4: Inu, některé věci se ani ve škole nedozvíte. Ratolestem skončilo bezvládně.
3: Mami!
4: Nastává režim, výuka a domácí úkoly.
3: Tati!
4: A my nenecháme je v tom. Vzpomeneme si také na školní léta a muziku budeme vyučovat v hodinách. Tak nerušit a hlásit se.
5: A hlásit.
0: Tak děti?
4: Víkend zpět do školních lavic.
3: Super!
4: Na rádiu Víc.

0: Tolik tedy malá lekce maďarštiny v podání skupiny Omega. Dali jsme si ji teď těsně před 17:30. Na tu 17:30 připravil Petr Šimáček další menšinové sporty. Takže budete vědět něco z výsledků z těch sportů, které nejsou vždycky předmětem těch prvních stránek novin a podobně. A ještě předtím si dáme dopravu. A po menšinových sportech se můžete těšit na Jasnou páku.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: V Olomouci dávejte pozor v Rooseveltově ulici, protože tady vyšetřují dopravní nehodu dvou osobáků. Bouralo se taky v Brně, a to v Horově ulici. Tady vyšetřují dopravní nehodu cyklisty se zraněním, takže jsou tam složky IZS. No a dále pozor také v Bohosudovské ulici v Teplicích. Tady se tvoří kolona vozidel, je to vlastně dopravní zácpa, kde průměrnou rychlostí pojedete tak kolem 20, maximálně 30 km v hodině, protože jsou tam v sobě dva osobáky a ten provoz je tam řízen navíc světelnou signalizací. Víťáci, jezděte prosím bezpečně.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním víťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Prešerové sporty na Rádiu Beat.
1: České volejbalistky porazily na mistrovství Evropy Bulharsko 3-0 na sety. Základní skupinu v Brně zakončili se 4 výhrami a 1 porážkou na druhém místě. V pondělním osmifinále nastoupí proti Švédsku. Čeští basketbalisté prohráli úvod před kvalifikace mistrovství Evropy 2029 z Belgií 81-92. Nejlepším českým střelcem byl z 20 body Bálint. Švýcarští lyžaři jako jediní přes léto trénovali na ledovci Teodul v Zermatu, ten byl oficiálně kvůli vedrům a rychlému tání pro veřejnost uzavřený. Tamní svaz ale má se střediskem dohodu o vyhrazených tréninkových tratích až do roku 2034. Tradiční Beskydská sedmička odstartuje dnes hodinu před půlnocí v Třinci a běžce povede přes Beskydské vrcholy do cíle ve Frenštátu. 100-kilometrová trasa má převýšení přes 5,5 tisíce metrů. V neděli odstartuje nejvyšší soutěž národních házenkářů. Úřadující mistři Příchovice zamíří v prvním kole do Kyšic. Finalista minulého ročníku Svinov přivítá Ostopovice. Nováčci se utkají v Čakovicích, kde Avie hostí Studenku. Decathlon a značka Simond stahují z prodeje vybrané lezecké expresky Alpinism a Vertica, prodávané od ledna 2022 do července 2026. Důvodem je výrobní vada nýtování karabin, která může při zatížení způsobit uvolnění zámku, poškození karabiny a v krajním případě i pád. Poslouchali jste páteční relaci o menšinových sportech.

0: Magic Carpet Ride, tak tohle byli Stefan Wolf, další pozvánky, jste všichni zváni zítra do pražské Modrý opice na festival Grind Deal Open Air. Zahrají Poppy Seed Grinder, Aggressive Tyrants, dále Incarnate, Spras, Haunebutzwei a Sumatra Blond. Hrát se začne už ve 3 odpoledne a všichni se tam na vás těší. Další pozvánka je zítra od 19 hodin do Dřítče, kde proběhne večer s kapelou Hardmock, jako host vystoupí Sešlost, píše francouzka Kamila. Všichni jsou zváni také na druhý ročník festivalu Orebeat do Třebechovic pod Orebem. V sobotu 29. srpna zahrají Na tři kusy, Flatfly, Barkas, Archive Band, ZSO a Double Trouble. Takže nás čeká klasický rock, taky trošku ska, punku a folku a k tomu doprovodný program pro děti i dospělé a pohodové odpoledne i večer v areálu za kulturním domem. Ještě jedna pozvánka ve zvukové podobě.
1: Ahoj býťáci, v sobotu, tedy zítra večer, chystá All Stars Cover Band koncert v Roztokách u Prahy. Zahrajeme známé a slavné rockové hity 60. až 90. let. Koncert proběhne na pódiu Občerstvení u Šraněk od 19 hodin. Přijďte si s námi zaspívat, zatancovat a užít si poslední prázdninovou sobotu. All Stars Cover Band, sobota 19 hodin, Roztoky u Šraněk. Těšíme se. Ahoj.
0: Ještě bych připomněl, že v baru v 3B baru Děpoltovická pláž zítra 29. od 18 hodin bude hrát AF a MF Band a Richard Miller Songs. Takže je úplně jasný, o jakou muziku tam půjde. Teď se na beatu rozezní Pekelní zvony.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Je připraven na 18. hodinu, pak si dáme Six O'Clock Rock, což znamená, že si připomeneme to, jak zněla hudba v 60. letech.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Pozor v Praze, takhle, na D5, na trase Rozvadov Praha, na příjezdu do Prahy na 17. kilometru stojí odstavené porouchané osobní vozidlo, před kterým se dobržďuje. V ulici Levského v Praze, tak tady už je to skutečně v Praze, dva osobáky v sobě, pozor, opatrně i tady, opatrně i na D11, na 25. kilometru ve směru od Jaroměře na Prahu stojí odstavené porouchané vozidlo, tak i tady budete muset dobržďovat. Býťáci, jezděte prosím bezpečně.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio B. Počasí.
1: Hezký podvečer vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude polojasno až oblačno, hlavně na horách ojediněle s přeháňkami. Na východě území ráno a dopoledne až zataženo s doznívajícím deštěm. Večer bude na západě Čech přibývat oblačnost. Maximální teploty dosáhnou 26, na jihu Moravy až 28 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Bík.
1: Nedělní šlágr 6. kola první ligy mezi fotbalisty Sparty a Slavie překvapivě odřídí Jan Machálek. Jako hlavní sudí zatím rozhodoval v této sezóně nejvyšší soutěže jen jeden zápas. 40-letý arbitr dostal pražské derby mezi elitou na starost poprvé v kariéře. Víc než 3-kilometrový úsek dálnice D11 na Trutnovsku u hranice s Polskem hodlají silničáři otevřít 27. listopadu. Řidiči tak budou moci na polské straně využívat už vybudovanou rychlostní silnici S3. Tranzitní doprava tak mine polské pohraniční město Lubavka a českou pohraniční obec Královec. Stavba celého úseku D11 z Trutnova na státní hranici v Královci o délce 21 km začala v říjnu 2024. Měl by být hotový v druhé půlce roku 2028. Přípravy vodního díla Nové Heřminovy na Bruntálsku finišují. Koncem tohoto roku by mělo povodí Odry získat stavební povolení. Stavět se má začít na konci roku 2027. Jako první se začne budovat injekční chodba, která pak bude sloužit jako klíčový obslužný prostor přehrady. S uvedením přehrady za zhruba 4 miliardy 300 milionů korun do provozu se počítá v roce 2033. Španělské úřady mají zřejmě nový nástroj při zásazích proti pašerákům drog v moři. V důsledku letošního rozsudku tamního nejvyššího soudu nad skupinou pašeráků z České republiky se otevřela možnost překupníky drog odsoudit za pirátství, pokud jejich manévry na moři ohrozí celníky nebo policisty. Chování pašeráků navíc bezpečnostní složky označují za čím dál agresivnější. Zprávy jsou v závěru. Teď už si vychutnejte hudbu 60. na Rádiu Beat.
0: Six o'clock rock na Rádiu Beat.

Tak jsme se na chvíli ocitli v roce 1961, tedy minimálně v téhleté písni, kterou zpíval Jerry Butler. Mimochodem, píseň byla použita jako ústřední melodie Audrey Hepburn ve filmu Snídaně u Tiffanyho, právě z toho roku 61. Audrey Hepburn ji tam zpívá, ale verze použitá na soundtracku byla instrumentálkou a verze, která vyšla jako single, byla právě ta, kterou jsme teď slyšeli, tedy verze Jerryho Butlera. Umístila se tehdy na 11. místě americké hitparády. Moon River byl název tohoto songu, téhle písně. Cream, I Feel Free, to bylo to, co nám tady otevřelo dnešních Six O'Clock Rock, to byl rok 1966. No a teď nás čeká ještě do třetice jedna ze šedesátek a to bude kapela Them a s nimi samozřejmě neodmyslitelně spjatý Van Morrison. Píseň, která se původně jmenovala Brown Skinned Girl, pojednávala o mezirasovém vztahu. Van Morrison změnil ten název písně na Brown Eyed Girl, aby byla pro rozhlasové stanice přeci jenom trochu přijatelnější. Jenomže nakonec to přišlo vníveč, ta jeho snaha, protože řada rozhlasových stanic odmítla tuhle píseň hrát kvůli verši Making Love in the Green Grass. O čem to asi tak bylo, já myslím, že každý, i kdyby vůbec nevěděl, co to může v angličtině znamenat, tak to Green Grass si tam nějak dá dohromady a bude vědět. Them, Van Morrison, Brown Eyed Girl, to je rok 1967 a třetí píseň ze Six O'Clock Rock.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Aby nebyla mýlka, tohle byly Juráhy, a jejich pecka Tears in my eyes, která právě teď na beatu dozněla, za chvíli dostane prostor Petr Šimáček alias Šimi se svým mýtoskopem, teď je tu doprava.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: No a co se ty dopravy týče, tak pozor na silnici 148 u Novosedel nad Nežárkou na Jindřichohradecku. Tady havaroval motocyklista, takže tam teď zasahují složky IZS. Ve Výškovické ulici v Ostravě vyšetřují dopravní nehodu osobák, tam smetl semafor, takže ani světelná signalizace úplně dobře fungovat v tuhle chvíli nebude, s tím taky počítejte. Na D0 na Velkém pražském okruhu na trase Modletice Ruzině očekávejte odstavený osobák na 27. kilometru. Na D8 na 53. kilometru ve směru od Prahy na německou hranici, tedy na Rozvadov, stojí taky odstavený auták. Býťáci, jezděte bezpečně.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům. Volejte 210 32 33 34.

0: Vítoskop. Výlet do světa hraček pro dospělé.
1: Hezký pátek vám přeje Petr Šimáček. Deepfake už není sci-fi, ale reálná hrozba pro naše soukromí. Umělá inteligence dokáže z několika fotek vytvořit video, ve kterém člověk říká nebo dělá něco, co se nikdy nestalo. Otázkou proto je, jak se bránit, když někdo zneužije naši tvář. Více Leoš Kopecký z www.sci-line.cz.
2: Když objevíte na sociální síti svůj falešný profil nebo video, emoce musí stranou. Přemýšlejte chladně a prakticky. První krok je technický. Udělejte snímky obrazovky, uložte URL adresy a časové razítko. Bez důkazů jste nahraní. A jaká je obrana? Potřebujete přimět síť, aby nechtěný obsah zablokovala. Funguje to ve dvou režimech. První je režim porušení pravidel komunity. A vy nahlásíte šikanu, kyberšikanu, obtěžování nebo vydávání se za jinou osobu. Pokud to nezafunguje, je možné použít režim nahlášení porušení autorských práv. Podmínkou je, že jste autorem původní fotografie nebo videozáznamu, ze kterého generativní model vycházel. A pokud nezabere ani toto, zbývá ještě policie. Důkazy máte.
0: Beatleskop.
1: Automobilka Lamborghini návrat manuálních převodovek neplánuje. Naopak Bugatti připouští, že by v budoucnu mohlo nabídnout Hypersport s 12 válcem V16 a skutečným manuálním řazením. Manuál by se ale nejspíš objevil jen v omezené speciální sérii.
0: Beatleskop.
1: Nákladní kola mohou v řadě domácností nahradit automobil. Zhruba pětina uživatelů sdílených kargokol v německém výzkumu uvedla, že díky nim prodala auto nebo odložila jeho plánovaný nákup. Největší přínos mají ve městech při přepravě nákupů dětí nebo nákladu, a to zejména v elektrické verzi. Čas pro Beatleskop se tímto naplnil.

0: byli Blue Effect s Leškem Semelkou. Já tady mám jednu dopravní informaci, kterou mi před chvílí telefonoval Býťák Milan, tu si poslechněte.
1: Od Kruháku u Svitav na 35 po Kruhák u Moravské Třebové je kolona. Víceméně souvislá, nejede to, nebo jede to strašně pomalu, takže se na to připravte.
0: No a po dopravní informaci si dáme ještě několik zvukových pozvánek, tak jak přišli z naší býťácké apky.
2: Tuto sobotu 29. srpna zvu všechny býťáky z Pelhřimova a okolí na velmi pozdní rokové odpoledne do Františkových lázní v Nemojově. Od 18.00 tu bude hrát svůj takový normální Big Beat, starý, dobrý Moby Dick.
3: Ahoj býťáci, v sobotu, tedy zítra večer, chystá All Stars Cover Band koncert v Roztokách u Prahy. Zahrajeme známé a slavné rockové hity 60. až 90. let. Koncert proběhne na pódiu občerstvení u Šraněk od 19 hodin. Přijďte si s námi zaspívat, zatancovat a užít si poslední prázdninovou sobotu. All Stars Cover Band, sobota 19 hodin, Roztoky u Šraněk. Těšíme se, ahoj!
4: Ahoj býťáci! Dnes večer v Domažlicích, tedy v pátek 28. srpna, vystoupí na Sokolišti Open Air pan inženýr František Moravec se svým ansámblem Tři ségry. Jako předkapely budou MZH a EE. Akce začíná v 19 hodin. Ségry vystoupí kolem 21. hodiny. Vstup do areálu od 6. večer. Čau, David.
5: Ahoj, rádi bychom vás pozvali na Rock Festival Bohutice, a to v sobotu 29. srpna od 13 hodin na fotbalovém hřišti v Bohuticích. Čekají vás revivaly světových legend Kiss, Led Zeppelin, Judas Priest, domácí kapely Divan a Skunk Punk a hlavní hvězda večera Miloš Dodo Doležal. Vstupné 350 Kč na místě, děti do 15 let zdarma. Veškeré informace najdete na rockbohutice.cz. Bohutice žijí rokem, přijďte!

0: Páteční 19. hodina na Beatu se blíží a to nezadržitelně, takže ještě jedna krátká dopravní a potom už začíná páteční Flám Býťáci.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Co se té dopravy týče, tak D35, 245. kilometr trasy Mohelnice Lipník nad Bečvou. Tady je dopravní nehoda, boural tam osobák do svodidel. Na D8 na 11. kilometru trasy Německo-Praha, tedy na příjezdu do Prahy od Drážďan. Počítejte s odstaveným obytňákem, takže opatrně dobržďovat. D1, 242. kilometr ve směru na Prahu, tady stojí odstavený osobák. Býťáci, jezděte bezpečně a ode mě je to pro dnešek vše. Mějte se, ahoj.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Tak děti, povězte mi, co dělá váš tatínek.
1: Aničko?
2: Můj tatínek je doktor.
0: To je pěkné. A co Jiříček?
3: Můj tatínek je policista.
0: To je důležité. A Péťa?
4: Můj řídí tramvaj.
0: A proč to říkáš tak smutně?
4: Maminka si nepamatuje číslo té tramvaje.
5: Inu, některé věci se ani ve škole nedozvíte. Ratolestem skončilo bezvládí.
6: Mami!
5: Nastává režim, výuka a domácí úkoly.
6: Tati!
5: A my nenecháme je v tom. Vzpomeneme si také na školní léta a muziku budeme vyučovat v hodinách. Tak nerušit a hlásit se.
7: A hlásit.
0: Tak děti?
5: Víkend zpět do školních lavic.
6: Super!
5: Na rádiu Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Koníček na dortu kapely Vohnout na Rádiu Beat.
1: Kapitola 26. Sej konopí. Rok 2000. Čte Matěj.
2: Sej konopí je jedna z mála věcí z desky Zlínuty na večeři, kterou doteď hrajem v celku pravidelně na koncertech. Kdyby nějaký hudební archeolog chtěl objasnit prapůvod názvu téhle písničky, tak zatím stojí možná tahle malá a prastará příhoda. Bylo mi tenkrát nějakej 17 a Jirkovi Zemánkovi 15, když jsme v létě seděli před bejvalou základkou v parku a dumali, čím zabijeme odpolední nudu. A náhodou šel kolem Jahoda, starší kámoš z jiný party. Byl to vysoký kluk, měl cígo v koutku, dredy až po prdel, bundu bomber, kožený gatě a vysoký boty, takže když šel po ulici, každej se za ním otočil. Jahoda byl pozitivní člověk a mezi svejma uznávaná postava a i pro nás to byl pan někdo, protože bubnoval v punkový kapele Kunda. Bylo léto a tak měl bombra hozenýho ledabile přes rameno a na tváři úsměv, tak jako vždy. Nazdárek holomci, co tady děláte? Houknul na nás. Nic, odpověděli jsme popravdě. Nechcete něco ochutnat? Zeptal se Jahoda. A co? Byli jsme zvědaví. Tady mám něco ze svý zahrádky na té, řekl Jahoda a dal nám jointa. Co to je? Ptali jsme se. Vykuřte to, volové! Zasmál se Jahoda, odsvrknul do dály vajgla a pokračoval v chůzi. Drželi jsme tu věc, pak jsme se se Zemánkem koukli na sebe, pokrčili rameny a vykouřili jí. Byl to náš první joint. A následujících několik hodin jsme se všemu smáli. Kolem jdoucímu psovi, že blbě kouká, zábradlí, který mělo divnou barvu, sousedovi, že se jmenuje René, letadlům na nebi a nejvíc sami sobě. Boleli nás břicha od smíchu, ale nešlo to zastavit, až nastal večer a tak jsme šli domů. A doma byl brácha a první, na co se mě ptal, bylo, proč tak blbě čumím. Opáčil jsem taky tak, neboť i mně se zdálo, že blbě čumím. Pak jsem šel do kuchyně a začal rabovat lednici, protože jsem si myslel, že mám hroznej hlad. To jsem pochopil až později, že to byla jenom žravá. No a během konzumace mi najednou přišlo, že někdo ťuká zvenku na dveře od balkónu. Připomínám, že jsme bydleli v 5. patře. A tak jsem se tam podíval a uviděl skřítka, jak nakukuje dovnitř a klepe na sklo. Zavolal jsem bráchu, ať se jde rychle mrknout, jenže skřítek se leknul a zmizel. Co je, vole, jsi dementní? Zeptal se brácha, když jsem ho donutil jít se mnou na balkón se pořádně podívat. Díky tomu skřítkovi, který se před Honzou schoval, jsem tak musel působit. A pak jsem, pošilhávaje po balkónových dveřích, dojedl zbytek lednice a šel spát. To se stalo po revoluci v roce 1990, kdy se v naší republice roztrhnul pytel s drogama a vlastně všichni zkoušeli všechno. No a o 10 let později si Honza pobrnkával na Španělku takovej nadžezlej motiv. Bylo to právě v době, kdy jsme dělali druhou desku Zlínoty na večeři a dávali přesně takovým nápadům prostor. Takže netrvalo dlouho, tý brnkačky jsme si všimli a začali se koupat v moři akordů, měnit je, kombinovat a cpát do nich nějaký provizorní slova, až se z popěvku tamtaram tadý nějak vykomolilo sej konopí. Dal se s tím krásně vošidit celý refrén a tak jsme ho vošidili.

Písničku Seikonopí si naše vydavatelství Sony vybralo jako single. Klip k ní natočil Martin Benz a svý největší slávy dosáhl, když ho v hlavních zprávách v České televizi pouštěli na pozadí k tématu o protidrogovém zákoně. V celku neprávem, neboť píseň je slátanina o zmateném čínském cestovateli, která neznamená vůbec nic. Prostě se to jenom dobře frázovalo. Ale jistá nepřímá souvislost tam možná bude. Say, say.

tady nomády, nechat domovinu za zády a spěchat si dát cukr do kávy s kouskem roláče.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Páteční flám na Beatu.
1: To není krev má milá, to kvete vlčí mák, ta rudá barva zbyla na polích po bitvách. Tančilo se pilo, když voják sundal zbroj, malou cenu měl život. To není krev má milá, to jen rozkvetly ty stráně, silou černý hlíny je lepší složit zbraně, nežli

0: Tak děti, povězte mi, co dělá váš tatínek. Aničko?
1: Můj tatínek je doktor.
0: To je pěkné. A co Jiříček?
2: Můj tatínek je policista.
0: To je důležité. A Péťa?
3: Můj řídí tramvaj.
0: A proč to říkáš tak smutně?
3: Maminka si nepamatuje číslo té tramvaje.
4: Inu, některé věci se ani ve škole nedozvíte. Ratolestem skončilo bezvládí.
5: Mami!
4: Nastává režim, výuka a domácí úkoly.
5: Tati!
4: A my nenecháme je v tom. Vzpomeneme si také na školní léta a muziku budeme vyučovat v hodinách. Tak nerušit a hlásit se.
6: A hlásit.
0: Tak děti?
4: Víkend zpět do školních lavic.
5: Super!
4: Na rádiu Wave.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Radio Beat.
1: Oh man, we gotta go down to the corner store.

Noční fám na rádiu Beat.

Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Tak děti, povězte mi, co dělá váš tatínek. Aničko?
1: Můj tatínek je doktor.
0: To je pěkné. A co Jiříček?
2: Můj tatínek je policista.
0: To je důležité. A Péťa?
3: Můj řídí tramvaj.
0: A proč to říkáš tak smutně?
3: Maminka si nepamatuje číslo té tramvaje.
4: Inu, některé věci se ani ve škole nedozvíte. Ratolestem skončilo bezvládí.
5: Mami!
4: Nastává režim, výuka a domácí úkoly.
5: Tati!
4: A my nenecháme je v tom. Vzpomeneme si také na školní léta a muziku budeme vyučovat v hodinách. Tak nerušit a hlásit se.
6: A hlásit.
0: Tak děti?
4: Víkend zpět do školních lavic.
5: Super!
4: Na rádiu Wii.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: www.radiobeat.cz.
1: Online poslech i pro kosmonauty na ISS.
0: Radio Beat.

0: still won't hear.
1: Nejenom černá.